0: Kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovaly profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
1: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měly poznat obyvatelé. Podle starosty 5000ového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
2: Teď odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust, a může být průšvih to, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme dopravovat do Nýrska na čističku.
0: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky, silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

U nás domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Aha, aha, aha, aha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

ani jeden kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja, ne

srdce, pravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končí

0: zesunul. První třídu do Ostravy, Intercity, výdelňaku, celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou, až do rána.

0: Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomila. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští Lyon zdolali v pohárech na 7. pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve 3. největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Jen krůček chyběl k tragédii na Blanensku. Ve Velkých Opatovicích večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Na webu to uvedl mluvčí jihomoravských hasičů. Podle předběžného odhadu způsobili plameny škodu za 2,5 milionu korun.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko od základu přepsalo teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen má všech 171 meteorologických stanic. Přitom polovina jich překonala své absolutní teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech. V nemocnicích kvůli vedrům přibývá pacientů. Platí výstraha před vysokou zátěží teplem a také varování před požáry. Včera hasiči likvidovali hned několik velmi rozsáhlých. Do Čech dorazily také silné bouře, které vyvracely stromy a komplikovaly dopravu. Ve druhé polovině týdne teploty v Česku sice klesnou, stále se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Dobrý konec měla hodně nešťastná nehoda v Horních Rakousech. Podařilo se tam zachránit 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
2: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí zchátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
1: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít konkrétní kanceláře. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí Českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam.
3: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
1: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Sluníčko dnes mohou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Fotbalisté Sparty rozlouskli tvrdý oříšek. Pražané si poradili s favoritem. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Oddechnout si mohli po obratu v 69. minutě. Letenští Lyon udolali v evropských pohárech na 7. pokus poprvé. Navázali tak na městského rivala Slávii, která na francouzský tým vyzrála v letní přípravě. Odveta je v Lyonu na programu za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho postoupí, narazí buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Bouřky na večer řádily i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Jen do 8 hodiny večer měli hasiči kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i na železničních tratích. Karlovarský kraj by chtěl mít audiovizuální centrum. Servis by v něm poskytovali profese související s filmem od kreativců po manuálně zručné dělníky. Centrum by ruku v ruce s filmovým festivalem oslovovalo produkce k natáčení v kraji.
3: Cílem je moderní audiovizuální centrum, které propojí produkci, technologie, řemesla a vzdělávání. Vše je sice v zárodku, ale pokud budou peníze, mohl by Karlovarský kraj zabodovat. Filmaře sice láká už teď, ale kvalitní zázemí a servis 100% nabídnout neumí. Ve hře je proto vznik dvou ateliérů, haly pro dekorace, kostýmy a hlavně datové centrum s archívem pro postprodukci a vizuální efekty. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: V Nýrsku na Šumavě pomalu skončí éra výkopů. Do finále jde investice za víc než 50 milionů do nové kanalizace, vodovodu a části veřejného osvětlení. Zlepšení by měli poznat obyvatelé. Podle starosty 5000ového města Miroslava Rubáše jde ale také o dodržování pravidel. Nýrsku dosud chyběla splašková kanalizace a za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily sankce.
4: Teď odebíráme vzorky, tomu se říká volná kanalizační výpust a může být průšvih v tom, že ty vzorky třeba jeden čas nevyjdou. Takže proto vlastně my tam pozbíráme splaškové vody pod obcí a tlakově je budeme doprava do Nýrska na čističku.
2: Investici hradí Nýrsko ze svého. Kanalizace a voda budou hotové v říjnu, všechny ostatní stavby pak do konce roku. Ruský prezident Putin utahuje další smyčku. Podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon okamžitě vstoupil v platnost. Norma je podle serveru Medúza namířená proti lidem, kteří odjeli z Ruska a které v nepřítomnosti odsoudili podle jakéhokoliv článku trestního zákona nebo podle politických paragrafů v ruské obdobě správního řízení. Mraky dnes postupně mohou přinést přeháňky nebo bouřky i silné. Naměříme kolem 35 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být i 40. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
1: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Fotbalisté Sparty vyzráli na favorita. Po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce úvodního dějství po vlastní brance Martina Suchomela. Otočka přišla do 69. minuty. Letenští Lyon zdolali v pohárech na 7. pokus poprvé a navázali na Slávii, která na něj našla recept v letní přípravě. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Briana Preského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec. Jen krůček chyběl k tragédii na Blanensku. Ve Velkých Opatovicích večer hořelo v pečovatelském domě. Objekt muselo opustit 25 lidí, 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Na webu to uvedl mluvčí jihomoravských hasičů. Podle předběžného odhadu způsobili plameny škodu za 2,5 milionu korun.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Česko od základu přepsalo teplotní rekordy. Nové maximum pro 4. srpen má všech 171 meteorologických stanic. Přitom polovina jich překonala své absolutní teplotní rekordy. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, kde bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili Morava a centrum Prahy. Nad 40 stupňů se nakonec teplota dostala na 12 místech. V nemocnicích kvůli vedrům přibývá pacientů. Platí výstraha před vysokou zátěží teplem a také varování před požáry. Včera hasiči likvidovali hned několik velmi rozsáhlých. Do Čech dorazily také silné bouře, které vyvracely stromy a komplikovaly dopravu. Ve druhé polovině týdne teploty v Česku sice klesnou, stále se ale budou pohybovat kolem tropické třicítky. Dobrý konec měla hodně nešťastná nehoda v Horních Rakousech. Podařilo se tam zachránit 4letého chlapečka z Česka. Žena si v bazénu všimla dítěte, které nejevilo známky života. Vytáhla ho z vody a začala s resuscitací. Na pomoc jí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Pak hocha převezli do nemocnice v Linci, kam ho doprovodil jeho otec. Rodiče vypověděli, že v nestřeženém okamžiku od nich synek bez jakýchkoliv plaveckých pomůcek odešel a nejspíš spadl do bazénu, aniž by si toho někdo okamžitě všiml. Centrum Tachova změní architektonická soutěž. Město ji vyhlašuje poprvé v historii. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního domu na náměstí Republiky.
3: Nový objekt s gastroprovozy, službami a hotelem nahradí zchátralý dům potravin. Cílem radnice je, aby budova, která vznikne, citlivě propojila současné trendy s historickým charakterem městské památkové zóny. Součástí zadání je také obnova takzvaného seného trhu, tedy historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Vítězný návrh má být vybrán na podzim. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
2: Orientaci na úřadech v České Lípě usnadňuje navigační systém na webu. Lidem pomáhá najít konkrétní kanceláře. Systém už rok funguje pro budovy nové úřadovny u synagogy. Teď ho město rozšířilo i pro komplex na náměstí TG Masaryka. Lidé tam totiž velmi často bloudili. Podle mluvčí Českolipské radnice Kristýny Kňákal-Brožové navigační systém lidé najdou na webu města v sekci Telefonní seznam.
4: Tam stačí vyhledat jméno konkrétního pracovníka, za kterým se dotyčný chystá, a kliknout na modrou šipku u jeho jména. Zobrazí se pak mapka budovy úřadu a pohybující se panáček opatřený i mluveným komentářem pak člověka dovede až do konkrétní kanceláře.
2: Při vyhledávání a orientaci na webu České Lípy také pomáhá chatbot. Nový vzhled má i třeba rozklikávací rozpočet města, který je teď přehlednější a snáz se v něm vyhledává. Sluníčko dnes mohou doplnit mraky, hlavně v Čechách i přeháňkové nebo bouřkové. Naměříme 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
5: Děkujeme, Leničko. A připojují se Klárka Šedová.
6: A Honza Daněk.
5: A Klárenka říká, Lyon prohrál se Spartou, fakt, že jo, 2-1 normálně, to je neskutečný. Já si myslím, že pro hodně fanoušků je to zpráva dnem, tak krásné dobré ráno do celého Česka.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
5: A Spartěnům samozřejmě blahopřejeme.

0: letní písničky, letní pohoda a taky prázdniny. České prázdniny.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Celý týden projíždíme Jižní Moravu. Reportér Tomáš Kabát se i dnes v rámci našeho prázdninového speciálu zaměří na produkty, které jsou pro region typické. Navštíví jednoho mistra a jednou mistrini. Tome, ahoj.
3: Ahoj.
4: Krásný den přeju. Řada zdejších vinařů se neobejde bez dřevěných sudů. A právě ty stlouká dohromady pan Eduard Bařina. Já se dnes chystám navštívit jeho bednářství v Čejkovicích na Hodonínsku, abychom se společně podívali na to, jak se takové sudy tvoří. Odpoledne se pak přesunu na Kyjovsko, kde se potkám s paní Naděždou Bílkovou. Tam mi zase ukáže, jak se šíjí kroje. Tedy opět něco, bez čeho se například zdejší hody neobejdou. Těší se Tomáš Kabát.

0: Jak se už po dekády říká, kdo maže, ten jede, a vy jedete s rádiem Impuls. Třeba teďka držíte v rukou volant, nebo jste spolujezdec, nebo se chystáte na dovolenou, někdo vás veze na letiště, anebo prostě jednoduše jedete do práce, je to denní rutina. Takže pokud chcete nechat zahrát písničku Na cestu od Impulzových, je tu jedinečná možnost vstoupit s Daňkem a Šedovou do vysílání. Stačí nám na radio WhatsApp napsat jedu a my vám zavoláme zpátky. Je to ze skrytého čísla, nelekejte se, takže to zvedněte. Stačí na 605 222 007 poslat heslo jedu.
1: A my voláme. Jo.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek G, čili G jako guma.
4: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
5: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
7: Pomalu otevíráš oči.
6: Hrajeme non-stop.

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dávejte pozor na Brněnsku, na silnici 387 z Tišnova do Nedvědice poblíž Doubravníku srazilo osobní auto Senu. Jinak máme silnice klidné a nemám hlášen žádný dopravní problém. Kdybyste přeci jen měli doplňující informace, víte, kam je nahrát? Přes aplikaci Rádia Impuls. Můžete klidně nahrávat jako hlasovku přes náš radio WhatsApp 605 222 007. Teď už zpívá Taylor Swift. Dobré ráno.

0: Impulzu žijeme muzikou a s námi ve vysílání je posluchačka Kristýna. Dobré ráno.
1: Já vás zdravím.
2: Kristýnko, krásné ráno, kam jedete?
1: No, já už jsem v práci a jedu na první zastávku, rozvážím uzeninky.
2: Rozvážíte uzeninky?
1: No jasně.
2: No a kde je ta zastávka teda?
1: Na Kyjovsku.
2: Kyjovsko, Honzik to říkal.
0: Já jsem si říkal, že budete z Jihomoravy, jihovýchod? Jihovýchod?
1: jo, je to Kyjov na Jižní Moravě.
0: Je to nádherný kraj, my jsme na Jižní Moravě celý tento týden
1: projíždíme. No, u nás je
0: nejlíp. O tom nepochybujeme a vůbec to nerozporujeme. Jak se dneska po ránu máte a jak jde léto?
1: Léto je velice špatně, horka mi dělají zlé, ale jinak je to bombasticky. Já ráno jsem stávala s úsměvem na tváři.
0: A kde se takhle zvlažíte třeba, když je horko?
1: Já rozvážím Jihomoravský kraj a Vysočinu.
0: Jasný, ale kde se zvlažíte, když je horko? Klimatizace nebo do bazénu?
1: Ne, jdete? Doma, zavřená doma. Doma nebo v bazénu rodičů.
0: Jo, jo, jasný. A co třeba vyrazit na dovolenou, do kempu?
1: Už jsme byli na dovolené.
0: A prosím vás, kde to bylo?
1: No, letos jsme to dali s dcerou formou od jihu Čech až po sever.
0: To je
2: jo,
0: super.
2: Jo, tak jste si dali Českou republiku, takhle jste procestovali. A kde bylo nejkrásněji?
1: Ono je krásně všude, ale byla jsem nadšená z Adršpašských skal.
2: Jo, to je u nás, no, u mě.
1: No,
2: super.
1: No.
2: To je to krásný, to potvrzuji.
1: Nádhera, nádhera. Sice teda nebylo tam takové teplo, jak u nás, to jsme schytali naštěstí ty 25 stupňové teploty, ale... To prostředí a ta příroda, to byla bomba.
0: Kristýnko, jste kempovací typ?
1: Ne.
0: Ne,
1: Podstavně mě už nikdy nikdo nedostane.
0: Máte strašnou zkušenost. Můžete nám ji prosím prozradit?
1: Byli jsme, to už je tak 6 let zpátky, s dcerou v Luhačovickém kempu a chytli jsme bouřku a musela jsem ležet příčky skrz stan a držet ho, aby nám neuletěl.
2: Yeah.
0: Tak to byla co? Teda to
1: ne,
0: člověk nevymyslí občas.
1: Podstan už nikdy, já radši chatku.
0: Jasně, chatka, komfort nebo komfortní ubytování, přesně
1: jo,
0: tak.
1: Jo, určitě.
0: Děkujeme za sdílení vašich letních zážitků. Co vám postím hezkýho?
1: Něco českého. Nejlépe Teresku Maškovou, Valčík.
0: Tereska Mašková, jo. A vydržte, tak já to zkusím pohledat, že jste to vy. Takže hledám. Tereza Mašková. Teď mi to zrovna nejde, to je konec.
2: Ale tak tam dejme žlutýho psa, to je dobrá nálada, ne?
0: Já chci pohořko sladký Valčík pustit naší posluchačce, protože je tam prostě miláček z Jižní Moravy. A my Jižní Moravu tento týden kvalifikujeme. Máte jim
1: bude kolega v Čejkovicích, bude kousek ode mě, no. A pak na Kyjovsku, no, bude taky.
0: Písnička je připravená, mějte se moc hezky a díky, naslyšenou.
2: Já taky naslyšenou a šťastnou cestu, ať vám to jezdí.
3: Písnička na cestu.

0: Ano, přesně jak zpívá Abba, vítěz bere všechno. The winner takes it all. A vy dneska můžete brát 20 tisíc, až 20 tisíc, halo, tady Impulzovi, nebo vstupenky na koncert Marka Ztraceného, kterou spojíte s večeří s Impulzovými. Tak nezapomeňte i dneska bystře a svěže poslouchat. A v tuto chvíli už vám Klárka hlásí počasí.
1: Bude jasno až polojasno, ojedinělé přehánky a bouřky a teploty 32 až 37. A pozor, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů. Kdyně aktuálně 24, začalo pršet, Hanka, a 23 stupňů Velešín, píše Verča, děkujem za to. Pište dál, WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Baví se dvě kámošky na kafi, jedna říká, hele, prosím tě, jak ty děláš tomu svýmu chlapovi dobře? Ona přemýšlí a říká, občas jsem sticha.
4: Ty po půl šesté zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku skončilo po požáru v pečovatelském domě 11 lidí v péči záchranářů. Hasiči měli kvůli následkům včerejších bouřek desítky výjezdů. Lidé pobírající superdávku a členové jejich společné domácnosti se nově zapisují do rejstříku osob vyloučených z hraní hazardních her. V Los Angeles zadrželi u golfového klubu prezidenta Trumpa ozbrojeného muže. A fotbalisté Sparty porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1.
0: České prázdniny s rádiem Impulzou polem proudu a my se ptáme, jestli jste kempovací typ, co je pro vás ta pravá kempovací pohoda, jestli spíte ve stanu, v karavanu nebo v obytňáku a jestli máte nějaký oblíbený místo.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Tak co, táborák, kytara, pivo pod hvězdami, Klárinko?
1: Beru všechno.
0: Nebo radši sprcha, postel a snídaně v ceně?
1: No, tak malinko radši.

0: Před malou chviličkou se nám svěřila naše posluchačka, které jsme hráli písničku Na cestu, že pod stan už nikdy, protože je jednou zastihla taková bouřka, že musela stan vlastníma rukama a tělem chránit, aby jim vůbec neuplaval. Co vy a stanování? A proboha, když se zeptám, co se dělo a děje pod stanem? Co? Svěříte se dneska? Co je?
1: Stanování, já furt o tom přemýšlím. Babička s dědou měli stan pro nás, že my jsme tam přespávali se sestřenkou, s bratrancem, ale já už jsem tam pak nechtěla být, protože v tom stanu byly škvoři a já prostě nesnáším škvory a já jsem z toho měla úplně jako pak trauma.
0: Panickou.
1: No, pak jsem v dospělosti, nevím, to mi bylo 22, 23, byla se svým bývalým přítelem pod stanem. Hele, prostě není to to pravé ořechové pro mě. Prostě,
0: byla s ním pod stanem a co se dělo pod stanem? Měli jste
1: spali
0: se
1: jsme tam, no.
0: Spali jste tam, jo, jenom, jo, prostě jste tam. Nekempovali jste, takže jste si třeba neudělali polivku romantické.
1: Ale to se ve stanu nedělá polivka, to nemůžeš vařit.
0: No, jsou takový ty velký a předtím
1: no to netáhneš v kufru,
0: kuchy,
1: jako.
0: Kuchyňku předtím.
1: My jsme byli normálně jako s krosnama na výletě.
0: Takový ten klasický přespávací.
1: No, a tam ten stan Hermiony prostě jako nenarveš.
0: Bylo dobrý. Jste kempovací typ, ptáme se i Zuzky Bubílkové.
2: Zdravím Impulzovi, už ne, když jsem putování autem od kempingu ke kempingu po Evropě milovala. Nejvíc vzpomínám na francouzskou riviéru a italské jezero Lago de Garda. Můj děda tam bojoval v první světové válce a přišel tam o vlasy. Šrapnel mu poranil hlavu, měli ovázanou a když mu oba sundali, vlasy z kořinky na něm zůstaly. Jenže to jsme byli mladí a ani nároky na pohodlí a hygienu nebyly tak vysoké jako dnes. Teď bych se z takové rekreace půl roku rekreovala.
1: A kde jste stanovali nejčastěji?
2: V Bratislavě na naší zahradě, můj syn to miloval. Přidal se k nám pes, který vyměnil svou luxusní boudu za deku mezi námi. Vzali jsme to tak doslovně, že jsme se sprchovali hadicí na polévání zahrady a vařili si z konzerv a z toho, co zahrada a skleník dali, na ohništi za barákem. Koupat jsme se jezdili do Čuňova k jezeru, které vzniklo ze spodní vody, když se stavila vodní nádrž Gabčíkovo. A víte, co je zajímavé? Včera jsem telefonovala se synem a slyšela jsem, jak tam kolem něj dovádí děti a štěká pes. Povídám, vy jste na výletě? On na to, ne, ale v LA je vedro. Tak bydlíme v mikrobusu na zahradě, právě si grillujeme na večeři maso a večer, až nebudou kolony, si zajedeme k moři. A já jsem jim to vybočení z pohodlí baráku na chvíli záviděla. Vaše Zuzana Bubílková.
0: To je ta věc, že vlastně těm dětem se na zahradě staví stan v létě. To se dělo pravidelně, alespoň v mém dětství teda. A já jsem to zbožňoval. Já jsem se tam tak těšil u bratrance. Matka to nechtěla dovolit, ale bratranec tam nějaký velký.
1: Teta byla akční, jo?
0: Jo, teta byla akční prostě a tam se opravdu vešla prostě celý panelák do toho stanu. Byl obrovský stan prostě. Takže možná taky svým dětem stavíte stan, aby jste měli klid, že jo? Odlifrujete je na zahradu večer.
1: Mají
0: pocit, že jsou nadovolený, no. Přesně tak. Takže jak to máte vy, klidně se nám můžete dneska svěřit v raním tématu a zavolat váš příběh ze stanu, nebo co se dělo, děje pod stanem. Středa 5. srpna, Impulzovi.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, nádherné ráno přejeme do celého Česka a pozor, my to dneska s Klárkou odbrzíme dřív než ostatní. První zazvonění.
1: Impulzovi.
0: Dobrý den, ano. Sice rozespalým hláskem. Koho máme ve vysílání? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Pavla.
0: Ahoj Pavlo, tady Volar. Honza a Klárka. Zdravíme Volary, jak se máte?
1: No, báječně.
0: Máte 10 000 korun.
2: My jsme vás probudili, že?
1: Jo,
2: ale to je hezké probuzení, to bychom mohli volat tak každý krásný den, že? To by byl budíček. Já bych taky chtěla, ježiš, takovýhle budíček. Řeknete, ale tady Impulzově a desítka doma.
1: To by byla paráda, no, takhle se budíček.
0: Každý den 10 000, že jo? To by bylo 50 000 týdně, to znamená 200 000 za měsíc.
2: No, 200... 10 třeba taky.
0: 210
2: třeba. 220, když je dlouhý měsíc.
0: Přesně.
2: To je
0: hezký.
1: To se nemůže zdát, ale...
0: Už máme dolárky ve očích, no nic. Takže zpátky na zem. Ano, čeká vás dneska práce?
1: Ne, mám dovolenou.
0: Super. Na kolik jinak máte nastavený budík?
1: Na 7.
0: Tak, to ještě...
1: Za hoďku, no,
0: to ještě to můžete dřímknout, jak s náma domluvíte. Co to zdvojnásobit?
1: No, nevím, radši ne. Radši nebudu diktovat.
2: Dobře, jste rozhodnutá, necháváte si 10 000, já vám teď přečtu otázku a pak si sama zhodnotíte, jestli to bylo dobré rozhodnutí nebo špatné. Každopádně 10 000 je vašich. Alfons Mucha, světoznámý secesní umělec, se narodil na Jižní Moravě. Ve kterém městě?
1: No, tak to teď nevím.
2: No, tak vidíte, dobře jste se rozhodla. Bylo to 24. července roku 1860 v Ivančicích u Brna.
1: No, tak to bych si teď stejně nespomněla.
2: No,
0: kdo by si... Tak k čemu to potřebujete, tuhle informaci, no, taky, že jo? Teď jsme se to učili ve škole a už to dávno asi není úplně uložený, co? Člověk si pamatuje nějakou bitvu na Bílý hoře a tím to jasné, ne?
1: No, 12-12.
2: To byla Zlatá bula sicilská.
1: Zlatá bula sicilská, ano.
0: To stačí. Tak, milá naše posluchačko, děkujeme za to, že jsi to řekla výherně. Děkujeme za to, že s náma hrajete.
1: Já vám taky moc děkuji.
0: Máte se jinak hezky, léto funguje?
1: Léto funguje, parádička.
0: Vedra přežíváte dobře, jo?
1: Jo, přežíváme.
0: Tak, mějte se ve Volarech nádherně, máme vás rádi, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Taky, já moc děkuju, naslyšenou.
0: Nemáte za co, naslyšenou. 10 000 pryč a vy si zítra můžete hlídat zase telefon a když tam uvidíte neznámé číslo, prostě jednoduše to zvedněte a stačí říct výherní heslo.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na silnicích je momentálně pohoda. Připomenu ale sérii prací na hlavním tahu z Jihlavy do Kolína. V úseku Červený kříž Štoky se opravuje vozovka na dvou místech a o kus dál mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem jsou hned troje semafory. Profici z Global Assistance hlásí, že začíná housnout doprava taky v Praze na křížení Kbelské a Novopatské ulice u Kbel. Z dopravy všechno, dobře dojďte.

0: A škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola tento týden sídlí na jižní Moravě v kraji skvělého a jiskrného vína. A přestože vás rozhodně nechci nabádat k pití, zvláště v této ranní hodině, bude mě víno zajímat z hlediska chemického. Hroznové víno obsahuje přírodní cukry, a já se vás ptám, co vzniká při kvašení. Za A kyslík, za B oxid uhličitý, za C alkohol. Přiznám se bez mučení, byl to trochu chyták. Správně jsou totiž dvě ze tří možností. Při kvašení přírodních cukrů ve víně kyslík nevzniká, ale naopak se v počáteční fázi spotřebovává. A jakmile se kyslík vyčerpá, kvasinky začínají požírat přírodní cukry a přeměňovat je na alkohol a oxid uhličitý. Takže za B i za C bylo obojí správně. Inu ve víně je pravda a tu mám obvykle já. Na zdraví, váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal.

0: Pokud s náma chcete na véču a pak na koncert z Marka Ztraceného, máte šanci vyhrát 2 vstupenky i dneska. Až uslyšíte jeho novou písničku, stačí spouštěcí heslo na náš radio WhatsApp koncert. A pak už jen trošku štěstí. Takže poslouchejte dál ranní vysílání, teď vysílají Honza a Klára.
1: A já vám řeknu, jak bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky a bouřky, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů.
0: Zprávou dne je samozřejmě

0: Výhra Sparty nad Lyonem, o tom se samozřejmě zmíníme dřív než ostatní i ve zprávách Rádia Impuls.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Na Blanensku hořelo v pečovatelském domě. Bouřky na Liberecku lámaly stromy. Fotbalisté Sparty si poradili se Lyonem. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Obyvatelé pečovatelského domu na Blanensku se ocitli v nebezpečí. Večer objekt zasáhl požár. Budovu muselo opustit 25 lidí. 11 z nich skončilo v péči zdravotnických záchranářů. Oheň se podařilo uhasit a budovu odvětrat. Podle předběžného odhadu způsobily plameny škody za 2,5 milionu korun. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření. Část Česka zasáhly bouřky. Velmi silné řádily na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje. Na večer i v Libereckém kraji. Vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Popadané stromy zablokovaly večer dopravu nejen na silnicích, ale i na železničních tratích. Bouřky se objeví v Česku i dnes. Odpoledne a na večer mohou být opět velmi silné. Meteorologové přitom předpovídají další horký den s teplotami 32 až 37 na Moravě i 40 stupňů. I na Čapí populaci doléhá obrovské horko. Na Zlínsku si teď pletou bydliště. Na jednom hnízdě se naráz objevilo 7 mladých čápů.
4: Jde o hnízdo v Biskupicích nedaleko Luhačovic. Táta s mámou jen hleděli ze střechy nedaleké školy, koho pak, že to mají 3 jejich potomci na návštěvě. K domácím letošním opeřencům přibyli 4 návštěvníci. Nad tím zakroutil hlavou i místní věhlasný kroužkovač a otec všech ptáků Jiří Svěčka. Je dost dobře možné, že šlo o horkou fázi ptačí porady, kdy a jak se ještě v srpnu vydat na svou první životní dlouhou cestu na jih. Jan Čada, Rádio Impuls, Biskupice.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Na dálnici D8 budou jezdit informovaní řidiči. V úseku mezi Novou Vsí na Mělnicku a Lovosicemi na Litoměřicku silničáři instalují nové technologie, které informovanost řidičů zásadně urychlí nejen v případě nehod. Práce by podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla měly skončit v září nebo na začátku října.
5: Pokládáme mezi Prahou a Lovosicemi optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a stejně tak k liniovému řízení, stejně tak k například k informačním systémům směrem k řidičům.
2: Silničáři vyměňují středová svodidla a podzem ukládají potřebné technologie. Práce mají rozdělené na 4 etapy. 2 už jsou stavebně hotové a na třetí se pracuje.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty si poradili s favoritem. Po obratu porazili v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali s francouzským týmem od konce úvodního dějství po vlastní brance Suchomela. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty zařídili Rineš a Mercado. Hosté mezitím zahodili penaltu. Odveta ve třetím největším městě Francie se odehraje za týden. Pokud svěřenci dánského trenéra Priského postoupí, narazí v závěrečném dvojzápase buď na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec.
0: Dneska se vás ptáme, jestli stavíte dětem stan, co se dělo pod stanem, jestli jste byli někdy na nějakém kempu se stanem a tak dál a tak dál. Prosím, kempování a stanování. Klára Šedová
6: a Honza Daněk.
0: Dnešní ranní téma. Ozvěte se svým příběhem pod
1: stanem. Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Je teď? Čekám na všechno odpověď.
1: Čekám na všechno.
0: Janek Ledecký v ranním vysílání Impulzu. Tady na Impulzu žijeme muzikou. Krásné letní ráno vám přijí Klárka a Honza. Možná jste se právě probudili ve stanu a pustili si rádio na své krystalce a čekáte, že zavoláme v halo, tady Impulzovi už jsme volali. Naše posluchačka řekla výherní heslo. Možná čekáte na soutěž o vstupenky na koncert a Marka Ztraceného. To ještě nebylo. Důležitým spouštěcím mechanismem je, že musí hrát jeho písnička Obuj si mé boty. Ale teď už se vás ptáme, když už jste se probudili v tom stanu, jestli stavíte stan třeba dětem, jestli rádi kempujete a kde je ten nejlepší kemp třeba v Česku nebo v zahraničí.
2: Ježíš, já jsem si vzpomněla na tu písničku Mám malý stan.
0: Mě na nohy táhne.
2: A nohy tak dlouhé.
0: Já tam vím, že tam je mě na nohy tam.
2: Kam je dám?
0: Snad ze všech stran, ne.
2: Jo, taky.
0: Je to tam taky.
2: To bychom se když tak mohli pustit,
0: mohli,
2: jestli máme.
0: Klárko, dobrý
2: to
0: nápad.
2: To je dobrý, to je dobrý.
0: Posluchačka Radka.
3: Takže já jsem dříve byla kempovací typ. Měla jsem svůj menší karaván, dvě děti, rádi jsme velmi cestovali, ale pak jsem našla nového přítele a ten prostě pořádnou postel a stan a karavan není nic moc pro něho, takže jsme přesedlali na nějaké ubytovací zařízení, na hotely a prostě už jsem si takhle zvykla, ale jinak za mě je to super, cokoliv. Radka, ahoj.
0: Radko, děkujeme moc, že jste se ozvala do letních Impulzových a ještě jedna reakce.
4: Ahoj, dá Impulzáci. Tak na téma kempování, já jsem tramp, takže mi to vůbec nevadí, jezdím pod čirák, pod stan, občas jdu do chatky, na trampský srazy, na výroční vohně, takže trampování a příroda, to je moje krédo.
0: Tady jsme prostě narazili na přesně cílovou skupinu kempaře, trampaře.
2: Hanička napsala, že má radši chatku, anebo ještě radši někde wellness, tak tomu já úplně rozumím, Haničko. A Ráďa píše, nejkrásnější stanování bylo v Norsku a poslala k tomu fotku toho stanu a opravdu jako se tam stanujou a to já strašně obdivuju, takhle vlastně mít ten domeček na zádech jako želva nebo šnek a být variabilní a moc přespat kdekoliv, to je prostě boží.
0: Je to skvělý, ale na to potřebuješ parťáka podle mého názoru, jo? Že musíte být oba dva do toho prostě.
2: Trampovací.
0: Přesně tak. Jak to máte vy? Ozvat se můžete do dnešního ranního tématu. Krásné kempovací léto.
5: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: Skupina Westlife, hezká letní písnička dohrává u Klárky a u Honzy. Krásné léto vám přejeme do celého Česka.
1: Dneska a ještě zítra soutěžíme o lístky na koncert Marka Ztraceného spojeného s večeří s Impulzovými. Jak to dopadlo včera? A tou 20. tam tadadá je Iva! Ivo!
2: Jupi.
1: Ivo, ahoj, dobré ráno!
0: Dobré ráno!
2: Dneska přijede moje Pražanda do Havířova a já pojedu v pátek s ní.
1: Takže my si píšeme Iva s dcerou, vidíme se v pátek, dáme si Véču, půjdeme na koncert. A co myslíte, Ivčo, my se strašně těšíme na vás.
2: Moc děkuju, děkuju, jsem šťastná, děkuju.
1: Abyste mohli mít radost jako Iva, musíte udělat jednu důležitou věc. Poslouchat vysílání Rádia Impuls, až uslyšíte novinku Marka Ztraceného. Tak hnedka zasednout k telefonu a na náš WhatsApp napsat koncert. Když budete 20, tak přesně tuhle tu příležitost jako Iva dostanete.
0: Tak nezapomeňte poslouchat. Obuj si mé boty, se jmenuje novinka Marka Ztraceného. Za chvilkou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
3: Máte chuť na ledový?

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravím vás, ať už jste kdekoliv, nezapomeňte spolupracovat i v létě. Třeba přes náš radio WhatsApp můžete nahrávat zprávy nebo univerzální linku 605 222 007. Kilometrovou kolonu čekejte na 107 na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzinského letiště. Jezdí se tady v omezeném režimu, hlásíme to vlastně takřka denně. Ze stejného důvodu houstne doprava v Praze před křížením Novopatské a Kbelské ulice. 605 222 007.
2: A za chvilinku zuřivec, vypravíme se s ním na pole, které bude opravdu žhavé.

love her.

0: Rádia Impuls.
1: České prázdniny pokračují na jižní Moravě, kde zuřivý reportér navštívil slavné slavkovské bojiště. Aleši, dobré ráno.
2: Impulzovi, já vás zdravím, moc hezké, dobré ráno vám přeji. Jak jsme teda říkali, jsme na jižní Moravě a když já řeknu Austerlitz, neboli bojiště Slavkov u Brna, tak to je ta slavná bitva tří císařů. No a já tady mám vlastně pány přímo od Napoleona, představte si to. A to je Robert Drábek, kapitán, a Libor Doležel, dragoun. Jo. A oba dva jsou dragouni císaře Napoleona, neboli z císařovy gardy. Pánové, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak a teďka pojďme ale vysvětlit, kolikrát jste tady už bojovali.
4: Já už 5krát.
3: Já už 9krát.
2: Roberte, ty máš vlastně tady tu císařovou jízdu. Tak nám o tom něco řekni.
3: Pro lidi, co děláme na Poloniku, to gro, to nejvíc, to největší ocenění, co pro nás může být. Takže pro nás dragouny je to takovej svátek, kdy prostě můžeme doprovázet našeho císaře tady u téhle bitvy, kde jsme opravdu jako zvítězili a kde to bylo jako naše největší vítězství. Takže pro nás je to velký svátek a moc si to vážíme, že tam můžeme být.
2: No a vy tím, že jste vlastně teda přímo ta císařova garda, že vy jste vlastně taková ochranka, ta nejblíž, co je tomu císařovi Napoleonovi, tak co musíte jako výzbroj mít?
4: No hlavně jde o to, že musíme vypadat krásně. Hmm. Takže musíme si hlídat svoji vlastní výstroj, musíme si hlídat uniformu, musíme hlídat knoflíky.
2: Řekneš figuru.
4: Figuru taky, jo, protože potom jezdit a jezdit s tím císařem, který opravdu má váhu i na tom koni, přímo na tom bojišti, kdy vidíte tu noblesu i v tom člověku, který toho císaře představuje těm divákům, tak je to podsta, je to, cítíte tu energii už toho Napoleona jako takového, i když je to zástupce nebo...
2: Ano. Je to herec. Impulzovi, to je bojiště Slavkov u Brna, neboli takzvaný Austerlitz, obec Tvarožná, jižní Morava a jak jsem říkal, císařova garda, dva dragouni, císaře Napoleona, Robert Drábek jako kapitán té gardy a Libor Doležel jako dragoun. Pánové, zatím dobré ráno a za hodinu naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den, mějte se.
5: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.

0: Večeře s Impulzovými a pak koncert Marka Ztraceného. To všechno můžete vyhrát na Impulzu ještě ve středu a ve čtvrtek. Sledujte dál ranní vysílání, teď sledujte Klárku, co hlásí.
1: A já budu chvíli rosnička. Bude jasno až polojasno, ojediněle přehánky a bouřky, teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40. Každopádně teď už je docela teploučko, v Havířově 19 stupňů, hlásí Iva. A Vláďa z Milovic taky píše, že tam je 19, takže počítejte s tím, že dneska si myslím, tu mikču i ten svetřík můžete nechat doma. Jo, tobě oholíme chlupy a bude pohoda.
0: Podívejte se, jak se na mě koukla. Hele, aby mě
1: setcela. Ten jeho svetr, kdybyste to viděli.
0: Já za to nemůžu, to je příroda. Nech toho.
1: Pište, jak je u vás. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: 3 minuty po 6:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice zemřel včera večer muž po pádu z mostového jeřábu. V Horních Rakousech u bazénu místní zachránili 4letého chlapečka z Česka. O senátní křesla chce letos bojovat na 155 kandidátů, tedy o 8 desítek méně než minule. Ukrajina zajala cizince z 51 zemí, kteří bojovali na ruské straně. A fotbalisté Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů porazili Lyon 2-1 a do Francie si povezou jednogólový náskok.
0: A co dál v ranním vysílání? Tak jednak krásná pozvánka Jirky Kolbaby do Španělska. A pak pozvánka pod stan. Milujete stanování? Pak jste tady správně, protože je to dnešní ranní téma. Vysílají Klárka s Honzou.
1: Dobré ráno.
12: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Skupina Kryštof. Letní impulzovy, krásnou, dobrou náladu vám přejeme ve středu 5. srpna. A máme pro vás tip.
1: Cestovatel Rádia Impuls.
2: Španělský rytmus, vůně moře a dechberoucí panoramata.
3: Pohledy z La Giralda, zvonice katedrály, 360-metrový výhled na celé to historické město, tak to je naprosto nezapomenutelný záběr.
0: Ano, Jirka Kolbaba vás dnes provede jižním Španělskem a vyveze vás až na vrchol ikonické gibraltarské skály.
2: Věděli jste, že za jasného dne odtud máte jako na dlani celé marocké pobřeží?
0: Poslouchejte Jirkovi tipy i skvělé příběhy v dnešním dopoledním vysílání Vlastíka Korce hned po 10:30. Teď posloucháte Robyho Williamse a my se ptáme, jestli rádi stanujete a kempujete. Pokud máte svůj příběh z podstanu, ozvat se s ním můžete přes náš radio WhatsApp

0: aby zpíval o paní, kterou miluje. Hele, ty zpěváci mají stejně dobrý, že jo? Když ji milujou, tak prostě složej písničku, jo?
1: A když ji nemilujou, tak nesložej nic.
0: Ne, chtěl jsem
1: tak
0: říct...
1: Tak složej uhlí.
0: Já třeba Kláře bych písničku nesložil, jo? To bych neudělal, ale prostě zase ji pozvu nějakam na večeru, nebo já nevím.
1: Já, a já chci, ale tu písničku taky.
0: To nedám, miláčku.
1: Taky.
0: To nedám. Posloucháte Halo, tady Impulzové, Robbie Williams v našem ranním programu. Za chvilku Bonnie M a letní písnička a zhruba 10-minutové zpoždění, které je na D7 na příjezdu dopravy od Chomutova. Další dopravní zprávy přidám hned poté, co vám pustíme písničku na cestu.
1: Je to tak, chystáme vám písničku na cestu, ať už je to cesta odkudkoliv, kamkoliv, ať je to cesta čímkoliv. Napište nám právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám tu cestu zpříjemníme, ať už jste kdekoliv.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Ahoj, ráno koukám do zrcadla, kdo tam je, umeju se, podívám se na sebe, jsem to já, řeknu si měj pěkný den a vám ho taky přeju. Mějte se krásně.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia, reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Kilometr 32 směr Praha. Asi tam na osobáku měněj kolo, dávejte na ně pozor.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 10-minutové zpoždění čekejte na D7 na příjezdu do Prahy od Chomutova mezi 4. a 1. kilometrem. U ruzinského letiště je omezený provoz. Profici z Global Assistance připomínají rekonstrukci pražské Kbelské. V návaznosti na to vázne doprava v Novopatské směrem od Mladoboleslavské D10 na Letňany. Provoz síly i na příjezdu do Prahy po ústecké dálnici D8. Krokem to jede typicky na pražské Štěrboholské spojice směrem na Smíchov.
1: A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV Station a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV My Station.
0: Teď už stačí na náš radio WhatsApp 605 222 007 napsat jedu. To je spouštěcí slůvko. My vám zavoláme zpátky, bacha, volá se ze skrytého čísla, nelekejte se. A vstoupíme spolu do vysílání, rozeberem život, kempy, stany, léto a pustíme vám písničku na cestu. Pište jedu na 605 222 007.

0: Daddy Cool a s námi ve vysílání posluchač Marcel. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno, Marceli, kam jedete?
1: Jel jsem z náměště před Brno do práce, do zaměstnání. Jinak dělám na pásovým bagru a momentálně dělám v lese nový rybník.
2: Jo, rybníček hloubíte, jo?
1: No, novej.
2: A to bude jako rybník třeba primárně určený na chov ryb, nebo na...
1: Je to rybník v lese, takže jakoby já ještě jakoby nevím přesně, co tam bude, jakoby, jestli to bude jakoby na rybí nebo na koupání, nevím.
2: Jo. No,
0: to je ale velmi zajímavá a typická vlastně práce a to, co děláte v tuhletu chvíli, že často se bavíme s lidma, kteří jako někam jedou do kanceláře, nebo klasika rozváží nějaký zboží a vy jste prostě někde v bagru, kde hloubíte nový rybník. To je neskutečný, tohle jsme tady opravdu ještě neměli. Jak dlouho je to?
1: Jo, dá se to, ale jako by hrozně jíce.
0: Jo, jak to řešíte?
1: I když je v bagru klimatizace, ale jako by nestíhá. Mm-hmm.
0: Jak to řešíte v noci? Máte doma klimatizaci nebo otevřený okna?
1: Nemám. Ne. Nemáme klimatizaci doma, ale hruza, nedá se spát.
0: No tak ani na dvoře, když byste vyběhnul.
1: No, tak to jo.
2: Stan tam rozbil.
0: Mimochodem, máte rád stanování, kempování?
1: No, kdysi dávno, jo, ale teď už ne. Za mých mladých let ještě jakoby jo, teď už ne.
0: To bylo super, že jo, to bylo prostě takový jako zážitkový tenkrát a teď už komfort nějakého ubytovacího zařízení.
1: Ano.
0: Rozumím.
2: Jak člověk stárne, tak je pohodlnější a pohodlnější, no.
1: Je mi 51,
0: no. 51 to není žádný věk, mě 52, hele, ale pod stan bych asi taky. Úplně bych to nedělal. Hele, ty, vy jste z Jižní Moravy, pochopil jsem to správně.
1: Ano, já jsem z Vysočiny, ale momentálně ten rybník dělám na Jižní Moravě.
0: Takhle je to. Vysočinu jsme procestovali v našem prázdninovém putování. Tak, co si zahrajeme?
1: No, nechám to na vás.
0: Kateřina Marie Tichá je tady a jejich Plamen. Je to taková skvělá česká písnička.
1: Může být.
0: Jenom pro vás do bagru. Můžete hloubit dál, máte naše svolení.
2: Hlouběte. A krásný den, naslyšenou.
0: Mějte se parádně. Posloucháte Halo tady Impulzovi. Pro Marcela písnička na cestu.
3: Písnička na cestu.

0: Klárka z Honzou vysílají Halo tady Impulzovi. Jestli máte v práci někoho, komu můžete říct, že je milionovej, tak mu nechte zahrát 7 pecek u Vlastíka Korce. To je 7 písniček bez reklam po 9. hodině. Nebo pracovní kolektiv, pokud se skvělý pracovní kolektiv, přihlaste ho do našich milionových kolegů. Formulář, přihlašovací formulář najdete na webu www.impuls.cz. Tak se tam mrkněte teď hned. Vysílají Honza s Klárou v další hodince nebo až mezi 8 a 9. Budeme hrát o vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
1: A já vám prozradím, jak bude. Jasno až polojasno, ojediněle přehánky a bouřky a teploty 32 až 37 a na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů Celsia.
2: Českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: kde budete poslouchat vy. Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer na rádiu Impuls.
1: Hasiči dostali pod kontrolu požár na Benešovsku i Litoměřicku. Po pádu z jeřábu zemřel na Kladensku muž. Sparta drží šanci na postup do Ligy mistrů. Je 7 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hasiči do včerejšího večera krotili plameny na několika místech Česka. Před 22. hodinou snížili stupeň poplachu na základní u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Oheň zasáhl i několik chatek. 4 hasiče museli kvůli přehřátí organismu ošetřit záchranáři a 2 z nich převezli do benešovské nemocnice. Pod kontrolou je i rozsáhlý požár odpadu u Čížovic na Litoměřicku. Na místě zůstaly přes noc desítky hasičů. Ke sledování požářiště využili dron. Na velké většině území Česka nadále platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. Farmáři mají problémy s nedostatkem sena. Seno a slámu potřebují ke krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vyschlé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva u Nových Mitrovic na Plzeňsku ČTK řekl, že takhle suchý rok nepamatuje.
2: Pro veškerý zemědělský podíl špatně. Já tady nakupuju třeba, abych zachránil šlechtitelský chov, protože jsme hodně investovali do genetického materiálu, tak aby se nemuseli dávat nedejbu březí krávy na jacky. Kupuju seno z Polska.
1: A takové seno stojí třeba trojnásobek běžné ceny. Někteří farmáři také připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. V kladenském průmyslovém areálu došlo k tragédii. Večer tam zemřel muž, který spadl z mostového jeřábu z výšky 6 metrů. Okolnosti prověřují policisté, pátrají, zda se mohlo jednat o pracovní úraz. Zatím není ani jasné, zda šlo o zaměstnance. Podle policejního mluvčího Truxy muž narozený v roce 1985 zemřel na následky poranění na místě. V případu je nařízená soudní pitva. Ruský prezident zavádí nová opatření. Vladimír Putin podepsal zákon postihující kritiky režimu, kteří v nepřítomnosti kvůli emigraci čelí pronásledování ve vlasti. Zákon počítá s nejrůznějšími omezeními a postihy. Dotčeným například zmrazí účty v ruských bankách, zakazuje jim prodat nemovitosti a dopravní prostředky nebo používat služby ruských konzulátů v zahraničí. Nebudou tedy mít možnost požádat o nový pas či ověřit plnou moc.
0: Sport.
1: Fotbalová Sparta zažila parádní večer. Pražané v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Utkání sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
3: Pěkné ráno. Sparta zlomila francouzské prokletí. Letenští porazili některého ze soupeřů z Francie poprvé od roku 2007. Zápas se přitom pro Pražany nevyvíjel dobře. I přes větší aktivitu, šance a 2 neuznané branky se do vedení dostal Lyon. Míč si do vlastní branky nešťastně srazil Suchomel. Ve druhém poločase se ale fotbalistům Sparty podařil obrat. Nejprve se trefil Rineš, druhý gol obstaral hlavou Mercado. Mezitím hostující kapitán Tolisso zahodil penaltu. Pikantní zápas to byl pro Spartana Adama Karabce, který minulou sezonu odehrál právě v Lyonu.
4: Tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavně je teď ten výsledek a jakým stylem jsme to odehráli.
3: Odveta v Lyonu se odehraje příští týden v úterý. Pokud Sparta uhájí jednogólový náskok, narazí v play-off o Ligu mistrů na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Štýrský Hradec. Já jsem Vítek Zábranský a teď už pokračuje naše dvojice Honza s Klárou.
5: Hrajeme o vstupenky na koncert Marka Ztraceného a taky se vás ptáme, jestli rádi kempujete a nebo trávíte letní noci pod stanem. Přejeme vám dobré ráno do celého Česka.
6: Krásný den.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: všech stran.
1: Já si pamatuju, tohle nejde prostě smazat, tenhle
2: nejde, ten verš, to nesmažeš.
1: Ne, rozhodně. Vzpomínáte na vaše stanování za mlada, nebo to provozujete do dneška? Máte oblíbené místo na kempování, oblíbený kemp, louku, lesní mýtinu, kde se vracíte každý rok? Posluchačka Eva vzpomíná hlavně na hudební letní festivaly.
3: Krásné ráno, miluju chrápošení pod stanem, byly to nejkrásnější dovolený, co si pamatuju, ale úplně nejvíc se stanováním mám spojený všechny hudební letní festiáky. To je úplně ta nejlepší vzpomínka. Krásný den, Evče.
2: Já vám musím říct jednu příhodu, teďka jsem si vybavila. Na gymplu jsme jezdili na různý tematický pobyty a já nevím, na cykláky, na vodu a byli jsme na Ostaši a bylo to přespávání buď ve stanu, anebo pod širákem. Měli jsme kotlíky, vodu jsme brali tam z místního jezírka a opravdu jako jsme si to užívali komplet ze vším všudy. A teďka kamarád nedávno vzpomínal na jednu příhodu, která se tam odehrála. Spali jsme venku pod hvězdami, nádhera, prostě jako romantika úplně neuvěřitelná. A kamarád se probudil, anebo možná spal, prostě byl v takovém jako prazvláštním stavu, otočil se na dalšího spolužáka a říká mu: Petře, nauč mě mluvit jako jelen. Zase si lehnul a usnul.
1: To byl sníček. To byl podle mě sníček. To je hibernace. Neskutečný jako. A tohle si člověk pamatuje, viď?
2: No, protože to nedávno to připomínali a říkám, a jo.
1: Ano, a naučil?
2: Nenaučil.
1: Zbožňujete stanování.
4: Zdraví všechny stanaře. Výborná záležitost. Je to relax neskutečný. I ta malá práce s tím postavit ten stán, prostě to je dobrodružství, na který se celý život nezapomene. Jako malej jsem jezdil, jezdím teď z vnoučaty, doporučuji Chlumec nad Cidlinou a jako malej jsem jezdil do Sence na Slovensko, Slneční jezera.
1: Děkujeme vám moc krát za všechny vaše krásné vzpomínky a nebo příběhy z podstanu nebo z kempu. Dál je můžete nahrávat přes aplikaci Impulzu nebo náš radio WhatsApp 605 222 007.

0: posloucháte Halo, tady Impulzovi nádherné ráno. Až zazní nová píseň Marka Ztraceného Obuj si mé boty, napište na WhatsApp slovo koncert. Vybereme 20. zprávu, zavoláme a potvrdíme lístky na koncert Marka. Co je důležité? Na koncert vyrazíme jako rádiová rodina. My Impulzovi, Daněk Šedová, s posluchači. Celkem partička 8 lidí. A pozor, pak na 17.30 říkala produkční, ano, na 17:30 už musíme být na Pražské Letné na koncertě Marka Ztraceného. Prostě rádiová rodina v akci. Hlídejte si to, prosím.
1: Jo, a buďte 20, protože to chcete s náma prostě jako strávit tu, co to je, pátek? Ne, sobota,
0: je to pátek, no. Holka, je to super, já se na to moc těším. Takže, milí posluchači, vidíme se. No a za malou chviličku D7 před Prahou ve směru od Chomutova, klasické popojíždění kvůli opravám. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%.

0: Nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase z Ostravy do Opavy se u Nových Sedlic srazila 3 osobní auta. Zatím projdete bez zdržení. Přibližně 3 kilometry měří kolona na D7 před Prahou ve směru od Chomutova. Důvodem jsou stavební práce u ruzyňského letiště. Jedeme do Prahy, provoz síly před Barandovským mostem a Smíchovem směrem od jižní spojky. A další kolony sledujeme na Pražském okruhu za Černým mostem, a to směrem na Štěrboholi a současně v protisměru na cestě do Letňan, okolo Kbel. Dávejte na sebe prosím pozor a dobře dojďte. Je léto.
2: Za chvilku si připomeneme bitvu 3 císařů. No připomeneme, zahrajeme znovu.
1: A teď pozor, další letní píseň.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu

0: Rádia Impuls.
1: České prázdniny pokračují na jižní Moravě, kde zuřivý reportér navštívil slavné slavkovské bojiště. Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
3: Zasunul do pochvy a tasit. No, jo.
4: Jak to probíhá vlastně?
3: Jo, Impulzovi, tak to, co slyšíte teďka, to železo na železo, tak to je
4: francouzský paláš jezdecký.
3: Takže meč to není meč.
4: Není, ne.
3: Já jsem chtěl říct tak, že pro mě jako pro kluka by to byl meč nebo šavle. Ale počkej vteřinku ještě na to. Impulzovi z bojiště Slavkov u Brna vás zdravím přímo z dragouny císaře Napoleona. Tak tady mám Roberta Drábka jako kapitána císařový gardy a potom ještě Libora Doležela, který je normálně dragoun. Tak, pánové, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, pěkný den.
3: Já jsem říkal, jako obyčejný kluk bych řekl, hele, mám vůdce pěkný meč, ale to žádný meč není. Říkej, co to je, Roberte.
4: Je to francouzský jezdecký paláš, který se vyznačuje tím, že je delší, protože aby ten jezdec z toho koně dosáhl na toho pěšáka.
3: Jo.
4: Takže nejedná se o meč, jedná se o paláš. Ten paláš je takovej těžší, ale není to nejtěžší součást výzbroje. Každý dragoun má samozřejmě pistol a má ještě na zádech flintu. Takže flinta má nějakých 22 kilo, takovej oblečený dragoun, který prostě je v plné polní s přilbou na hlavě, která to je taky unikát,
3: ano,
4: která váží 2,5 kila. Takže výstroj toho dragouna je někde kolem 35 kilo.
3: A pochopil jsem dobře, že ta helmice, přilbice, jak se tomu říká přesně, má vzadu takový jako ohon a to je asi koňský ohon podle mě.
4: To je koňský ohon a ten koňský ohon jednak tam sloužil jakože na parádu bych řekl, aby prostě zdůraznil toho člověka. A další zásadní věc je ta, že měl chránit krk toho jezdce, protože koňská žíně se prostě nedá přeřezat a chrání krk.
3: Předseknutím.
4: To má předseknutím, jo? Takže to má velice jako dobrou účinnost.
3: Takže sem na bojiště Slavkov u Brna můžete přijít v podstatě kdykoliv a kdo byste chtěli Napoleonovu gardu vidět osobně na nejbližší akci, tak 29.8. v Bystřici pod Hostýnem bude celý den napoleonský tábor a tady kluci tam budou v celý parádě. Tak zatím dobré ráno.
5: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přejeme.
0: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
2: Haló, tady Impulzovi. 6 minut před půl osmou.

0: Někdy je těžké říct, promiň, hard to say, I'm sorry. Posloucháte Halo, tady Implozovi.
1: Jak to s tebou vypadá?
0: A Klárinky se ptám tradičně jako každé ráno, jak to s tebou vypadá, holka moje?
2: Příští týden tady nebudu, promiň.
0: Celý?
2: Ne, chvilku. Když jsi říkal, že je těžké říct promiň, tak já to říkám úplně s lehkostí, promiň. Tak jeden, dva dny, možná tři tady nebudu.
0: To znamená skoro celý týden, skoro, ale kam jedeš?
2: Já letím do Lyonu, milí posluchači, já mám takovou radost, že Sparta ten Lyon porazila, že ta odveta prostě musí dopadnout, já vám říkám, že to vyhrajeme. Hele, nevím, budu fandit na místě, budu přímo v Lyonu se Spartou, budu vám podávat aktuální informace, jak v ranním vysílání, tak v odpoledním a společně budem držet palce, protože to by byla pecka.
0: To rozhodně ano, a držím ti palce taky, Klary. A jak jako jeden, dva nebo tři dny, jak jako...
2: No tak když vyhrajeme, třeba se ty oslavy protáhnou
0: jo,
2: výši.
0: Takhle to
2: vidíme.
0: Myslíš. Předpověď, bude jasno, polojasno, sem tam se vyskytne přehánka, bouřka, teploty 32 až 37 na Moravě a ve Slezsku předpovídají meteorologové 36 až 40 stupňů nad nulou.
2: Robert hlásí z Odolené vody 21 a v Humpolci je 25, víme od Jenny. Dejte vědět, jak je u vás, 605 220 2007.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Baví se dvě kámošky na kafi. Jedna říká, hele, prosím tě, jak ty děláš tomu svýmu chlapovi dobře? Ona přemýšlí a říká, občas jsem sticha.
5: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Častěji už tam budem.
7: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Ve Velkých Opatovicích na Blanensku skončilo po požáru v pečovatelském domě 11 lidí v péči záchranářů. V Česku začalo platit omezení pro ukrajinské mužské uprchlíky v bojeschopném věku. Dvě polské tepelné elektrárny omezují svůj provoz kvůli vlně veder a nízké hladině vody v řece Vysle. Fotbalisté Sparty porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1 a hokejová osmnáctka deklasovala na Hlinka Grecky Cupu Německo 8-3.
0: Co by na to, strávit třeba víkend nebo dovolenou pod stanem, nebo kempovat někde 14 dnů, trampovat jak chcete? Baví vás to? Máte nějaký krásný zážitek nebo příběh? Klidně nám ho dneska můžete nahrát do ranního tématu.
12: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: lyžování, kempování, to je něco, co k létu neodmyslitelně patří. Spíte ve stanu, máte karavan, anebo obytňák, kam jste vyrazili a kam se rádi vracíte? Na to se dnes celé ráno ptáme. A napsala nám Evička z Ostravy, že jezdí stanovat od děcka a pak taky po festiácích a teď s dětmi od jejich 2 let věku. A píše nám nejzásadnější pravidlo stanování. Dobře si to zapamatujte, zapište si to na uši, nebo za uši. Víte, jaké je první pravidlo stanování na festiáku? Nejdřív postav stan, pak začni pít.
1: Správně, to je úplně zásadní sdělení, přesně. Hanka nám volá, jezdila pod stan v 80. letech minulého století.
2: Vojky, zdravím Impulzový, tak my jsme v 80. letech jezdili pravidelně 10 let na Zemplínskou Šíravu pod velký stan s dětma. Tehdy bez mobilu 14 dní o nás vůbec nikdo nevěděl a nemělo to chybu. Dnes už jsou děti dospělé, mají svoje děti a vzpomínají velice rádi na to. Mějte se krásně, zdraví Hanka.
1: Haničko, děkujeme a máme tady ještě jeden příběh našeho posluchače.
3: My jsme byli 3 bráchové, rodiče ty nevydělávali žádný velký peníze, takže jsme měli kombíkovýho trabanta a když pozvali známí naše rodiče, ať jedeme s nima pod stan, tak šel táta a koupil první stan, který byl k dispozici nejlevnější. Když jsme přijeli do Babylonu, do Domažlic, táta vytáhl stan a začal ho stavět, tak zjistil, že koupil úplně to nejmenší áčko, u kterého se sotva vešla mamka s tím nejmladším bráchou a táta musel složit sedačky v trabantu a my se starším bráchou jsme spali s tátou celou dobu v trabantu. Takže romantika jako hrom. Hezký den všem.
1: Ty velikosti těch stanů, to taky je věda mimochodem, nebo byla věda vždycky, taky mám podobnou zkušenost.
0: Já si taky vzpomínám na to zelený áčko, co jsme měli u babičky a dědy. Jenže ty to schováš, že jo, my jsme to tam měli schovaný v takovém jako zahradním domečku. To je plný škvoru, pavouků, prostě ne, já nechci stát.
1: Ty jsi ale děvče, který miluje horory, takže já jsem si myslel, že se mezi touhletou havětí cítíš skvěle.
0: To, že miluješ horory, neznamená, že miluješ pavouky, to se vůbec jako neslučuje.
1: No, tak já jsem si to spojil.
0: No, vidíš, chybně.
1: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou, vaši ranní společníci. Taky rádi stanujete, kempujete, máte nějaký oblíbený místo, anebo hezký, veselý, nebo i smutný příběh. Klidně ho nahrajte přes aplikaci nebo náš radio WhatsApp. Krásné léto všem.

0: Posloucháte Halo, tady Implzovi, nádherné ráno vám přijí Klárka s Honzou a my pro vás tento týden máme úplně parádní bonus, protože až zazní nová písnička Marka Ztracenýho Obuj si mé boty, napište nám na WhatsApp slovo koncert. Vybereme 20. zprávu, zavoláme zpátky, potvrdíme lístky na koncert Marka na Pražský Letný, který je tento pátek. A co je důležité, na koncert vyrážíme jako rádiová rodina. My Implzovi, tedy Klárka s Honzou a vy posluchači. S výherci se potkáme na společném pozdním obědě a pak vyrazíme na Pražskou Letnou zapařit na Máru. Prostě rádiová rodina v akci.
1: Já se těším, já se neuvěřitelně těším. Akorát nevím, co si vezmu na sebe. Co si vezmeš na sebe? Co si vezmu na sebe?
0: Já vůbec neřeším
1: tyhle věci. Napište nám, co si máme vzít na sebe, v čem nás chcete vidět.
0: Ne, napište to Kláře, mě ne, já to vždycky řeším těsně předtím.
1: No,
0: a
1: tak
0: úplně
1: to
0: není
1: jako
0: pro mě jako mega téma.
1: To je hlavní, to je úplně nejdůležitější. A ještě, co si dám k té večeři, nebo k obědu večeři, to jsou dvě zásadní věci.
0: Chtěl bych být Klára Šedová. Posloucháte Halo tady Implzovi, krásné dobré ráno.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rokem muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profice z Global Assistance hlásí hustý provoz na D1 u Brna mezi exity 190 a 1690 směrem na Vyškov. Dejte pozor na Sokolovsku na cestě z Chodova do Oloví. Na silnici 220 bouralo osobní auto u Dolních Niv. Na místě jsou hasiči. S kolonou počítejte také na výjezdu a současně příjezdu do Prahy u Odchomutova u letiště. A Pražský okruh se ucpává klasicky za Černákem směrem na Letňany, ale i na Štěrboli. V Praze to jede pomalu mezi Jižní spojkou a Zlíchovským tunelem směrem na Smíchov. Z dopravy je to pro tuto chvilku všechno.
2: No a za chvilku se vrhneme na víno s panem profesorem. Ne jako, že bychom si společně zašli, ale malinko chemicky. Si to rozebereme z toho chemického úhlu pohledu.
1: Přesně tak, bude to hodně edukativní.

0: škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Naše prázdninová škola tento týden sídlí na jižní Moravě v kraji skvělého a jiskrného vína. A přestože vás rozhodně nechci nabádat k pití, zvláště v této ranní hodině, bude mě víno zajímat z hlediska chemického. Hroznové víno obsahuje přírodní cukry a já se vás ptám, co vzniká při kvašení. Za A kyslík, za B oxid uhličitý, za C alkohol. Přiznám se bez mučení, byl to trochu chyták. Správně jsou totiž dvě ze tří možností. Při kvašení přírodních cukrů ve víně kyslík nevzniká, ale naopak se v počáteční fázi spotřebovává. A jakmile se kyslík vyčerpá, kvasinky začínají požírat přírodní cukry a přeměňovat je na alkohol a oxid uhličitý. Takže za B i za C bylo obojí správně. Inu ve víně je pravda a tu mám obvykle já. Na zdraví, váš pan profesor.
0: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: tady jsou Klárka s Honzou, krásné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Hlídejte si telefony a hlavně náš hudební program, protože když zazní Obuj se mé boty, stačí napsat koncert, ale úplně nepište jako první, ať se trefíte do toho čísla 20, chápete nás, jo? A jdete na pozdní oběd s Impulzovejma a taky na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou. No, teď jsou 4-3 minuty před 8 hodinou.

0: Posloucháte Hello, tady Impulzový Honza a Klára, dobré ráno a zdravím Zdenku z Meškala, taky přeju dobrý ráno.
1: Bude jasno, polojasno, odpoledne přehánky nebo bouřky a teploty až 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů, buďte na sebe opatrní.
2: Dopoledne s dobrým korcem.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Na rádiu Impuls.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
6: Předpověď vyhlíží další 40. E-shopy omezují v Horku prodej čokolády. V Rakousku se topil český chlapec. S 8 hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život.

0: Zprávy Rádia Impuls.
1: Teploty můžou lámat další rekordy. Rtuť teploměru se hlavně na Moravě a ve Slezsku znovu dostane ke 40 stupňům Celsia. Počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Už včera polovina meteorologických stanic překonala své absolutní teplotní rekordy. Nová maxima pro 4. srpen má pak všech 101,70 stanic. Nejvíce teploty vyšplhala v Plzni Bolevci, a to na 1,40,5 stupně Celsia. 40 mělo hned 12 míst v Česku. Dnes se takto vysoké teploty můžou opakovat, a to hlavně na východě republiky. Do veder znovu místy vletí přehánky i silné bouřky. Stále platí varování před vysokou zátěží teplem. V nemocnicích kvůli vedrům podle ČTK přibývá pacientů, a to hlavně s přehřátím organismu. Lidé by se proto měli vyhnout pobytu na přímém slunci a fyzické zátěži. Zítra se o pár stupňů ochladí a výraznější propad přijde v pátek. To by měly teploty zůstat pod 30. Ne na dlouho, už na konci víkendu znovu porostou nad tropické hodnoty. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: E-shopy kvůli vedrům mění strategii. Omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin, jako je například čokoláda nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů Celsia. V minulosti taková opatření bývala ojedinělá. Horko se promítá i do letních tržeb čokoládoven. Některým se podle ČTK snižuje prodej i o desítky procent. Velké drama zažila česká rodina v Horních Rakousech. Rodičům se v nestřeženém okamžiku ztratil z dohledu jejich 4letý synek. Vydal se k bazénu, do něhož spadl. Dítěte bez známek života si všimla žena. Vytáhla ho z vody a začalo s resuscitací. Na pomocí přispěchal další návštěvník a dvojici se společně podařilo chlapečka oživit. Než na místo přiletěl záchranářský vrtulník, starali se o dítě plavčíci. Američané bojují s epidemií spalniček. Nakažených už je přes 2300 a další přibývají ve všech státech. Kritika drtí ministra zdravotnictví Kennedyho mladšího kvůli antivaxerským výrokům.
3: Vypadá to, že je situace vážnější, než se předpokládalo. Polovinu nakažených tvoří školáci, kterým na konci tohoto měsíce končí prázdniny. Na nemocničním lůžku kvůli vážnému průběhu leží desítky pacientů. Nejvíce riziková skupina je u dětí do 5 let. Těžký průběh pak mohou mít i dospělí jedinci. Kolektivní imunita je tak v troskách. Národní proočkovanost klesla pod 95%. To je hranice pro zastavení viru. Kennedy striktně odmítá za šíření této nemoci jakoukoliv zodpovědnost. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vyzráli na francouzského favorita. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů porazili Lyon 2-1. Za Pražany skóroval Matěj Reneš a John Mercado. Branka soupeře jde za vlastním gólem Martina Suchomila. Odveta se ve Francii odehraje za týden. Vítěz dvojzápasu narazí na Fenerbahče Istanbul nebo Štýrský Hradec.
4: Halo, a ty impulzovi.
5: Klárko.
6: Co?
5: Jo?
6: No jo.
5: Jsi si jistá?
6: Jsem.
5: Mám to udělat?
6: Pust to.
5: 3, 2, 1, jedem.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Lucko?
1: Ano?
0: Dobré ráno, tady jsou Klárka a Honza.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, víte, že jste byla 20.
2: Luci, jdete s náma na koncert. Představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší. Úplně neuvěřitelně se těšíme. A teďka ale představte si, že nám, já nevím, jestli to jsou tisíce zpráv, co se sem dovalili do studia, to je úplně neuvěřitelné množství. A mě teda sebestředně zajímá, co je větší lákadlo, Marek nebo my?
1: Asi obojí.
2: No tak.
0: Bomba!
2: Kombinace rodin.
0: Skvělá. Lucko, vítejte v našem ranním vysílání. Tady jsou Honza a Klára. Kam jsme se dovolali?
1: Teďkom jsem momentálně na cestě, takže někde u Ketkovi.
0: Fajn. Odkud jste?
1: Z Brna.
0: Takže pojedete z Brna?
1: Ano.
0: Koho sebou vezmete na koncert?
1: Přítele.
0: Ano, skvělý. A vy o tom už, nebo mu to teprve oznámíte?
1: Už jsem mu to tak nějak jako stihla napsat.
0: No, stihla se to rychle, než jste čekala na ten vstup s náma, tak jsem mu to
2: ty
0: napsala, jo?
2: Rychlý děvče.
0: Co odpověděl?
1: No, ještě zatím nic, ale my jsme se právě nedávno bavili, že bychom si na nějaký koncert zašli, takže...
0: Ano, je to boží. Takže si rezervujte, berte si v pátek volno, je to jasný. Ve 14:00 máme pozdní oběd a v 17:30 už budeme na Pražské Letné na koncertu Marka Ztraceného.
1: Super.
0: Mějte se moc hezky, pozdravujte přítele. Ahoj!
2: Ahoj, pátek!
1: Ahoj!
3: Žijeme muzikou i v létě na Rádio Impuls.
0: A ještě můžete vyhrát zítra, takže si hlídejte naše vysílání.

0: Já se to naučím jednou a kvíknu jako tady ten pan zpěvák Afrik Simon.
1: Ne, pojď udělat to tasmánskýho čerta, protože oni tam zpívají takový divný slova a já jsem si vzpomněla, jestli taky víte, jak byl ten seriál a byl tam ten tasmánský čert a on dělal...
0: Takhle budeme jednou moderovat celý ráno. Ještě jedno. Já řeknu třeba, Klárko, řekni mi něco hezkýho a ty.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
6: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
5: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
6: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
5: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
11: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
8: Létá po světě a bere nás sebou.
11: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
8: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
12: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Posloucháte Halo tady Impulzovi a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Klarinka mě strašně rozesmala tasmánským čertem a musím se vám přiznat, že je pro mě teďka velmi těžké zachovat vážnou tvář u dopravních zpráv. Stavební práce komplikují provoz na D7 u pražského Rozinského letiště. Je tady kolona v obou směrech. Krokem to jede na pražském okruhu mezi Zličinem a Ořechem směrem od Ruzině na Modletice. Kolona se tvoří proti směru od D1 k D5. Další kolony sledujeme na východní části okruhu, a to za Černým mostem, a to směrem na Letňany a taky proti směru cestou do Štěrbohol. A 3-kilometrová šňůra aut po pojíždí před pražským tunelem Mrázovka ve směru od jižní spojky. Zvládnul jsem to. Pro mě to byl asi jeden z nejtěžších momentů v 30-letém ranním vysílání.
1: Já ti zase něco vymyslím, neboj.

0: miluju ti.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
3: Naše české prázdniny pokračují na Jižní Moravě, kde zuřivý reportér navštívil slavné Slavkovské bojiště. Tak dobré ráno, pánové.
1: Jasné ráno přejeme, chlapi.
4: Zacvakneš, nasypeš z laufu, ano. Dáš kůli.
5: A to je pořád na kůle.
4: Dáš tam, jasně, takhle to.
5: To je aspoň centimetra půl, ne?
4: Umláčíš, to je, jasně, to je 14 mm. Co? Natáhneš a vlastně namíříš česnost 20 metrů strop.
6: Vteřinku, Roberte, tak Impulzovi, já vás zdravím z bojiště Slavkov u Brna, neboli z takzvaného Austerlitz u obce Tvarožná. Robert Drábek, kapitán, a Libor Doležel, dragoun. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, zdravím.
6: Tak, pojďte mi říct, jak vy vlastně tady to místo, Slavkov u Brna, bojiště, Austerlitz, co pro tebe znamená tohleto místo?
7: No, pro mě to bylo obrovské ocenění, protože tenkrát jsem si všechno vypucoval, nachystal, připravil koně, sebe, a byl jsem napjatý a vzrušený. A od té chvíle jezdím pořád a vždycky jsem nervózní, jak to dopadne, jestli vyhrajem.
6: Co pro tebe, Slavkov?
4: Je to pro člověka, který dělá Napoleoniku a má to rád, je to prostě to největší, co ho může potkat. A je to hrozně krásný pocit a je to hrozně nádherný adrenalin, když sedíte na tom koni. A tak, jak říkal Libor, to je samý ale potom, když už napochodujou ty armády a ty masa těch lidí a ty koně a začne asi 20 vteřin před bitvou, to všechno stichne, skončí takový ty srandičky, skončí toto, podíváme se na sebe a hurá na ně, no.
6: Tak Impulzovi, z tohoto toho historického významného místa pro císaře Napoleona, pravděpodobně nejslavnějšího, aspoň se tak říká, že to je nejslavnější Napoleonovo vítězství, tak z tohoto místa se vám hlásím tady s dvouma borci, Robert Drábek, kapitán, a Libor Doležel, dragoun, kteří patří do císařovy gardy. Je vás 8 pánové v celé České republice, tak zase 2. prosince tady budete po boku císaře ho chránit v té bitvě. My vám držíme palce, ať se vám všechno daří, mějte se moc krásně a já se budu těšit zase někdy na viděnou, na slyšenou. Ahoj.
1: Super.
4: No, taky děkuji a doufám, že se přijdete podívat na Tvarožnou a užijete si to zároveň s náma a že nám vyjde počasí.
1: Že váháte.
4: Mějte se krásně.
1: Přijdeme, že váháte, určitě.
2: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
1: Klarinko, co jsi chtěla říct, že?
3: No, já teďka přemýšlím ještě o dnešní výherkyni Lucce, která s námi jde na koncert v pátek. No. Jo, tak ta je z Brna. No. Včera Iva z Havířova. Takže máme Moravu, máme Slezsko. Aha. A jsem zvědavá, jestli nám to vyjde, aby zítra padl teda někdo z Česka, nebo z Prahy, nebo ze středních Čech. No, hrozně se těším.
1: Z Ústí nad Labem, z Aše, třeba. Taky z Chomutova klidně. Není problém.

0: DJ Bobu. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné dobré ráno vám přejí Honza a Klára, vaši ranní společníci. Každé všední ráno mezi 5 a 9. I zítra můžete ještě vyhrát 2 lupeny a večeři s Impulzovými, 2 lupeny na koncert Marka Ztraceného a pozdní oběd. Tomu říkejme s Impulzovými, je zítra ještě budeme hrát, takže si hlídejte samozřejmě písničku Obuj si mé boty. I zítra ji pustíme, ve chvíli, kdy pustíme, napíšete koncert, když budete 20. Bum, voláme vám zpátky a domluvíme páteční velký flám.
1: A jak dneska bude? Jasno, polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až k 37 stupni a na Moravě až 40.
2: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
1: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: Že to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
2: Stačí dávat ráno mezi 5 a 9 pozor, až bude hrát nová Marková písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
1: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
2: A co dostanou výherci?
1: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
2: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
1: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
13: 9:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po 2 mužích, kteří včera při bouřce měli potíže dostat se ke břehu. Hasiči pokračují v zásahu u skládky na Litoměřicku, stupeň poplachu se snížil na 2. Na rozhodnutí ústeckého soudu čeká 9 stížností v bitcoinové kauze, když 6 jich podal Jiříkovský, 2 advokát Tic a 1 exministr Blažek. Ukrajina zajela cizince z 51 zemí, kteří bojovali na ruské straně. A fotbalisté Sparty ve 3. předkole Ligy mistrů porazili Lyon 2-1 a do Francie si povezou 1gólový náskok.
0: Dneska tady bylo hned ráno zadání na esej Moje léto v kempu nebo Moje léto pod stanem. A musím říct, že jste nám napsali a zavolali spoustu hezkých příběhů.
1: Je to tak. Za chvilku si nějaké ještě připomenem.
0: V ranním tématu.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Impulzovi, dobré ráno. Dneska se ptáme, jestli jste kempovací typ. Svíte ve stanu, karavanu, obytňáku. Máte oblíbené místo na stanování či kempování. Tábora, kytara, pivo pod hvězdama nebo radši sprcha, postel a snídaně v hotelu. A co karavan nebo obytňák? Zvažovali jste to někdy? Své příběhy jste nám dneska volali celé ráno a spousta z vás vzpomínala hlavně na ty mladý roky, jakože třeba 20letý jste kempovali, trampovali, jezdili pod stan, jenže i v 70 se dá cestovat.
1: Tak my velmi rádi kempujeme, máme i obytné auto na stará kolena, jsme si pořídili, nicméně nejradši vemu kolo, tarp, tu nejjednodušší výbavu, jaká je možná, a vyrazím do přírody, jedu třeba podél řek a podobně, prostě příroda je příroda. Nebo jednou za čas jedu něco dál a jedu třeba k Jadranu 900 kilometrů, ale to znamená týden cesty, týden romantiky, týden dobrodružství a je to úplně paráda.
0: Ano, přesně tak, náš posluchač se navíc svěřil, že už je ve věku, který jsem jmenoval a řekl předtím, takže dá se to.
2: Stanování je skvělé, to je jasná věc. Největší rozruch ale je, když jdu kupovat nový stan. Jelikož měřím 209 cm, tak musím vlézt do každého vystaveného stanu a do kterého se vejdu na délku i výšku, tak ten kupuji, napsal posluchač Pavel.
0: Paní Eva nám zaspomínala na hudební letní festáky.
3: Krásné ráno, miluju chrápošení pod stanem. Byly to nejkrásnější dovolený, co se pamatuju, ale úplně nejvíc se stanováním mám spojený všechny hudební letní festáky. To je úplně ta nejlepší vzpomínka. Krásný den, Evča.
0: Jo, tak to jste jak Klárinka, ta taky se zamilovala do Benátské a nejradši by jí měla každý týden.
2: Benátskou?
0: Jo.
2: No je.
0: To říkala aspoň, nebo už ti to přišlo?
2: Nepřišlo.
0: Jo. No a co kdyby ti v příštím ročníku nabídli, že budeš pod stanem tam 5 dnů?
2: Klidně.
0: Ale takovým tom luxusním, jak tam máš kuchyňku.
2: Je mi to jedno, tam budu klidně i pod hvězdama jenom.
0: Půl 9, 10 minut. Halo, tady Impulzovi.

0: dneska jsme měli další výherkyni Lupenu na páteční koncert Marka Ztraceného, to je Lucka z Brna. Blahopřejem, těšíme se. Klárka se dneska v ranním vysílání proměnila v tasmánského čerta. Navíc se pochlubila, že pojede se Spartou do Lyonu. Aby to klukům líp šlo, nasázeli jim tam více gólů. No a posluchačka Pavla z Volár dneska vyhrála 10 000 korun. Máte pocit, že se toho dělo málo? Tak se za malou chviličku mrkneme na ty nejkrásnější okamžiky dnešního ranního vysílání. A pro mě to bylo rozhodně tasmánský čert.
1: Fakt, jo.
0: Jo.
1: Tak já si zase na příště připravím nějaký jiný zvěřátko, ať máš radost.
0: To, že umíš jezevčiky, víme. To, že umíš tasmánskýho čerta, už taky víme. Posloucháte Klárku a Honzu každé ráno mezi 5 a 9 a za chvíli nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
1: 3, 2, 1, teď.
3: Ty vole.
1: Pomalu, dejte.
3: My se jí pouzali v té Hltavě. Já musím ven. Jo.
2: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo?
5: Jo.
4: A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo. To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo. Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
2: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno na silnice. Doprava hustne na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Mezi výjezdy 178 a 196. Navíc na 185. kilometru se srazila 3 auta. Profici z Global Assistance hlásí kolony na pražském okruhu mezi Černým mostem a Štěrbohly ve směru na Barrandov. Další zácpa je v opačném směru na Letňany v úseku Běchovice, Černý most, Satalice, Kbely. 3-kilometrovou kolonu pozorujeme mezi Krčí a tunelem Mrázovka na cestě z jižní spojky na Smíchov. A kvůli zúžení se vleče doprava také na D7 před Prahou. Je to ve směru od Chomutova. Z dopravy je to všechno. Dávejte na sebe pozor a dobře dojďte.
1: A ve studiu Vlastík. Ahoj Vlastíku.
6: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj kamaráde.
1: Co ty a Stan?
6: Jo, no na Dakaru jsem si to užil, i v Saúdské Arábii, kde jsem spal na té poušti a tam bylo třeba -1, já vylezal ze stanu, bylo to veselý, jako se stanem mám spoustu veselých zážitků.
1: Hustý -1 a no. Ve stanu. A měl jsi dobrý spacák?
6: Jo, měl, ale stejně jsem klepal kosu.
1: Je.
0: Vlastíku, co vtip dneska?
6: Něco tady mám, pojďme se na to podívat, je tady. Pane faráři, dobrý den, prosím vás, moje žena byla včera u vás na zpovědi, mohl byste mi říct... Nepodvádí mě? Ale synu, to je přece zpovědní tajemství. Běž v klidu domů spát, jelene můj.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: za 10.09, skvělá písnička. Maška Neckářek, kdo vchází do tvých snů, má lásko. Říkala jsi, že to byla svatební?
1: Moje svatební píseň, ano.
0: Neskutečný. Teď už o tobě vím úplně všechno.
1: No ještě ne.
0: Plakala jsi? Dojímalo tě to?
1: Dobře, asi ne.
0: Dobře, pojďme od toho. Tady je vaše ranní rodina, Klára Šedová, Honza Daněk. Blahopřejeme Lucce, která dneska vyhrála Lupiny na páteční koncert Marka Ztraceného a půjde s náma na pozdní oběd. Zítra ještě dotvoříme ranní rodinu a bude nás 8. Posluchačka Pavla dneska vyhrála 10 000 korun, byla zvolár, měla z toho ohromnou radost, ale nedvojnásobila. No a na Impulzu jsme začali moderovat úplně novým stylem.
1: Pojď udělat to tazmánskýho čerta, protože oni tam zpívají takový divný slova a já jsem si vzpomněla, jestli taky víte, jak byl ten seriál a byl tam ten tazmánský čert a on dělal...
0: Takhle budeme jednou moderovat celý ráno. Já řeknu třeba, Klárko, řekni mi něco hezkýho a ty... Tak zase zítra.

0: Steven Tyler, americká parta Aerosmith a velká pecka, která se jmenuje Crazy. To je tečka ranního vysílání, pojďme elegantně vplout do dopoledne. Začneme skrze vás zprávy, ve kterých se přihlásí Tomáš Kabát a pohovoří o tom, co nás dnes čeká v rámci našeho putování po jižní Moravě. No a dnešní počasí... Já myslím, že víte, co máte čekat, ale přece jen bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přeháníkami, ojediněle s bouřkou. Nejvyšší teploty 32 až 37.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Kufry nechte doma. Stačí pustit rádio. Dobrodružství, zábava, relax a příběhy, které vám žádný cestovní katalog nenabídne. Společně procestujeme naši úžasnou zemi křížem krážem. Každý týden jiný region. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
4: Impuls opět naděloval vstupenky na koncert Ztraceného. Pátrání po nezvěstných z jezera Most pokračuje. Hasiči ještě likvidují požár skládky na Litoměřicku. Je 9 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Rádiová rodina bere na koncert Marka Ztraceného další členy. Lístky na páteční megakoncert v Praze dnes získala posluchačka Lucie. Reportér Vítek Zábranský shrne, jak to celé probíhalo. Vítku, hezké dopoledne.
5: Pěkné dopoledne. Lucie poslouchala naše ranní vysílání a po zaznění písničky Marka Ztraceného Obuj si mé boty napsala na náš rádiový WhatsApp.

0: slovo koncert. Měla štěstí, byla 20. v pořadí, splnila tak podmínky a má dva lístky na vystoupení oblíbeného zpěváka na pražské Letenské pláni. Bonusem je navíc pozdní předkoncertový oběd s Impulzovými Honzou a Klárou. Posluchačka Lucie na velkolepé vystoupení dorazí z Brna a už také ví, že více než těch 200 kilometrů nepojede sama.
1: Koho sebou vezmete na koncert?
2: Přítele.
1: Vy o tom už, nebo mu to teprve oznámíte?
2: Už jsem mu to tak nějak jako stihla napsat. My jsme se právě nedávno bavili, že bychom si na nějaký koncert zašli, takže...
1: Ano, ano, je to boží.
0: Šance jít na koncert Marka Ztraceného s Impulzovými je stále ve hře. Poslední dva lístky rozdáme během zítřejšího ranního vysílání. Poslouchejte mezi 5. a 9. hodinou. Pokud uslyšíte Ztraceného píseň Obuj si mé boty, napište slovo koncert a třeba se usměje štěstí právě na vás. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Policie na jezeře Most stále pátrá po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od včerejšího dne, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie a speciální pořádková jednotka. Jezero má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením severočeského hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Hasiči pokračují v zásahu na skládce u Číškovic na Litoměřicku. Plamené hoření zastavili. Požární stupeň se přes noc snížil na druhý, přestože zasahuje 14 jednotek. Mluvčí krajských hasičů řekl, že je na místě nadále vyšší počet hasičů a techniky kvůli kyvadlové dopravě vody k místu zásahu. Přes den se bude jejich počet snižovat. Místo dalšího rozsáhlého požáru v Křičovicích na Benešovsku zkontroluje dnes ráno termokamera. Pak by se měla vyhlásit likvidace. V noci hlídali požářiště hasiči, skrytá ohniska neobjevili. Celkově oheň zasáhl plochu téměř 5 hektarů. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely 2 a 1 zahradní domek. Příčinu požáru a výši škody zatím hasiči neuvedli.
4: České prázdniny s rádiem Impuls.
3: Celý týden projíždíme jižní Moravu. Reportér Tomáš Kabát se i dnes v rámci našeho prázdninového speciálu zaměří na produkty, které jsou pro region typické. Navštíví jednoho mistra a jednu mistrni. Tome, ahoj.
5: Krásný den přeju. Řada zdejších vinařů se neobejde bez dřevěných sudů. A právě ty stlouká dohromady pan Eduard Bařina. Já se dnes chystám navštívit jeho bednářství v Čejkovicích na Hodonínsku, abychom se společně podívali na to, jak se takové sudy tvoří. Odpoledne se pak přesunu na Kyjovsko, kde se potkám s paní Naděždou Bílkovou. Tam mi zase ukáže, jak se šíjí kroje. Tedy opět něco, bez čeho se například zdejší hody neobejdou. Těší se Tomáš Kabát.
6: Já se těším na dopolední vysílání a začneme 7 peckami v kuse a bez reklam. A za chvilku budeme hrát pro milionové kolegy. Poslouchejte.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Wilsonoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Je 5. srpna, posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a já už volám Veroniku. Jste tam, dobrý den?
2: Ano, dobrý den, u telefonu Veronika.
1: Veru, prosím pěkně, kdo jsou vaši milionoví kolegové a proč?
2: Moje milionové kolegyně jsou kolegyně z jednoho z okresních soudů tady v České republice. Pracujeme jako státní zaměstnankyně a jsou výjimečné v tom, že kdykoliv jsem potřebovala jakoukoliv pomoc, radu, tak byly napomocné, ochotné, jsou velice vstřícné. Rozumíme si všechny spolu na celém našem oddělení, takže bych jim tímto chtěla kázat, že je mám moc ráda a že si jich moc vážím.
1: To zní jako dokonalá pracovní symfonie. Vy jste tam asi zahaleni prací a trávíte spoustu času u počítače, je to tak?
2: Je to tak, no.
1: Doufám, že se nezapomínáte protáhnout a sem tam si zatvičit, protože on ten počítač s tím tělem nedělá dobré věci.
2: Určitě, běháme se s tím sama sem a tam, takže i ten pohyb nějaký máme určitě.
1: To je správné. Tak zdravím vás, Veroniko, zdravím vaše skvělé kolegyně a ať vám ten život utíká přesně tak, jak si přejete. Děkuji za zavolání.
2: Děkuji taky moc. Mějte se hezky, nastanou.
1: A ještě jedna otázka. Registrace na www.impuls. Pohoda.
2: Ano, v pořádku.
1: To je dobře. Mějte se skvěle, užijte si dnešní den. Nashledanou.
2: Děkuji taky, nastanou.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: Tohle mám rád, 7 pecek v kuse a bez reklam a navíc hrajeme pro milionové kolegy. Jestliže máte někoho takového kolem sebe, stačí se zaregistrovat na www.impuls.cz a o to ostatní se postarám já. A moc rád, ten dotčený či dotčená, ten milionový kolega, ta skvělá kolegyně dostane u nás na Impulzu originální dárek v podobě 7 pecek v kuse a bez reklam. Za chvilku jelení, ještě jednu noc a pak kalendář a koukneme na dnešní datum. Máme 5. srpna.
1: Máte chuť

0: Kaufmannovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

0: Rasty Korce.
1: Ano, dnes máme 5. srpna, pojďme se na tohle datum podívat. 85 let by se dnes dožil MIM. Režisér a scénárista Boris Hübner zemřel v roce 2016. Před 20 lety plavkyně Iveta Hlaváčová překonala průliv La Manche v českém rekordu a nejlepším ženském čase všech dob. 7 hodin a 25 minut. Teď jedno hudební výročí. Před 60 lety vydali legendární The Beatles přelomovou desku. Revolver se zařadil mezi nejlepší počiny rockové historie. Album připomene reportáž Vítka Zábranského.
2: Beatles se ve skladbách na desce Revolver pro ně do té doby netradičně věnují tématům osamělosti, smrti nebo sociálním problémům, jako v úvodní písni Taxman naspívané Georgem Harrisonem. Yeah! Hudební publicista Josef Vlček říká, že šlo o něco naprosto unikátního i z pohledu zvuku. Elektronika, nápady z orientální kultury, neobvyklé hudební motivy.
3: To už nebyl takový ten líbivý pop, ale sbírka originálních neobvyklých písní, na kterýma já jako pamětník, když jsem to poprvé slyšel, jsem kulil oči, protože jsem si říkal, to jsem ještě neslyšel. Helena Rigby picks up the rice in
2: the church where a wedding has been. I kvůli složitým aranžím Beatles z Revolveru nehráli na koncertech žádnou píseň. Navíc krátce po vydání alba skončili s vystupováním úplně. I tak se skladby fanouškům zaryly hluboko pod kůži. Zřejmě nejznámější je hitovka O žluté ponorce. Deska Revolver se ve Velké Británii držela 7 týdnů na první hitparádové pozici. Dnes uplynulo přesně 60 let od jejího vydání. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

Překrásná balada s dokonalým textem a famózním projevem našeho mistra Karla Gotta. Je jaká je písnička Simpulzovic krabičky. Za chvilku naše doprava, ta je taky jaká je, ale vždy aktuální, na výsost. Kolony sledujeme na D7 u pražského ruzyňského letiště. Pokud spěcháte někam na letadlo směrem na dovolenou, asi bych si vzal docela větší interval, abych to zvládl i díky tomuto dopravnímu špuntu. Za chvilku George Harrison.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilčar, tedy profík z Global Assistance, se hlásí právě teď.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D1 u Vyškova směr Brno na 229. kilometru narazila dodávka do svodidel. Provoz blokuje částečně, nárazově to tam zpomaluje. Problémy očekávejte na východě Prahy. Ucpaná je trasa od jižní spojky od Lanového mostu, okolo Běchovic, Černého mostu až do Novobatské ulice. Davini zúžení na Kbelské. Na cestě od Ústí nad Labem to zpomaluje od zdi 15. Novecké ulici. V obou směrech čekejte fronty na D7 před exitem na letiště. Na Chomutov má 3 kilometry a na Prahu je 2-kilometrová. Pražský okruh od D1 k letišti se ucpává mezi Zbraslaví a Barandovem a na cestě od Liberce na Hrádek nad Nisou u odbočky na Václavice skončil osobák po nehodě v příkopu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Naše věrná dopravní agentka potvrzuje bouračku na D1 u Vyškova. Já přeji hezké dopoledne, kdo tam je? Haló?
3: Agentka Testarossa, hlásím dopravní nehodu. Od Kroměříže směr Brno na nějakém 229. kilometru. Začne se to štosovat.
1: Díky za hlášení. Číslo k nám 605 222 007 anebo se ozvěte přes aplikaci.

0: Tady Impulse, dobré dopoledne, za chvilku 10 hodin. Chystáme zprávy a tam hodně zajímavých informací, například, že na povrch měsíce neplánovaně dopadla část čtyřtunové rakety společnosti SpaceX. Tohle téma zpracoval Vítek Zábranský, těším se, já jsem taky fanda těchto záležitostí. Ale co dnešní počasí, bude jasné až polojasné. Odpoledne večer bude místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Ladíte Impuls, no a čekají nás zprávy. Ve studiu Vítek Zábranský a Kateřina Palejová.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar Wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Ministerstvo má další opatření k nedostatkovému léku na rakovinu. Sucho bere zvěři seno. Cyklistky používají prsa jako aerodynamickou zbraň. Je 10 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Ministerstvo dál řeší krizi s léky na rakovinu prsu. Už včera úřad informoval, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léku s účinnou látkou tamoxifen umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek. Dnes ministerstvo informuje, že lékárníci budou moci také nemocným vydávat léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Podmínkou je registrace v některém státě Evropské unie. Fanoušci vesmíru byli dnes v pohotovosti. Proběhla totiž unikátní událost, kdy na povrch měsíce neplánovaně dopadla část čtyřtunové rakety společnosti SpaceX. Téma zaujalo reportéra Vítka Zábranského. Vítku, hezké dopoledne.
5: Pěkné dopoledne. Do povrchu měsíce měla narazit raketa, která se před rokem a půl vydala na cestu se dvěma sondami. Od té doby část tohoto nosiče putovala vesmírem a právě dnes jeho cesta skončila nárazem do měsíce. Odborníci odhadují, že rychlostí asi 8700 km za hodinu energie odpovídá explozi přibližně 3 tun TNT.

0: Tinté. Předpokládá se, že náraz vytvořil kráter o průměru více než 17 metrů. Téma detailně rozebírá třeba zpravodajský web iDnes.cz. Experti uklidňují, že pro nás na Zemi nejde o nebezpečný jev. Mělo jít spíš o nebývalou vesmírnou podívanou v podobě asi vteřinového záblesku. Není ale zatím jasné, jestli se dopad podařilo zachytit na snímcích. Astronomové data teprve vyhodnocují, může to trvat několik hodin i dní. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Farmáři mají problémy s nedostatkem sena. Seno a slámu potřebují ke krmení hospodářských zvířat. Dlouhodobé sucho a pokračující vedra způsobily, že první seč měla proti běžným letům třetinový výnos a druhé a další seče už zřejmě nebudou. Pastviny jsou vyschlé, farmáři na nich musí skot přikrmovat. Radek Sochor z rodinného statku Zlatá kráva u Nových Mitrovic na Plzeňsku ČTK řekl, že takhle suchý rok nepamatuje.
2: Pro veškerý zemědělský podíl špatně. Já tady nakupuju třeba, abych zachránil šlechtitelský chov, protože jsme hodně investovali do genetického materiálu, tak aby se nemuseli dávat nedejbu březí krávy na jacky. Kupuju seno z Polska.
1: A takové seno stojí třeba trojnásobek běžné ceny. Někteří farmáři také připravují zmenšení stád krav, protože se kromě nedostatku krmení zároveň výrazně snížila výkupní cena mléka a v posledních dnech i hovězího masa. Na rozhodnutí ústavního soudu čeká 9 stížností v bitcoinové kauze. 6 jich podal Tomáš Jiříkovský, 2 advokát Karim Tic a 1 bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ze 4 obžalovaných se tak na soud v posledních měsících neobrátil jen Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel. Podané stížnosti se týkají postupu orgánů činných v trestním řízení, v případě Jiříkovského také vazby. Světová ženská cyklistika řeší pikantní problém. Některé závodnice si v časovkách pomáhají k lepším výkonům netradičním trikem. Vycpávají si podprsenky, aby získali aerodynamickou výhodu. Vědecká data ukazují, že optimálně tvarovaný hrudní profil dokáže snížit odpor vzduchu až o 3,6%, což představuje úsporu téměř 0,8 sekundy na každý kilometr. Rozhodčí Mezinárodní cyklistické unie proto před dnešní klíčovou časovkou na Tour de France se vyhlásily mimořádné kontroly. Pravidla totiž jednoznačně zakazují používání jakýchkoliv prvků nebo vycpávek, uměle upravujících tvar těla pod hrozbou okamžité diskvalifikace.
3: Kačko, ty jsi taková diplomatka. Optimálně tvarovaný hrudní profil. K tomu dodávám, ten mne vždy zaujme. Díky.
1: Ahoj vlastně.
3: Tady Impuls, dopolední vysílání. Za chvilku voraživá Aneta Langerová, ale my pojedeme s úsměvem a s Jirkou Kolbabou za hranice.
4: Dopoledne s Dobrým Kurcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, je to tady, náš projekt Úsměvavý pokračuje a do vysílání se hlásí náš kolega Petr. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj, Vlastníku, buď zdrav, kamaráde. Já bych rád pozdravil i posluchače Dobrého Korce. Tak si představ, že dneska jedu někam, kde protéká řeka, zároveň je to ženské jméno. Přesně sem mám namířeno s projektem Jezdíme s úsměvem. A co je na tom to nejlepší je, že i dneska jedu za vámi v plné výzbroji s těmi nejlepšími odměnami, které tu máme. Tak posuďte sami. Tankování na rok úplně zdarma, nebo tankování na měsíc, taky na náš účet. Káva Viva na celý měsíc a zase na náš účet, a tak bych mohl ještě pokračovat. Dneska po 14. hodině, kdo bude jako první, tak bude mít automaticky nárok na některou z odměn. A ještě tu mám takovou lehkou soutěž o 500 u Honzy Benešovského. Po 12. řeknu do éteru otázku a kdo bude první se správnou odpovědí, tak 500 do OMV na cokoliv bude jeho. Tak co doporučím? Určitě poslouchat a nevynechat jedinou minutu našeho vysílání. To je vše a díky za pozornost.
1: Skvělé doporučení a nápověda dosti široká. Ženské jméno, řeka, město, no mám minimálně 4 kousky teď mě napadly. No tak uvidíme, jak to dopadne, kde nakonec budeš. Chystáme také aktuální dopravu. Přerušovaná kolona, silný provoz převážně kamionů na D1, koukneme na D2, anebo třeba na trasu mezi Moravskou Třebovou a Mohelnici.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
7: Že nic neřešíš.
6: Přesně.
7: Proto jsme vybrali Auto ESA.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona, silný provoz převážně kamionů, je na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 188. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. Na trase mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí na úrovni Linhartic stojí odstavené osobní auto. Kolony zde čekejte v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po D7 se před exitem 2 letiště vytvořila 2-kilometrová kolona. V opačném směru čekejte kolonu kilometrovou. A v Praze je ucpaná východní spojka a Novopatská mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kbelskou. Díky, že ladíte Impuls, díky, že ladíte naši dopravu, věřím, že vám jistě pomáháme. Chcete-li přispět aktuální informací, ozvěte se přes aplikaci anebo číslo 605 222 007.

0: Halo, tady Impulzovi, to je kouzelné heslo, za které se dají vyhrát peníze. Nevěříte? Poslouchejte, posluchačka Pavla z Volar dnes ty kačky vyhrála.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den, ano. Sice rozespalým hláskem. Koho máme ve vysílání? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Pavla.
2: Ahoj Pavlo, tady Volar. Honza a Klárka. Zdravíme Volary, jak se máte?
1: No, báječně.
2: Máte 10 000 korun.
3: My jsme vás probudili, že?
1: Jo.
3: Jo, ale to je hezké probuzení. To bychom mohli volat každý den, že? To by byl budíček.
1: To by byla paráda, no.
0: To by byla velká paráda. Každé ráno se probudit, mít za to 10. No, to už je ale čistě na vás. Registrujte se do naší hry na www.impuls.cz anebo přes aplikaci. No a všechno je možné. Možné je také to, že za chvilku s Jirkou Kolbabou vyrazíme třeba na Gibraltar. Ale předtím ještě Richard Miller, Ivan Tásler a Anna K. a velký hit s názvem Baroko.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň! Štěji mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1 000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
15: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Pestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, hezké dopoledne, kam nás dnes vezmeš?
2: Ahoj Vlasto, jednou z favorizovaných evropských zemí je pro mě určitě Španělsko a zejména ta jižní část Andaluzie, autonomní společenství na jihu Španělska je absolutně dechberoucí. Sevilla je hlavní město této oblasti, pohledy z La Giralda, zvonice katedrály, 360-metrový výhled na celé to historické město, tak to je naprosto nezapomenutelný záběr. Na španělském náměstí, anebo v přilehlém parku Maria Luisa, tak tam jsem jednou zažil, loni jsem to zažil, fantastické slavnosti. Tancovali flamenko a další španělské tance, tanečnice ozdobené v nádherných šatech z volány. Nikdy na to nezapomenu. To byl velký zážitek. Já jsem se kvůli tomu vracel mnoho set kilometrů zpátky ze severu na jih, abych tohleto všechno mohl vidět. A pak jsem ty 2-3 dny tam při té fiestě strávil a byl jsem absolutně nadšený. Vůbec to pobřeží slunce, to jižní Španělsko, kde máme Málaga, Cadiz, Marbeu, Granadu s Alhambrou. No, dobrý, asi nikdo nezaváhá říct o tom, že Granada s Alhambrou je úplně světový skvost architektonický. A tady ta historická konsekvence je také nezapomenutelná. Tady je to všechno romantické a mě to tady moc baví. Ty skvělé stavby z mnoha různých období, vidět tady tu kulturu a historii takhle pohromadě. Připomenujem, že Málaga je šestým největším městem Španělska, když tady navštěvují muzea, historické budovy, třeba muzeum Picasso, je také nezapomenutelný zážitek. Relativně blízko, když letíme, tak je to pár hodin, já sem jezdím i autem, od naší republiky najdeme na absolutní nezapomenutelný skvost.
1: Ano, na ten se moc těším, taky jsem tam byl. No, Jirka bude vyprávět za chvilku, ten to umí podstatně lépe, teď už ale Cher se svým velkým hitem.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: A my pokračujeme. Jirko, řekni nám něco o Gibraltaru.
2: Je to zámořské území spojené jeho království. Ty opice, co tam běhají na tom kopci, protože tam se kde kdo rád fotí, tak to je magot bez ocasy. Radši je tam nekrmte, moc se k ním nepřibližujte, protože dokáže být nesmírně někdy agresivní na té pověstné skále. Ale ono to město má také svůj kolorit a je to velmi zajímavé. Já jsem tam několikrát projel autem nebo také prošel pěšky a pak jsem se přeplavil třeba i lodí právě do Afriky, do Maroka, pak jsem pokračoval dál až do Senegalu, do Dakaru. Je to místo, které asi nesklame, je to místo, které je velice pod sluncem, tak jako dneska u nás tyto dny tady v našem pásmu a kde máme skvělé jídlo, skvělé vstřícné lidi. Mě ta španělská kultura, ta tradice a zejména jídlo nesmírně baví. A vidím to v poslední době, jak se mnoho lidí z celého světa stěhuje právě sem do Španělska. Ani se jim nedivím, protože život tady je takový uvolněný, klidný, plný slunce. A to je to, co dneska lidé velice často z celého světa vyhledávají. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji a těším se na tvoje zítřejší putování.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: hudebně rodinné Impulzovic stříbro v Impulzovic krabičce. Snad jsem to zavinil já, klasika Olympici Petr Janda, nemusím představovat. Za chvilku doprava, nehoda se stala na D1 na 229. kilometru směrem na Brno. No a hned po dopravě nabídnu hromadu Flowers.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Žijeme muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz Radio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady, tady jdeme na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Stále pozor na dálnici D1 u Vyškova směr Brno na 229. kilometru, kde narazila dodávka do svodidel. Kolona má přes kilometr. U Brna očekávejte zdržení v obou směrech před exitem 196. Na Ústecké D8 na cestě do Prahy před exitem 18 čekejte dvoukilometrovou frontu kvůli dopravní nehodě. Ucpává se také serbička na obchvatu Slaného mezi Chomutovem a Prahou. Praze se jde pomalu od Barandovského mostu po tunel Mrázovka. A na východě Prahy jsou přerušované kolony od jižní spojky od Lanového mostu okolo Černého mostu do Novopatské ulice. A mezi Jičínem a Novou Pakou na úrovni Úlibic na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji za hlášení, číslo k nám je 605 222 007.

0: Impuls, dopolední vysílání, 11. hodina, za chvilku ve zprávách Jiřinky Součkové. Informace o tom, že na Ukrajině obvinili podvodníky z call centra. Blížší informace v naší relaci, ale co dnešní počasí? Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer místy až oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Místy silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Konožích našli zmateného muže, policie žádá o pomoc. V Brně začne hlavní líčení v kauze popáleného dítěte. Američané bojují s epidemií spalniček. U zpráv 11 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policie pátrá po totožnosti muže nalezeného v Krkonoších. Zmateného muže bez dokladů tento týden záchranář našel ležícího před jejich základnou v temném dole v Krkonoších. Neznámého převezli do nemocnice. Podle policie muž nereaguje a vůbec nekomunikuje. Žádá proto veřejnost o pomoc. Může se jednat i o cizince. Policie na webu zveřejnila mužovu fotografii. V Brně začne hlavní líčení v kauze popáleného 3letého dítěte. Událost se odehrála před 2 lety. Popáleniny způsobil dítěti muž, který čelí obžalobě z ublížení na zdraví. Žena je obžalovaná z neposkytnutí pomoci. Situaci totiž 3 dny neřešila. Ošetření zajistila až její příbuzná. Za těžké ublížení dítěti může padnout nejvýš 12letý trest vězení. Horní hranice pro neposkytnutí pomoci jsou 2 roky za mřížemi. Američané bojují s epidemií spalniček. Nakažených už je přes 2300. Další přibývají ve všech státech USA. Kritika drtí ministra zdravotnictví Kennedyho mladšího kvůli antivaxerským výrokům.
4: Vypadá to, že je situace vážnější, než se předpokládalo.

0: Polovinu nakažených tvoří školáci, kterým na konci tohoto měsíce končí prázdniny. Na nemocničním lůžku kvůli vážnému průběhu leží desítky pacientů. Nejvíce riziková skupina je u dětí do 5 let. Těžký průběh pak mohou mít i dospělí jedinci. Kolektivní imunita je tak v troskách. Národní proočkovanost klesla pod 95%. To je hranice pro zastavení viru. Kennedy striktně odmítá za šíření této nemoci jakoukoliv zodpovědnost. Se Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Na Ukrajině obvinili podvodníky z call centra. 10 lidí pod záminkou investic do kryptoměn vylákali od Čechů desítky milionů korun. Jak uvedla tamní prokuratura a moravskoslezská policie, podvodníci peníze od Čechů lákali prostřednictvím telefonů od října 2024 až do současnosti. Pražské Václavské náměstí ode dneška nese poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam uložilo Sdružení Nového města Pražského. Na místě máme reportérku Martinu Kroá. Hezké dopoledne, Martino.
2: Hezký den, zdravím z rozkopaného Václavského náměstí v Praze. Před malou chvílí jsem Sdružení města přineslo velkou šedivou plastovou krabici, ještě zabalenou v průhledném plastovém pytli, a uložili ji 1 metr a 70 cm pod zem. A to konkrétně při pohledu na Pražské národní muzeum, tak vpravo od sochy svatého Václava. Ještě dnes ji zakopou a pak na ně položí dlažbu, takže po ní normálně budeme nevědomky chodit. Obsah krabice nám novinářům neukázali, ale mají v ní být různé odkazy na dnešní dobu a letošní léto. Takže třeba mince, noviny z tohohle týdne, plány stavby a dopis pro lidi, kteří v budoucnu časovou kapsli objeví. Z Pražského Václavského náměstí Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Právě za námi, před námi muzika, divoký byl a malování, ale také Aleš Růžička, který se vypravil na slavskovské bojiště.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s

0: Ptáčík, navíc hořkosladký Terezy Maškové, dál aktuální doprava. D8, tam se podíváme na D7, koukneme na Prahu, tam máme ucpanou východní a novopatskou spojku. No a samozřejmě nesmí v našem výčtu zpravodajství chybět D1.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
9: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se před 18. kilometrem vytvořila víc jak 4-kilometrová kolona. Pokud dál za sjezdem na Zdiby, v Cínovecké ulici bouralo osobní auto s nákladním a zde je kilometrová kolona. Na D7 na 70,5. kilometru směrem od Chomutova na Prahu blokuje provoz utržený přívěs s vysypaným nákladem. Dále na 7 na obchvatu Slaného čekejte kolony v obou směrech. V Praze ucpaná východní spojka a novopatská mezi sjezdem na Běchovice a nájezdem na Kbelskou. A na D1 ve směru od Vyškova na Brno na 229. kilometru částečně brání provozu nehoda dodávky. I tady čekejte zdržení a před Brnem doprava vázne mezi 201. a 196. kilometrem. Doprava komplet, pojďme to dál posunout k Mozice. Jestliže dojedete k jakémukoliv dopravnímu problému, tak zde máme pro vás číslo 605 222 007. A tohle už je klasika London Beats, I've been thinking about you. Ladíte Impuls, 11 hodin a 20 minut. Hezké dopoledne.

0: létu patří slunce, výlety, dovolená, úsměvy, radost, ale především dobrá muzika. Proto na Impulzu po celé prázdniny hrajeme letně. Od rána do večera vybíráme písničky, které k létu prostě patří. Tak tedy, ať už jste doma, na chalupě nebo na cestách, stačí si nás naladit, protože léto zkrátka zní nejlíp na rádiu Impuls.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Ano, je to tak, každý týden jiný region, jeho krásy a také příběhy. Naše české prázdniny pokračují na jižní Moravě, to jistě víte, ale náš zuřivý reportér Aleš Růžička dnes navštívil slavné Slavkovské bojiště.
2: Bojiště Slavkov u Brna neboli Austerlitz je místo, které můžete navštívit v podstatě kdykoliv. Proslavila ho slavná bitva tří císařů a milují to tady hlavně takzvaní napoleonisté. A já si s nimi na tomto bájném místě dal sraz. Z císařovy gardy kapitán Robert Drábek a dragoun Libor Doležel mi pověděli, co to tady pro ně znamená.
3: Pro nás dragouny je to takovej svátek, kdy prostě můžeme doprovázet našeho císaře tady u téhle bitvy, kde jsme opravdu jako zvítězili a kde to bylo jako naše největší vítězství. Takže pro nás je to velký svátek a moc si toho vážíme, že tam můžeme být.
2: No a vy tím, že jste vlastně teda přímo ta císařova garda, že vy jste vlastně taková ochranka, ta nejblíž, co je tomu císařovi Napoleonovi, tak co musíte jako výzbroj mít?
4: No hlavně jde o to, že musíme vypadat krásně. Takže musíme si hlídat svůj vlastní výstroj, musíme si hlídat uniformu, musíme hlídat knoflíky.
2: Takže figuru.
4: Figuru taky.
2: Mimochodem, být napoleonovým dragounem je docela nákladná věc. Jen uniforma se šplhá ke 100 tisícům. K tomu připočtěte koně a vše, co k němu potřebujete. A bez půl milionu dělat dragouna v podstatě nemůžete. Bitva tří císařů tady na bojišti Slavkov u Brna bude opět 2. prosince. A nejbližší akce tady pro kluky bude napoleonský tábor v Bystřici pod Hostýnem 29.8. Tak si to napište. A hezký den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sandviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impulzovic krabička, Jirka Schillinger a jedna pohádková o šípkové růžence. Za chvilku to nebude pohádka, to bude dopravní realita. Kolonu tu očekávejte na D8 před 18. kilometrem ve směru na Prahu.
1: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D8 od Drážďan do Prahy u exitu 18 se projíždí jedním pruhem a postojíte se ve 4-kilometrové koloně. Nehoda osobáku s nákladňákem s únikem provozních kapalin komplikuje průjezd dále na příjezdu do Prahy po ústecké D8 za sjezdem na Zdi. Popojíždí se tam v úseku 2 kilometrů. V obou směrech očekávejte přerušované fronty na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Pár minut si postojíte také v obou směrech na D7 před sjezdem na letiště. Na D1 se zdržíte pár minut u Vyškova směr Brno před dopravní nehodou na 229. kilometru a poruchaný nákladák překáží v pravém pruhu dále u Brna směr Praha před exitem 196. Popojíždí se od Slatiny. Z Globásy stán z Kuba.
0: Kubo, děkuji pěkně za zpravodajství a my se posouváme dál do vysílání odpoledního, protože už zdávám Honzu Benešovského. Honzíku, co chystáš odpoledne?
2: Jsem tady, dobrý den. Nebudu na to sám, ty už si měl jistou regionální nabídku před chvilkou od Zuřivce.
0: Ano, ano.
2: Zůstáváme v rámci českých prázdnin na Jižní Moravě, kde máme tedy kromě zuřivého reportéra taky Tomáše Kabáta. A ten se možná, že i nechá zavřít do dubového sudu. Jak tomu víc říkat nebudu, jsem zvědav, jak to dopadne.
0: No, bude to ručně dělaný dubový sud a to si myslím, že bude mít svou kvalitu.
2: Dobře, dobře.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Teď to bude o radosti ze života, kterou můžeme najít i v drobnostech a maličkostech. Expert na radost, to je dnes Martina Kroáta, vyrazila mezi vás a zajímala se o to, co vám vykouzlí ten největší úsměv na tváři.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Asi hlavně kamarádi, rodina a pobyt venku, sportování.
3: Se snažím nacházet radost v maličkostech a hrozně velkou radost mi dělá teď být s přáteli nebo jenom hrnek kafe ráno, teplej. Dělá mi radost, když se kouknu třeba na sluníčko přes den, když svítí sluníčko. A dělá mi radost, když mám čas na to si přečíst něco ze knížky.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Solidarita mezi lidma, která je založena na nějaké srdečnosti, spontánnosti a pospolitosti.
0: To podepisuju, zní to skvěle, máme úžasné posluchače, no a za několik málo okamžiků se na vás těší už Honza Benešovský. Hezký den.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Rádio Impuls, odpolední vysílání, také dnes je potřeba počítat s bouřkami. Kde udeří, řekne za okamžik ve zprávách Jiřina Součková. A já jsem tady s předpovědí na zítřek. Má být v Čechách oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno. Teploty 27 až 32, na východě republiky až 37 stupňů.
1: Impulzovi, české prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: Že to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít a snad...
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Na jezeře Most hledají dvojici mužů. Zásoby léku Tamoxifen se blíží k nule. Demolice vyhořelého Baťova věžáku může začít. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policie dál pročesává jezero Most. V oblasti hledá dva mladé muže pohřešované od včera, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Někteří lidé v jezeře měli potíže dostat se ke břehu. Na pátrání se podílejí potápěči, poříční policie i hasiči. Jezero uzavřené není, koupání v něm je na vlastní nebezpečí, jak zjistila ČTK. Policisté prohledávají vodu, břehy jezera i okolí. Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Silné bouřky přijdou i dnes. Podle aktualizované předpovědi se silné bouře s přívalovým deštěm dnes odpoledne a večer objeví na většině našeho území s výjimkou západu a východu. Zítra dopoledne se bouřky podle meteorologů vrátí. Stále také platí výstraha před silnou zátěží teplem a před požáry.
5: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Ministerstvo dál řeší krizi s léky na rakovinu prsu. Lékárníci budou smět nemocným ženám vydávat prášky, které obsahují účinnou látku tamoxifen, ale nejsou v Česku registrované. Musejí být ale registrované v některém státě Evropské unie. Jak uvádí server novinky.cz, i tyto léky podléhají přísným evropským standardům a dodávky budou výhradně z ověřených zdrojů. Ministerstvo zdravotnictví už včera informovalo, že umožní lékárnám, aby z neporušených platíček s lékem sestavovali nová balení. Dodávky léku váznou už od loňska. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V polovině července ministerstvo zdravotnictví tvrdilo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. Tamoxifen chybí po celé

0: celém Česku. Každoročně u nás onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen. Těžká technika už je na místě. Budova číslo 34 ve Zlíně. Demolice stavby zničené požárem může podle zpravodaje Jana Čady začít.
1: Horká novinka dalšího horkého dne. Zdravím z požářiště a zároveň staveniště. Už je tu i 100-tunový gigabagr, kterého museli odborníci sestavit přímo u torza 34. budovy, 70 let chlouby Zlína. Obří hydraulické nůžky se za přísných bezpečnostních opatření zřejmě už jenom v řádu hodin zakousnou zhora do smutně vyhlížející 34. Požár s ničivými následky vypukl 9. července. Příčiny zatím známy nejsou. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: Plzeňský pivovar má nové nádůvníky. Jde o nádobě na máčení ječmene s průměrem necelých 6 metrů a výškou přes 4 metry. Do Plzně 15-tunový kolos dovezly dva tahače. Nerezové nádoby jsou rozdělené na poloviny, které pak při instalaci do pláště máčírny snese jeřáb. Následně se svaří k sobě. Vedoucí plzeňské sladovny Michal Schneberger ČTK řekl, že už jde o vyzkoušenou moderní technologii.
2: Druhá věc je, že bude všechno v nerezu. Dřív totiž před těma 40 lety se dělalo všechno z černého železa, který není úplně optimální. Co je hodně důležitý, že díky vlastně té nové technologii budeme schopni uspořit až půl kubíku vody na tunu. V ročním čísle je to nějakých 43 tisíc kubíků.
0: Celkem 8 nádůvníků bude základem nové budovy máčírny ječmene. Jejich instalace v plzeňském pivovaru začne v říjnu. Na D2 hořelo auto na 33. kilometru, silnice je zavřená ve směru na Brno. Policie dopravu odklání na exitu 44 Podivín.
3: Vždycky, když se něco dozvíme, tak to ověříme, dáváme do vysílání. Podpořte nás, ozvěte se z terénu na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Tankování na rok zdarma, kdo by to nechtěl, nabízíme. V projektu Jezdím s úsměvem, za chvilku se z terénu připojí náš dopravák Petr Berka. No a já jsem tady od muziky, posílám mandraže, potom Vanastovi věci. Honza Benešovský za mikrofonem.
4: Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, Vanastovy věci, bude střídat Iveta Bartošová. Žijeme českou muzikou, stále to platí. Ovšem teď nechme promluvit kolegu Petra Berku, který má na starosti pořad Jezdím s úsměvem. Petře, kde budeš, co nabídneš?
1: Ahoj, já vás zdravím dneska po druhé sesty v rámci projektu Jezdíme s úsměvem. Nápovědu taky pro vás máme, ale až po soutěži o poukaz na 500 na cokoliv čerpačkám OMV. Dnes to bude mimořádně lehký úkol. Napište mi na číslo 605 222 007, kde založili OMV. Kde si myslíte, že byla založena, v jakém státě? Pište, protože kdo z vás bude jako první a napíše správně odpověď, tak se s ním s největší pravděpodobností uslyšíme za pár minut ve vysílání. A bude to hračka, alespoň pro ty z vás, kteří máte nainstalovanou aplikaci MyStation. Tam totiž najdete malou, ale dostačující nápovědu. Tak pište, my se s Honzou na vás těšíme.
2: Máte chuť na ledový hit? Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota,

0: hrajeme non-stop. Třeba na druhém konci světa. Hodina H. Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
2: Nejnovější dopravní informace z celého Česka. Uzavřená zůstává po požáru D2 na 33. kilometru. Ve směru od Břeclavi na Brno policie dopravu odklání na exitu 44 Podivín. Tady čekejte kilometrovou kolonu. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno se před omezením na 198. vytvořila téměř 5-kilometrová fronta, dál na D8 před omezením na 18. kilometru. Ve směru na Prahu popojíždí 4-kilometrová kolona, na 7 na obchvatu Slaného čekejte kolony v obou směrech. A v Praze je ucpaná východní spojka a taky Novopatská mezi Černým mostem a nájezdem na Kbelskou. Budeme rádi, když nás doplníte, když to komentujete. 605 222 007 telefonní číslo, přes které můžete vstoupit, anebo žlutá rádiová aplikace se 4 áčky. Šťastnou cestu, Radio Impuls, dobré odpoledne.

0: Rádio Impuls. Jsme teď v pořadu Jezdím s úsměvem. Otázka za pět stovek zní, kde vznikly čerpací stanice OMV, ve které zemi. Veroniko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak co myslíte?
1: Já si myslím, že v Rakousku.
0: Říkáte Rakousko, jo? Petře, Petře, co ty na to jako rozhodčí, jsi tam?
2: Ano, jsem tady a ještě jednou zdravím, ahoj. Kde založili OMV, neboli Rakouskou ropnou správu? Tak znamená v češtině tahle zkratka tedy OMV, tak odpověď snad už ani říkat nemusím, ale pokusím se to říct asi takhle, poslouchejte. Österreichische Mineralverwaltung Aktiengesellschaft, tak gratuluju.
0: Tak je to tam, Veroniko, děkujeme za účast ve vysílání, jezděte opatrně a mějte se krásně, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Petře, co chystáš dál?
2: Jasně, jedeme za vámi. Já už jsem říkal, že městem protéká řeka a název této řeky je vlastně taky ženské jméno. A pak je tu ještě jedna nápověda a ta je jasná také hned. Tohle město bylo rodištěm muže, jehož jméno dneska nese a přitom už vystřídalo asi tři názvy. Ano, sem máme s týmem, jezdíme s úsměvem namířeno a nejedeme s prázdnou. Vezeme sebou ty nejlepší možné odměny, které tu máme. Tankování, benzín nebo naftu a to zdarma po dobu jednoho roku. Pak mám i tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc nebo kupony domečky, něco z gastronabídky a další odměny pro vás zodpovědné. Kdo přijde jako první na danou čerpačku OMV po mé výzvě po 14. hodině, tak si může na některou z odměn dělat nárok. Podmínkou je mít v mobilu aplikaci MyStation. Tak se mějte hezky a uslyšíme se po 14. hodině z naší dnešní cílové čerpačky OMV.
0: Je to tak, děkujeme za chvilku kapela Činansky a teď ještě Vlastí.
3: Vtip. Vlasty Korce. Pane faráři, dobrý den, prosím vás, moje žena byla včera u vás na zpovědi. Mohl byste mi říct, nepodvádí mě? Ale synu, to je přece zpovědní tajemství. Běž v klidu domů spát, jelene můj.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Rose. Za chvilku česká klasika od Karla Gotta.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Tento týden s naším mikrofonem v rámci prázdninového speciálu objíždíme řemeslníky a rodinné firmy na Jižní Moravě. Pro tuto oblast je typické víno a to často zraje v dřevěných sudech. Náš reportér Tomáš Kabát se proto zajel podívat na výrobu dubových sudů do Čejkovic na Hodonínsku. Tome, ahoj.
2: Pěkné odpoledne, já vás zdravím přímo z bednářství pana Eduarda Bařiny. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: U vás se jedná o děděné řemeslo?
3: Ano, já už jsem údajně pátá generace. Postupně v 15 letech jsem začal vyřezávat sudy, protože tady se většinou sudy vyřezávaly, když se vinoval sud na narozeninách nebo tak se vyřezávaly sudy, výroční sudy. Potom jsem postupem času jsem zjistil, že asi ty sudy mě nebude mít kdo dělat. Takže, co jsem měl známý bednáře, co jsem od nich s nimi spolupracoval, tak ty mě pomaly postupně učili. Byli to všichni pánové, kteří se učili ještě za první republiky.
2: Liší se ta výroba pro pivovary a pro vinice?
3: Pracovní postup je tam stejný, akorát na pivo se používá silnější materiál a sudy na pivo se vysmolují.
2: Já vidím okolo sebe hromadu dřeva, jak se sem dostane?
3: Dostane se z lesa, kupujeme klády, které se kácí vyloženě v zimním období, kdy je dřevo ve vegetačním klidu a zase řežeme si to sami, zase tam je důležitý pořez zpracování toho dřeva.
2: Eduard Bařina je teďka s námi ve vysílání. Co je na té práci nejtěžší?
3: Vydržet u toho. A je to fyzická, náročně fyzická práce, kdy celý den mlátíte s kladivem, buď s 5-kilovým nebo s 1,5-kilovým.
2: Do jaké míry opravdu to dřevo ovlivňuje chuť toho výsledného nápoje, likéru, vína, které se v tom uchovává?
3: Ovlivňuje moc. Při výrobě alkoholu a destilátu je dřevo důležité. U vína tam probíhá mikrooxidace, kdy to dřevo je porézní a to víno tam probíhá mikrooxidace, jo? Že to dřevo se minimálně okysličňuje a to dřevo, zvláště u červených vín, dodává tomu specifickou chuť a vyzrálost. Jo? To jsou ty barikové vína a takový. A zase u destilátu prakticky tam je dřevo spálené do 1 mm až 2 mm zuhelnatěle a to prakticky ovlivní veškerý ten destilát, že tomu dá barvu a chuť. Jo? Že bez dubového dřeva vy prakticky whisky a koňak neuděláte.
2: Zatím teoretické vyprávění pana Eduarda Bařiny, bednáře, a za hodinu se podíváme přímo do výroby.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Šestý prezident Impulzovy z krabičky, Karel Gott, česká klasika, kterou neopouštíme, za chvilku bude hrát kapela Turbo, ale teď se díváme do provozu, uzavřená zůstává po požáru vozidla D2 na 33. kilometru ve směru na Brno, podrobnosti za necelou minutu v dopravě 007.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: V roce 2000 tato země zpřístupnila internet a je tady zákaz kouření a používání igelitových tašek. A možná už víte mnozí, že jsme v Bhútánu. To je ta země, kde mají hrubé domácí štěstí, mají ministra štěstí.
1: Příběhy, které v žádném katalogu nenajdete.
2: Masové mají více manželek, jsou to bojovníci, kteří dříve nosívali kožené oblečení, ale dneska většinou bavlněné, barevné, mají vždycky oštěp a říká se jim děti krve a mléka.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Tak pojďme, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Kuba Tilšár z Global Assistance.
3: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Uzavřená zůstává po požáru auta bratislavská D2 na cestě do Brna mezi exity 41 a 25. Před odklonem dopravy má kolona zhruba 3 kilometry. A ucpaný je také příjezd do Mikulova z Rakouska. Na dálnici D1 u Brna na cestě z Vyškova na 196,5 kilometru stále blokuje pravý pruh náklaďák s poruchou. Popojíždět tam budete téměř od exitu 203. Pětikilometrová fronta zůstává na ústecké D8 do Prahy před exitem 18 na Novou Ves, kde se projíždí jedním pruhem. Bouralo se na konci obchvatu Slaného směr Chomutov u sjezdu na silnici 16 na Tuřany. Postojíte si tam od sjezdu na Smečno. Pár minut čekejte zdržení i v protisměru. A doprava vázne u Černého mostu v Praze na sjezdu z Pražského okruhu na Novopatskou ulici směrem ke Kbelské. Z Globásista.
0: Děkujeme. Teď Frýdecko Blístecko očima jednoho z našich dopravních agentů. Halo.
4: Dálnice D48 z Frýdku na Příbor, silničáři sečou příkopy, tak opatrně, jede se tam jedním pruhem a postupně se to posunuje.
0: Sekáči, tak děkujeme všem za informace, ozvěte se na 605-222-007 nebo se lze připojit přes žlutou rádiovou aplikaci se čtyřmi Ačky. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Za malou chvíli nás čekají další zprávy. Dozvíme se, co je nového v případu bouračky poslance motoristů Filipa Turka. A co počasí? Zítra čekáme oblačno až zataženo, tedy v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Teploty 27 až 32, na východě republiky až 37 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Soudci se kvůli horku vyslékají z talárů. Policie kvůli Turkově nehodě zahájila trestní řízení. Požár kamionu zavřel D2 u Velkých Pavlovic. U zpráv v jednu vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vedra mění zvyky i na soudech. V některých budovách v Plzeňském kraji soudci při jednání sundávají taláry. Podle západočeské zpravodajky Kláry Fajstové se to děje v místnostech bez klimatizace. Dobré odpoledne, Kláro.
4: Hezký den. Klimatizaci nemá například okresní soud v Domažlicích, kde už někteří soudci taláry sundali. Každý situaci posuzuje individuálně. Platí, že nesmí být ohrožena důstojnost jednání. Některé síně okresního soudu Plzeň město se nacházejí v suterénu bez oken a také bez klimatizace. I tam mohou soudci, ale i státní zástupci nebo obhájci talár odložit. Problémy nejsou na krajském soudě v Plzni a také na okresních v Klatovech nebo v Tachově, kde jsou síně klimatizované. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
3: Turkova červencová nehoda může mít soudní dohru. Policie začala srážku auta poslance motoristů Filipa Turka na křižovatce u stanice IP Pavlova v centru Prahy oficiálně prověřovat pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Zatím vyšetřovatelé nikoho neobvinili. Za ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí v případě obvinění a následného potrestání soudem až rok. Rádio bere na koncert Marka Ztraceného další členy. Lístky na páteční megakoncert v Praze dnes získala posluchačka Lucie. Poslouchala naše ranní vysílání a po zaznění písničky Marka Ztraceného Obuj si mé boty napsala na náš rádiový WhatsApp slovo koncert. Měla štěstí, byla 20. v pořadí a splnila tak podmínky. Má dva lístky na vystoupení zpěváka na pražské Letenské pláni plus pozdní předkoncertový oběd s Impulzovými Honzou a Klárou.
5: Koho sebou vezmete na koncert?
2: Přítele.
5: Vy o tom už, nebo mu to teprve oznámíte?
2: Už jsem mu to tak nějak jako stihla napsat. My jsme se právě nedávno bavili, že bychom si na nějaký koncert zašli, takže...
5: Ano, ano, je to boží.
3: Šanci jít na koncert Marka Ztraceného s Impulzovými zůstává ve hře. Poslední dva lístky rozdáme během zítřejšího ranního vysílání mezi 5. a 9. hodinou. Noční létání v Lipsku zkomplikoval dron. Lipská policie dnes ráno informovala, že letiště mezi městy Lipsko a Hle přerušilo v noci na dnešek provoz kvůli podezřelému objektu. Navíc policisté našli podezřelý předmět v oblasti jižní ranveje, který prověřovali pyrotechnici. Několik letadel, včetně jednoho osobního, muselo přistát na jiných letištích. Podle deníku Bild se navíc jedno z nákladních letadel společnosti DHL krátce po startu z letiště na východě Německa srazilo s neznámým letícím objektem.

0: Egyptem. Podle Reuters stroj následně nouzově přistál na letišti v Hanovru. Policie incident dál vyšetřuje. Akutní nebezpečí podle ní nehrozí. Záložník Karviné Samuel Všigut už zná trest za účast v sázkařské a korupční kauze. Nesmí hrát 16 měsíců, navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Obránce Jakub Elbl z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc korun. Trestu neušel ani útočník. Útočník ostravského Baníku David Látal, ten dostal dvouměsíční disciplinární distanc a pokutu 20 tisíc korun. Dálnice D2 zůstává po požáru kamionu zavřená na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Policie dopravu odklání na exitu 44 Podivín. Tady už se vytvořila 3-kilometrová kolona.
1: České prázdniny s rádiem Impuls pokračují na jižní Moravě. Tomáš Kabát projíždí krajem vína. No a dnes má jako téma sudy a soudky. Připojí se za půl hodinky, muzika je tu hned, kabáti otevřou. Přidá se Lucie Vondráčková.
2: Impuls. Radost ze života.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Rádio Impuls, žijeme českou muzikou, Větrnou Luci vystřídají BSP, Baláš, Střihavka, Pavlíček, dáme si hit Země vzdálená. A teď zkontrolujeme dopravní situaci, vidíme celou řadu problémů, omezení po požáru na D2, kolonu na D1 nebo na D8. Detaily za 3 minuty v dopravě 007.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank.

0: nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D2 na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno se po požáru vozidla projíždí jedním pruhem. Stále čekejte zdržení. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů. Mezi 182. a 196. kilometrem. Dvoukilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova. Ve směru od rakouských hranic dál na D8 před omezením na 18. kilometru ve směru na Prahu popojíždí 3-kilometrová fronta. Na D7 na obchvatu Slaného čekejte kolony v obou směrech. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zbrzdíte mezi 23. a 19. kilometrem a v Praze je ucpaná východní spojka a Novopatská mezi Černým mostem a nájezdem na Kbelskou. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo klidně zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, ráno jsme volali do Volár, posluchačce Pavle, a takhle to dopadlo.
1: Dobrý den, sice rozespalým hlaskem.
2: Koho máme ve vysílání? Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Pavla.
2: Ahoj Pavlo, tady Volár. Honza a Klárka. Zdravíme Volary, jak se máte?
3: No, báječně.
2: Máte 10 000 korun.
4: My jsme vás probudili, že?
3: Jo.
4: Jo, ale to je hezké probuzení. To bychom mohli volat každý den, že? To by byl budíček.
3: To by byla paráda, no.
0: Tak to se právě cení, že i v té rozespalosti halo tady Impulzovi zaznělo. Zítra voláme znovu mezi 5. a 9. Zaregistrujte se, my to doporučujeme. Opakujte to, dělejte to pořád dokola, protože čím víc registrací máte, tím je taky větší šance na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu impuls.cz, v rádiové aplikaci, anebo si pošlete prémiovou SMSku na číslo 906 1109. Když zvoní telefon, říká se halo tady Impulzovi. Za chvilku kapela Elán.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls 90. Vyměníme za české 60. Marta Kubišová bude zpívat z Impulsovy krabičky.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Vysíláme z jihu Moravy v Čejkovicích na Hodonínsku, prohlížíme výrobu sudů. Reporter Tomáš Kabát před hodinou sliboval, že v tomto vstupu už se vrhneme přímo na výrobu v dílně. Tak zdravíme, halo, halo.
2: Pěkné odpoledne, já vás zdravím přímo z bednářství pana Eduarda Bařiny.
3: Bednářská dílna je prakticky truhlářská dílna, jo, kde máte vesměs cirkule pily a pásové pily, potom srovnávačky, protahovací stroje a takový, potom už jsou speciální jednoučelové, které nám upravují dužiny a potom je tam stroj, který nám stáčí obruče.
2: Čili ten postup je takový, že to dřevo nejprve pravděpodobně musíte dát do nějakou tvaru.
3: Přířez, co dojde do dílny, tak který se vyhobluje na dužiny a ty se potom skládají do obruče. V těch obručích to oni drží, jenom jsou to vzepřeny, to se nespojuje nijak, jenom jsou tam stuženy obručem a je to stužený, aby to drželo pokupy a potom to jde na oheň.
2: Můžeme se podívat na ten oheň?
3: To je tam, to dělá kolega.
2: Procházíme si bednářskou dílnu pana Bařiny a vycházíme ven z dílny, kde už to voní kouřem, co pak to tady probíhá?
3: Právě to je ta nejdůležitější operace, jo, kdy se ten sud ohýbá, jo, kdy je to z jedné strany stažený s těma obručem a postupně se to lanama ze spod se to stahuje při topení a polévání.
2: Takže uvnitř je plamen, ano?
3: Uvnitř je plamen, tam je ohniště a postupně se to ohýbá.
2: Slyšíme praskání, ano? Tímto způsobem se obruč zbíjí.
3: Poráží,
2: tak aby se posouval směrem dolů.
3: Dřevo musí být prohřáté, nesmíte tam udržet rupu, jo? Že to musí být všechno teplý.
2: Jak dlouho trvá výroba jednoho sudu?
3: Podle velikosti.
2: Toho, co vidíme před sebou.
3: No, ten tak trvá jen 3-4 dny.
2: Bednář pan Eduard Bařina nás zasvětil do výroby sudu. Díky za rozhovor, naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A loučí se s vámi i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře? U nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Česká klasika, Impulzovi z krabička, za chvilku bude zpívat Olga Lounová. Teď míříme do provozu, jedním pruhem už se projíždí po požáru vozidla na 33. kilometru D2 ve směru na Brno. Upřesníme za minutu v dopravě 0.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Žijeme muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vítáme Martu Rafajovou z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Dálnice D2 na 33. kilometru z Bratislavy do Brna je po požáru nákladního auta průjezdná levým pruhem. Kolona má zhruba 3 kilometry. Postojte si i na objízdné trase mezi Hustopečemi a Starovičkami. Na cestě z Prahy do Chomutova na obchvatu Slaného se kvůli zúžení vytvořila 3-kilometrová kolona. Fronta je hlášená na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem od Zdib. Kvůli pracím na vozovce se ucpává také hlavní tah z Mělníka na Slaný u Nové Vsi. Pozor dejte na nehodu dvou osobních aut na silnici z Nového Boru na Liberec u odbočky na Jablonné v Podještědí. V Praze na výjezdu z Bubenečského tunelu ve směru na Troju blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. I tam počítejte s dlouhým zdržením. A po pojíždět budete u Mikulova směrem z Rakouska. Opravuje se tam vozovka. Z Global Assistant Marta.
1: Děkujeme, jestli máte pocit, že nezaznělo, co zaznít mělo. Tak se připojte, dejte vědět, žlutá rádiová aplikace funguje, nebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Posloucháte Radio Impuls. Vedra mají vliv i na internetový prodej. Některé e-shopy přerušují třeba prodej čokolády. Podrobně to vezmeme ve zprávách za malou chvíli. Zdá se, že s čokoládou to bude všelijaké i zítra. Čekáme oblačno až zataženo v Čechách. Přijdou přeháníky a bouřky. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, teploty stále vysoko. 27 až 32. Na východě republiky až 37 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: E-shopy omezují kvůli vedrům prodej. Kraj prohrál spor o rekonstrukci chebské nemocnice. Odpoledne a večer od Šumavy přijdou silné bouřky. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Současná horka dopadají i na e-shopy. Kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin, jako je třeba čokoláda, pralinky, draže nebo oříšky. K opatření prodejci přistupují, aby zachovali kvalitu svých produktů. Uvedli to na dotaz ČTK. Omezení se týká hlavně dnů, kdy teploty přesahují 25 stupňů Celsia. V minulosti taková opatření podle nich bývala ojedinělá. Spor o rekonstrukci chebské nemocnice Karlovarský kraj prohrál. Hejtmanství musí jednomu ze zhotovitelů doplatit za práci a navíc uhradit soudní výlohy. Kauzu sleduje zpravodaj Dušan Valenta.
5: Zdravím z Chebu, kde byl před několika lety problém s rekonstrukcí nemocnice. Firma Energie stavební a báňská, která byla součástí sdružení stavebníků, se během oprav nepohodla s hejtmanstvím. Šlo především o způsob práce a termíny. Kraj proto od smlouvy odstoupil, stavba se zastavila a rekonstrukci za zhruba 250 milionů musela dodělat jiná firma. Modernizace chebské nemocnice následně skončila u soudu. Teď padlo rozhodnutí, proti kterému se podle hejtmanství nemá cenu odvolávat. Původním stavebníkům Karlovarský kraj doplatí 2 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Premiér Andrej Babiš chce opravit Kramářovu vilu. Jak předseda vlády informoval na svém účtu na sociálních sítích, spolu s šéfkou úřadu vlády Tinde Barta by opravou mělo projít i přilehlé barokní opevnění. To Barta označila za největší výzvu. Spolu s Hrzánským palácem a Kramářovou vilou úřad vlády spravuje v Praze ještě Lichtenštejnský palác na Kampě.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Odpoledne a večer přijdou silné bouřky. Musíme počítat s nárazovým větrem, přívalovým deštěm, případně i krupobytím na většině území, s výjimkou západní a východní části. Dnešní bouřky budou podle meteorologů nejprve izolované v Pošumaví, odkud se zvolna přesunou k severovýchodu. Zítra ráno a dopoledne se bouřky vrátí do centrální části Česka a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechám a na sever Moravy. Zvýšené riziko vzniku požáru ale přesto zůstává v platnosti. Dál zatím bude panovat i vedro. Teploty dnes vystoupí až na 37 stupňů a na Moravě opět až na 40. U ruského Jekatěrinburgu došlo k explozi auta. Při výbuchu vozu se těžce zranil šéf uralské továrny na výrobu dronů. Informovala o tom dnes ruská státní agentura. Řidič jeho vozu následkům exploze zřejmě podlehl. Před 60 lety Beatles změnili rokovou hudbu. 5. srpna 1966 vydala legendární britská kapela své album Revolver. Deska s hity jako Yellow Submarine se zařadila mezi nejlepší počiny rokové historie. Za průlomovou ji označuje i hudební publicista Josef Vlček. Impulzu řekl, že Beatles ve svém 7. albu výrazně změnili kompozice i texty.
6: Tam poprvé zmizel něco takového toho popového, líbivého a najednou tam přišly nový věci.

0: inspiraci, elektronická hudba, nápady z orientální kultury, hudební motivy, které se objevovaly předtím třeba jenom v jazzu nebo v blues.
1: Doplním, že poslední oficiální koncert Beatles odehrál 29. srpna 1966 v San Francisco.
2: Posloucháte Radio Impuls. Policie pohnula s vyšetřováním nehody poslance Filipa Turka, podezírá ho ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Detaily řekneme ve světě kolem nás po půl třetí, teď buty, potom Mr. Prezident.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls žijeme českou muzikou, za chvilku přivítáme Martina Maxu. Muzika tady nikdy nekončí. Ovšem teď si dáme chvilku pauzu u čerpací stanice, kam vyjíždí náš kolega Petr Berka. Vítej.
1: Ahoj Honzo.
0: Ahoj.
1: Ahoj všem řidičům, kteří se snaží o jediné. Jezdit zodpovědně a bezpečně. To je také hlavním cílem projektu Jezdíme s úsměvem a my přesně takovéto šoféry odměňujeme. Jsou to poměrně drahé odměny, jako třeba tankování na rok, tankování na měsíc, káva Viva na měsíc a to všechno na náš účet, přičemž vás to stát nebude ani korunu. Pokud si tuhle odměnu vytáhnete. Právě teď běží čas a to rovných 30 minut, abyste si mě našli v Havlíčkově Brodě na čerpačce OMV v ulici Humpolecká. Kdo přijede první a bude mít v mobilu aplikaci MyStation, tak má u nás odměnu. A jaká to bude, se dozvíte taky za nějakých 30 minut, kdy se ještě jednou připojím do vysílání Rádia Impuls. Tak už jedete? Havlíčkův Brod, OMV na Humpolecké, budu tady půl hodiny.
2: Máte chuť na ledový hit? Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
5: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
4: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
5: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
4: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
11: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
12: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
11: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
12: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch nazvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších nazvů.
11: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D2, na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno se po požáru vozidla stále projíždí jedním pruhem, vytvořila se tady skoro 5-kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna vyjedete do kolony na 3. kilometru. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Na pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte v koloně mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze je ucpaná východní spojka a Novopatská mezi Černým mostem a nájezdem na Kbelskou. A v opačném směru vázne doprava na východní a Štěrboholské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo je možné stále volat. 605 222 007, číslo Rádia Impuls.

0: Radio Impuls, hudební událost prázdnin. Už v pátek vystoupí Marek Ztracený v Praze na Letné. Pokud u toho chcete být, poslouchejte Impulzovi mezi 5. a 9. A jakmile uslyšíte novou písničku Marka, tak pošlete na náš studiový WhatsApp jediné slovo. A to slovo je koncert. 20. z vás pak zavoláme přímo během vysílání a vezmeme vás tam na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou společně s dalšími posluchači a hlavně spolu s Impulzovými, s Honzou a Klárou. No a dnes se z toho radovala posluchačka Lucie.
1: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, víte, že jste byla 20.
4: Luci, jdete s náma na koncert. Představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší. A mě teda sebestředně zajímá, co je větší lákadlo, Marek nebo my?
2: Asi obojí.
4: No tak.
3: Bomba!
4: Dobrá kombinace rodin. Z
3: koho sebou vezmete na koncert?
2: Přítela. Ale my jsme se právě nedávno bavili, že bychom se na nějaký koncert zašli, takže...
3: Ano, ano, je to boží. Mějte se moc hezky, pozdravujte přítele. Ahoj!
4: Ahoj, pátek!
3: Ahoj!
0: Zítra ráno repete, poslouchejte Radio Impuls a vydejte se s rádiovou rodinou na koncert Marka Ztraceného. Za chvilku bude zpívat Aneta Langerová.
5: Už tam budem.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Rádio Impuls, za chvilku klasika z Impulzovic krabičky od Marie Rotrové.
1: Svět kolem nás.
0: Policie pokročila ve vyšetřování dopravní nehody. Poslance Filipa Turka zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví. Informuje o tom zpravodajský portál iDnes.cz. Téma sleduje taky náš reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne. Připomeň, o co v celém případu jde.
2: Hezké odpoledne. Jedná se o nehodu z pondělí 13. července. Poslanec motoristů Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem převážející krev. Politikovi se nic nestalo, druhé vozidlo skončilo na střeše, jeho řidič v nemocnici. Hodně to pak samozřejmě rezonovalo v médiích i na sociálních sítích. Dnes policie na svém webu informovala o dalším posunu v celém případu.
3: Policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z a zažádali o provedení znaleckého zkoumání. Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba.
2: Řekla poměrně neurčitě mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Podle zjištění webu iDnes.cz se vyšetřování týká právě dopravní nehody s účastí poslance Turka. Průběh a příčiny střetu mají objasnit zmiňované znalecké posudky.
0: A teď nám řekni, jak na další vývoj zareagoval samotný Filip Turek.
2: Redakce iDnesu motoristického politika kontaktovala s žádostí o vyjádření odpověď. Lidi se zatím nedočkala, už dřív vinu popíral. Poslanec zatím dočasně opustil pozici vládního zmocněnce pro Green Deal, dokud se věc nevyšetří. Avizoval také, že v případě vyšetřování policií by poslaneckou imunitu nevyužil a vydání k trestnímu stíhání by se nebránil. Ještě dodám, že za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí viníkovi až rok odnětí svobody.
0: Reportér Vítek Zábranský a vývoj kolem dopravní nehody poslance Filipa Turka. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, česká klasika, z Impulzovic krabičky. Za malou chvíli Palo Habera, ale teď se ještě připojuje Petr Berka, který jezdí s úsměvem a právě teď se hlásí od jedné z čerpacích stanic OMV.
1: Ahoj, já se ještě jednou hlásím z čerpačky OMV Havlíčkové Brodě v ulici Humpolecká, kde právě teď skončil čas si mě tady najít tak a vyzvednout si svou odměnu. Mám radost, že jsme posluchače viděli, že jsme je pozdravili a hlavně, že dorazila jako první po mé výzvě ve čtvrt paní Soňa. Paní Soňa sahla a vytáhla si, představte si to, tankování na rok zdarma.
0: Hezky.
2: Dobrý den.
1: Co tomu říkáte? Pocity, dojmy?
2: No, tak jsem určitě spokojená při dnešní ceně nafty, tak pro mě super výsledek.
1: Velká gratulace, to jak jsme tam mluvili ty odměny, tak to si naši posluchači určitě poslechnou dneska po 18. hodině. Ano, velká radost při dnešních cenách pohonných hmot. Celý rok teď nemusí paní Soňa řešit peníze za benzín nebo naftu. To je krásná cena a já připomenu, že vše uslyšíte ještě jednou dneska podvečer na rádiu Impuls po 18. hodině. Zdravím vás.
0: Krásná práce, radujeme se. Ahoj.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D2 na 33. kilometru z Bratislavy do Brna projedete po požáru nákladního auta již levým pruhem. Fronta tam má stále 4 kilometry. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy zpomaluje převážně nákladní doprava od Kývalky. Dále se zdržíte na D1 z Brna na Vyškov od 204. po 211. kilometr. Důvodem je porouchaná dodávka na 212. kilometru. Doprava vázne na hlavním tahu z Mikulova směrem z Rakouska kvůli opravě vozovky. Velmi silný provoz je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, konkrétně od Zdib. V Praze tradičně popojíždí celá Novopatská ke sjezdu na Kbelskou z důvodu rekonstrukce silnice. A v centru metropole na Vilznově ulici směrem na Nuselský most u sjezdu na Hybernskou se srazila dvě osobní auta. Kolona se táhne na Hlávkův most. Z Global Assistance Marta.
1: Děkuju, další informace přijímáme. Ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci. Nebo zavolejte na 605 222 007. No a teď už ve smyslu našeho vysílání vítám slaměného vdovce Petra Brožíka. Ahoj.
3: Ahoj, krásné odpoledne dneska naposledy, protože paní Renáta už zítra bude zpátky ze své kratičké dovolené, tak ještě dneska to musím zvládnout sám. Samozřejmě, když tam bylo 18, i to dneska budu řešit po 15. hodině. Vydáme se do roku 1989 za 18-letými. Ono samozřejmě 89. je trošku zastínění těmi událostmi, které přišly v listopadu, ale i tak se v tom roce stala spousta zajímavých věcí a na ty já se zaměřím.
1: Těším se na tvé vysílání, mě se hezky, ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Rádio Impuls, odpolední program, pokračujeme.

plus minuta a půl před 15. hodinou Jiřinka Součková připravila zprávy. Kromě chybějící vody v půdě se zdá, že nám nějakým způsobem asi vyschly peněženky. Co se děje, to se dozvíte ve zprávách. Česká

0: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
0: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou.
0: Pochopitelně, že účet platíme my.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
3: V rybnicích v Třeboni chybí už třetina vody. Češi v červenci přestali utrácet. Václavské náměstí ukrylo časovou kapsli. U zpráv ve tři vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Rybníky, řeky a přehrady v Česku vysychají. Například v rybnicích rybářství Třeboň chybí už 28 milionů metrů krychlových vody. To je víc než třetina. Každý týden se kvůli extrémně vysokým teplotám a nedostatku srážek odpaří další voda. Kvůli suchu začaly rybáři s předčasnými výlovy některých rybníků, protože jinak by ryby uhynuly. Nedostatek vody může zkomplikovat i podzimní výlovy. Kvůli suchu nebudou rybáři mít kde ryby sádkovat. Do sádek totiž teče voda z výš položených rybníků, ty jsou ale momentálně třeba metr nebo metr a půl pod normálem, takže v nich chybí voda na to, aby rybáři vůbec ryby na sádky mohli dávat. Ekonomické dopady sucha zatím vedení společnosti nedokáže vyčíslit. Situace není lepší ani u našich východních sousedů. Zemědělci na Slovensku hlásí obří škody a žádají stát o pomoc. Je zatím extrémní sucho nebo třeba i nízké odbytové ceny mléka. Pouze v prvovýrobě odhadují chovatelé ztrátu za letošní rok na víc než 95 milionů eur, tedy téměř 2 miliardy a 400 milionů korun.
4: Poľnohospodári vo všetkých regiónoch zisťujú rozsah strát na poškodených plodinách vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske zvieratá výrazne menej. Z prvotných údajov vyplývajú škody v stovkách miliónov korún. Presné čísla budú známe až po zbere úrody na jeseň. Najväčšie straty hlási aj južne položené regióny. Medzi najviac poškodené plodiny patria pšenica, kukurica a repka. Vyššie položené oblasti avizujú nedostatok sena a paše. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Na dronu nalezeném na letišti v Lipsku byla skutečně výbušnina. Potvrdilo to německé státní zastupitelství a potvrdilo také srážku nákladního letadla s objektem, zřejmě s dalším dronem. Lipská policie dnes ráno informovala, že letiště mezi městy Lipsko a Hale přerušilo v noci na dnešek provoz kvůli podezřelému objektu. Navíc policisté našli podezřelý předmět v oblasti jižní runwaye. Několik letadel, včetně jednoho osobního, museli přistát na jiných letištích. Policie incident dál vyšetřuje. Akutní nebezpečí podle ní nehrozí. Češi se s nákupy zatím drží při zemi. Výsledky maloobchodu za červen ukazují, že Češi jsou opatrní a spíš šetří. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Maloobchodní tržby v červnu oproti květnu překvapivě stagnovaly. Jedním z důvodů je i extrémně horké počasí. Ve druhé polovině června zasáhla Česko vlna veder a v takových dnech lidé omezují nákupy. Na pražském Václavském náměstí se ode dneška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo sdružení Nového města pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru sdružení města Richarda Hesse byl dnes nejvyšší čas časovou kapsli zakopat do země.
5: Cíl je uložit a nějakým způsobem zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
3: Budoucí generace tak v časové schránce najdou třeba mince, trička, deskové hry, dopis nebo poselství z pražského Václaváku.
6: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi od teď Petr Brožík a dneska budeme vzpomínat více za chvilku. Teď už je Činaská, Bára Hosmedlová a její

0: ve středu odpoledne 5. srpna 8 minut po 15. hodině. No a já vás dneska taky vezmu do roku, kdy jsme ještě všichni byli made in Čekoslovakia.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Čeká nás vzpomínání, dneska se probereme posledním rokem vlády jedné strany, rokem 1989. Vám bylo 18, to znamená, letos máte 55. narozeniny. Co se stalo v listopadu, víme všichni, ale mnohé jsme zažili ještě v průběhu toho roku. Jak si na běžný život pamatujete vy? Co jste dělali, kde pracovali, jaké řešili starosti, ale i radosti? Dejte třeba už teď vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Kromě samotného závěru roku 1989 se dělo dost jiných věcí. 14. ledna v 89. psali v Rudém právu, že po maďarské a ruské verzi bude německý módní časopis Burda vycházet česky. A opravdu začal, měl 60 stran, střihovou přílohu a stál 40 korun. Ve Švédsku se hrálo mistrovství světa a mistrovství Evropy v hokeji. Ten svět vyhrálo SSSR, druhá byla Kanada, Československo bronzové. V evropském turnaji jsme byli stříbrní, bronz měli domácí Švédové. Tady je kousek utkání Československo-Švédsko.
2: Nehádajte se, chlapci, nehádajte se, bojujte, povzbudujte se, tak, jako by jsme vás chtěli povzbudit my, keby to bylo možné. Nielen my od mikrofonu, ale všetci priaznivci československého hokeja doma. Je to nesmírná zodpovědnost, která leží na bedrách našich chlapců, ale preto oblékli reprezentační dres naším štátním znakom, aby hrali zodpovědně, aby podali na hracé ploche taký výkon, aký se od reprezentanta čaká.
0: Jo, takhle se tehdy komentovalo, až pár let později se toho chopil Robert Záruba. V listopadu 1989 to všechno padlo a pro zajímavost hned v prosinci byl v Praze na Václaváku zprovozněn první bankomat v Československu.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Ten revoluční rok přinesl i dobrou muziku, Iveta Bartošová naspívala PS. Záhy po tom, co to vydali, tak se to dostalo díky revoluci i k nám. Eurythmics, Don't Ask Me Why. No a v té době ještě velmi aktivní skupina Gentour s Jankem Ledeckým. Promilujem celou noc. Co vy a rok 1989? Šili jste podle Burdy, aniž byste tušili, že ty věci si budeme moct zanedlouho normálně koupit? Sledovali jste hokej ze Švédska? Jak jste žili v 89? Dejte vidět na náš WhatsApp 605 222 007, buď to napište, anebo stiskněte ten mikrofonek a namluvte jako hlasovou zprávu. Ještě se v tom 89. přidržíme muzikou, protože Madonna v roce 1989 vydala Like a Prayer.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne. Za chvilku přidáme letní českou muziku Václav Neckář a jeho Léto. Je tady za chvíli, my sledujeme i letní silnice, stále uzavřená D5, hořelo tam auto, jak si s tím poradit, kde to objet, a další podrobnosti v dopravě 007 už za 3 minuty.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
5: Čau.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po požáru osobního auta D5 na 126. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu. Z dálnice se sjíždí na exitu 128 Bor. Dál tu máme D2, tady na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno se po požáru auta stále projíždí jedním pruhem a už je tady téměř 5-kilometrová šňůra. Dál potom na příjezdu do Brna vjedete do kolony na 3. kilometru. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 180 a 196. Problém je i na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 55. kilometru je omezen provoz a už je tady 3-kilometrová kolona. A na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte v koloně mezi kilometry 23 a 19. Pevné nervy. Zapojte se taky do naší dopravy, buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Na cesty, ale i pro všechny ostatní, teď Václav Neckář a jeho Léto na Impulzu.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Impuls 15.23, aktuální čas, a i dneska vzpomínáme s vámi konkrétně na rok 1989.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Jestli vám 18 bylo v 89. letos, máte 55. narozeniny, ale vzpomínky ubereme od všech, ať už vám bylo méně nebo více. Láďa píše, byli jsme v roce 1989 v létě, stejně jako roky předtím, na Slapské přehradě na Nové Živohošti. Stany, karavany, vždycky bezvadná parta lidí. Krásné roky to tam byly, dneska zbyly jenom vzpomínky, ale krásné. V roce 1989 mi bylo 19, kluka jsem měla na vojně. V listopadu 89 měla jich posádka pohotovost z důvodu revoluce. Neměl vycházky, ani já jsem za ním nemohla. Psali jsme si každý den dopisy. Od dětství jsem hodně šila, nejprve na panenky, později i na sebe. Vzhledem k trhu, který v té době byl omezený, burdu jsem milovala. Měla skvěle vypracované střihy. Později jsem si podle burdy ušila svatební šaty a myslím, že i dneska by byly top. Píše Pavla, tak to je super, Pavlo. Na nás vyšel na jaře 89 pořadník na favorita. Přesednout do něj z letitého Trabanta něco neuvěřitelného. Těžko to dneska popsat a vysvětlit. Barvu jsme si moc vybírat nemohli, my měli hráškově zeleného, píše Kamila z Plzně. No a 17. prosince 1989 v Americe vysílali první díl animované série se žlutými postavičkami Simpsonovi. Celkem jich vzniklo 684 dílů v 31 řadách. A dodnes jsou oblíbení i tady.
2: Já bych to nepil! Pivo z týhle díry může i zabít.
3: Jo, co jste zač, nějaký hygienik?
2: Ano.
4: U všech svatých je mrtvej.
5: Tak, panstvo, který z vás zaparkoval před hydrantem? Helejte, nic jsem neviděl, jasný? Jen pár nevinných štamgastů a žádnou mrtvolu. Kupte si dobrou véčku. Ježiš.
3: Co by tomu řekla Marč?
4: Udělej, co musíš, abys zachránil bočka. Jsi muž mého srdce.
3: Dobře, Marč, jdu do toho.
0: Kromě toho listopadu, s čím máte spojený rok 1989? Kde jste pracovali, jak žili? Přišla nějaká životní událost? Ozvěte se na náš WhatsApp 605 222 007. Buď to napište, nebo namluvte hlasovou zprávu a za chvíli to dokončíme.
1: Když nám bylo 18.

0: Puls, česká muzika hned za chvilku, Krištof, do nebe se propadám, no a potom se ještě jednou propadneme do roku 1989 a dokončíme s vámi vzpomínání, tak za chvilku u nás na Impulzu.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám díky tobě, do

0: Plus, středa odpoledne, a pojďme dokončit vaše vzpomínání.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska se probíráme rokem 1989, píše Vladimír Musil. V letě 89 jsme se díky náhodě měli možnost podívat na týden do Rakouska a tehdejší NSR. Ze všeho jsme byli naprosto vykulení. Prátrem počínaje, Alpami konče. Kdo mohl tušit, že advent budeme opět prožívat ve Vídni? Jana Nádeníčková se taky přidala. Byla neděle 26. listopadu 89. Mě chytly porodní bolesti. Odvezla mě sanitka a manžel odjel tvořit dějiny do Prahy. Ten den se narodila dcera a když jsem tehdy v té stařičké porodnici řekla ženským, co tam byli o pár dnů déle, že padli komunisti, nikdo mi nevěřil. Jako by se tehdy zastavil ten starý čas na chvilku a začal ten čas nový a nadějný. To je hezký příběh, který přidává i Petr.
2: Petr, rok 89 mám spojený asi s revolucí, protože jsme byli 4 a nevím do dneška, jestli to byl děda nebo táta, ale jednomu z nich jsem seděl na ramenou za krkem a cinkal jsem klíčema.
0: Mnozí to takhle prožívali. Bylo mi 15 a na podzem jsem chodila do tanečních. V těch listopadových euforických dobách jsem hrdě nosila trikoloru. A jak včera vidím moment, kdy mám připnutou na sukni, ve které jsme šli s kamarádkou do těch tanečních. Ve škole byl učitel, měl nás na občanku a říkal nám, že ještě nic není jisté a aby jsme se neunáhlovali. Že ta změna režimu vůbec nemusí přijít, píše Andrea. Ještě jeden příběh. Pamatuju si, že se obnovila soutěž krásy Miss Československa. Koukal jsem v televizi, jak vyhrála Ivanka Christová. Dodnes jí fandím, i když se modelingu dávno nevěnuje. Káťa z Prahy. Bezva, Katko, díky za připomenutí. Miss Československa z roku 1989. Dneska podnikatelka Ivana Christová bude mít mimochodem příští pondělí narozeniny. Snad to můžu říct, Ivani bude 56. Všechno nejlepší už teď dopředu. A myšlenky na rok 1989 nám nakonec prodlouží i muzika z toho roku. Petr Kotwald, Kde kdo je dál?
1: Když nám bylo 18.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne, další česká muzika za chvilku. Bude to Eva Farná a Boží mlejny, sledujeme i silnice. Jedním pruhem se projíždí po požáru osobáku na D5C na 126. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu. Doprava 007 je tady za necelé dvě minuty.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Žijeme muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Jako první se hlásí Marta Rafajová z Global Assistance. Marti, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, pěkné odpoledne. Na dálnici D5 na 126. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu zasahují hasiči u požáru osobního auta. Projedete tam jedním pruhem a zdržíte se ve zhruba 2-kilometrové koloně. Doprava vázne na 20 z Plzně do Karlových Varů před Toužimí. Kvůli opravě vozovky budete popojíždět na hlavním tahu z Loun na most mezi Bělušicemi a Skršínem. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem za sjezdem na zdi by se v koloně srazila 2 osobní auta. Provoz je tam částečně omezený. Zpomalíte na cestě z Humpolce do Pelhřimova u Komorovic a dále na 38. z Havlíčkova Brodu na Jihlavu u Štok. Na bratislavské D2 na 33. kilometru směrem na Brno stále probíhají odklízecí práce po požáru nákladního auta. Fronta tam má více než 4 kilometry. A na obchvatu Mikulova směrem z Rakouska se srazilo osobní auto s nákladním. Zdržíte se tam už od hraničního přechodu. Z Global Assistance Marta.
1: Marti, díky, a taky jsou v akci naši dopravní agenti a agentky a informace o nich máme třeba z Jindřichohradecka.
3: Směr Třeboň, kde jsou Hrvá Dlužnicí a jede to pomaloučku, 30. uspaný a jedeme do Buděj.
1: Díky, pevné nervy. A ještě tady máme hlášenou hlídku.
4: Všem závodníkům pozor, černý Kodiak, Trutno, Horní Dolní Olešnice a zpátky mají vepředu 2 bradavice, tak vaka.
1: Pozor, ať to nestojí nějakou korunku, 100 korunku, 1000 korunku navíc zbytečně v průběhu prázdnin. Cokoliv přidejte i vy, buď zavolejte 605 222 007 a pro vaše vzkazy a postřehy ze silnic je tu i naše žlutá rádiová aplikace se 4 a. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: se dvě minuty před 16. hodinou. Jiřinka Součková přináší zprávy. No, vypadá to, že bude muset vzniknout nová pracovní pozice, přepisovač teplotních rekordů. Víc ve zprávách, hned pak zase česká muzika, bude Petr Muk a Zrcadlo. A co se týká počasí zítra, tak v Čechách oblačno až zataženo, budou přehánky a bouřky, můžou být i silné k večeru, to bude ustávat. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, ty bouřky sem dorazí až později. Teploty 27 až 32 ve východní polovině Moravy a Slezska, 32 až 37 a na horách kolem 25.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku.

Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu.

0: Ve Strážnici padl teplotní rekord třetí den v řadě. Koupaliště na Moravě praskají ve švech. Na Českolipsku zůstávají bez proudu. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Ve Strážnici i dnes přepisují historii. Ve městě na Hodonínsku třetí den po sobě padl absolutní teplotní rekord pro celou Moravu. Dnes meteorologové naměřili zatím 41 stupňů a ještě nemusí jít o definitivní dnešní teplotu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra by měly v Čechách teploty klesnout na nejvýš 32 stupňů. Ve východní části Moravy a Slezska bude ale přetrvávat tropické počasí s teplotami do 37. Zůstává tam také v platnosti upozornění meteorologů na až extrémní zátěž teplem. Letošní léto je nejen v Česku extrémní. Navíc u nás jde o už druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Odborníci připisují tyto extrémy postupující klimatické změně. Jejímž hybatelem je lidská činnost, především spalování fosilních paliv. U bazénu ve Zlínském kraji tak je pořádně nabito. K vodě se dá jít většinou za 100 korun, ale také za 500 nebo i zdarma.
2: Je to opravdu velmi, velmi rozdílné. Nejvyšší ceny samozřejmě v akvaparku, v tom Uhersko-Hradištském o víkendu na celý den za 500. Pak tu máme krásně plná klasická koupaliště. Tam se chodí na celý den za 100. To je třeba příklad oblíbeného Holešova nebo Koryčan. No a Třešinka na maxi horkem roztékajícím se šlehačkovém koupacím dortíku, Luclavice, sportovní areál, krásně vylepšená hasičská nádrž, vstupné 0 korun. Ovšem koupání na vlastní nebezpečí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Na Českolipsku zůstává bez proudu 12 domácností. Kvůli komplikované opravě jednoho vedení vysokého napětí se energetikům po včerejší bouřce zatím nepodařilo obnovit dodávky pro všechny domácnosti na Českolipsku. Je poškozené na 14 úsecích na několika kilometrech. Bez elektřiny tak zůstávají v Novém Boru a okolí a v části Cvikova. ČES předpokládá, že opravu vedení se podaří dokončit do večera.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Kvalita jihomoravských krojů doplácí na útlum textilního průmyslu. V rámci našeho speciálního prázdninového vysílání to Impulzu řekla výrobkyně krojů Naděžda Bílková z Ježova na Hodonínsku. Reportér Tomáš Kabát se jí během návštěvy ptal na největší úskalí její tvorby. Podle Bílkové je teď těžké sehnat suroviny k šití.
3: Co je na té výrobě nejtěžší?
4: V dnešní době zehnat teda ten materiál, protože u nás vlastně se všechny fabriky zrušily. A teď se to musí dovážit. Textilky byly, všechno se zrušilo. Ty kalhoty, marinka a kordulka se dělají ze sukna a teď se to musí dovážet. A zhánět třeba i ty perličky, taky ta jablonecká bižuterie, všechno se zlikvidovalo. A to bylo vlastně ze skla ty perličky, kdežto teď nám to dovážejí Číňané a to už není ono. Já chodím nakupovat do Brumovic a dováží ty perličky až z Dubaje. A tady to sukno taky třeba se dováží z Polska a už to není ono tak, jak to dřív bývalo.
3: Naděžda Bílková, děkuji za rozhovor.
4: Naschledanou.
3: A z Ježova se loučí i Tomáš Kabát.
5: 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík, české koloběžkářky na Tour de France a pokus o zápis do historie budeme sledovat v této hodině a máme českou muziku Petr Muk a Zrcadlo právě teď.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne 5. srpna, teď je 4 minuty před 4:45. Další česká letní muzika bude Iveta Bartošová. Bral bych to jako takovou výzvu pro to počasí, které teď vládne. Ta píseň Ivety se jmenuje Letní déšť. Mohl by přijít nějaký. Dneska tady hrozí nějaké bouřky a ta voda chybí, to je tedy něco. Snad to bude lepší i díky téhle pecce z Impulzu. Sledujeme taky silnice, problém je stále na 33. kilometru D2, hořelo tam auto. Jak to vypadá, podíváme se za chvíli. Problém jsou i na Pražském okruhu. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D2 na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno se po požáru auta stále projíždí jedním pruhem a popojíždět tam budete ve více jak 3-kilometrové koloně. Dále na příjezdu do Brna vyjedete do kolony na 3. kilometru. Máme tu i D1 ve směru od Prahy na Brno, tady jsou přerušované kolony hlavně kamionů, a to mezi kilometry 182 a 196. Na D1 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 55. kilometru je provoz omezen a už se tady stihla vytvořit asi 4-kilometrová šňůra. Problém je i na Pražském okruhu ve směru k D1. Tady se zdržíte v koloně mezi klasickými kilometry 23 a 19. Nehoda dvou osobáků částečně brání provozu v Praze na Cínovecké před sjezdem na Březině Ves. Do kolony se dojíždí na D8 před sjezdem na Zdiby. Ale skončíme dobrou zprávou. Po požáru osobního auta je D5 na 126. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu už průjezdná a kolona se rozjela. Sláva na zdar výletu. Cokoliv dalšího přidejte i vy, budeme za to rádi. Z těch míst, kde jsou ty kolony, jestli se to pohlo nějak nebo vylepšilo, případně jestli víte o něčem dalším, buď zavolejte 605 222 007 a nebo je to i naše žlutá mobilní aplikace Impulzí se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Plus ve středu odpoledne, teď je 2 minuty před 16:30. No, do pátku už možná zbývá nějaký ten krůček. Trošku to podpoří a přivolám Alex Ztracený se svojí modlitbou za pátek. Je tady co nevidět. No a krůček po krůčku vlastně se pokouší o zápise do dějin české koloběžkáři, které zdolávají nástrahy Tour de France právě na koloběžkách. Jak to teď s nimi vypadá, co už projeli, co je čeká, to si řekneme za pár minut ve vysílání Impulzu. Buďte u toho.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Plus za chvilku otevřeme zase Impulzovic krabičku a tam už jsou připraveni Hana Hegerová s Petrem Hapkou. Levandulová se nám tady rozvoní. No ale pojďme teď částečně taky do voňové Francie, protože české koloběžkářky dál zdolávají nástrahy Tour de France. Pětičlenný amatérský tým absolvuje ve Francii jednotlivé etapy toho slavného závodu vždycky den před oficiálním ženským cyklistickým pelotonem. To všechno na koloběžkách a bez profesionálního zázemí.
1: Celkem téměř 1200 kilometrů, 9 náročných etap a extrémní převýšení skoro 19 000 metrů. Včerejší pátá etapa projektu Kick France Fram byla podle jedné z účastnic Barbory Horsákové pořádně náročná.
2: Jezdili jsme nahoru dolů, bylo teplo, sluníčko. Motali jsme se mezi francouzskýma vinicema, že jsme měli krásné výhledy.
1: Nedostatek spánku, hodiny na takzvaném kickbajku, těžký terén, ale i nástrahy přírody. S tím vším se musí koloběžkářky potýkat.
2: Ráno nám přes cestu přebíhalo stádo ovcí a jedna se zasekla v plotku, tak jsme si zahrali trošku na záchranářky, jednu ovci jsme museli vyprošťovat. No a asi jsme si moc dlouho stěžovali na přílišné teplo, protože v posledním dost prudkém kopci nás splachla bouřka a déšť, že jsme byli durch promočené asi tak za 30 sekund.
1: Popisuje Horsáková. České koloběžkářky se blíží finiši. Výzva má skončit v pátek na Azorovém pobřeží ve francouzském Nice. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: To jsou ty naše královny koloběžky. Mě normálně, jak jsem to poslouchal, tak ta jedna noha mě úplně bolí za ně, tak snad to zvládnou. A my to za vás budeme dál na Impulsu sledovat, tak buďte s námi.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Rebus a další muzika za chvilku. Eláni, nie jsme zlí. My sledujeme i silnice. Auto po požáru stále stojí na D2 na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Doprava 007 je tady už za 2 minuty a taky o prázdninách, které jsou stále v plném proudu, tak jsou tady impulzově a rozdávají peníze. Každá koruna se může hodit navíc na prázdninové aktivity, přilepšení na dovolenou, abyste nemuseli přemýšlet, jestli si koupit tuhle zmrzlinu, tohle tričko a tak dále. Ty penízky se hodí vždycky. Tak každé všední ráno pro vás máme u impulzových 10 000 korun. Přesně o tuhle částku hrajeme. Když budete odvážnější a budete poslouchat naše české prázdniny, tak budete něco navíc vědět a zúročit to právě ráno u impulzových, kdy si můžete odníst dvojnásobek. Pravidla jsou pořád stejná, stačí se zaregistrovat třeba na webu Impulzu nebo v naší žluté rádiové aplikaci a hlavně ráno zvedat telefony i skrytá neznámá čísla a tak dále. A když vám to zazvoní, přijmout hovor a ohlásit se jediným správným heslem. Halo, tady Impulzovi. Jako dneska posluchačka Pavla Zvolár, kdy vyhrála 10 000 korun.
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Dobrý den, ano, sice rozespalým hlaskem. Koho máme ve vysílání? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Pavla.
2: Ahoj Pavlo, tady Volár. Honza a Klárka. Zdravíme Volary, jak se máte?
1: No, báječně.
2: Máte 10 000 korun.
3: My jsme vás probudili, že?
1: Jo, jo, jo.
3: Jo, ale to je hezké probuzení. To bychom mohli volat každý krásný den, že? To by byl budíček.
1: To by byla paráda, no.
0: Tak jo, rozespalým hláskem můžete říct. Halo, tady Impulzovi. No, bereme i tohle, tak zase zítra ráno mezi 5. a 9. u Impulzových.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je 16:45 a na Impulzu servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Marta Rafajová z Global Assistance. Marti, hezké odpoledne.
2: Ahoj Petře, hezké odpoledne. Na bratislavské D2 na 33. kilometru směrem do Brna je provoz omezen kvůli odklízecím pracím po požáru auta. Fronta tam má 3 kilometry. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy pomalu jedou v pravém pruhu kamiony od Kývalky. Dále se pak popojíždí na D1 z Brna do Vyškova v úseku mezi 202. až 212. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 se zpomalíte od Rudné. Doprava pak dále vázne na Pražském okruhu od Chrášťan po Ořech směrem od letiště a v opačném směru od Lochkova po Barrandov. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem před sjezdem na Ďáblice došlo ke střetu dvou osobních aut. Fronta sahá až na D8 na 2. kilometr. Bouralo se také na cestě ze Soběslavy do Jindřichova Hradce poblíž odbočky na Újezdec. Zdržení je ale nárazové. A zdržení naberete v obou směrech na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Brna, konkrétně u Zlechova. Z Global Assistance Marta.
1: Marti, děkujeme. Do dopravy 007 se můžete zapojit i vy velice jednoduše. Buď vemte telefon, samozřejmě handsfreečko v autě, 605 222 007, to je telefon, anebo je tu pro vaše vzkazy a postřehy naše žlutá rádiová aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne, 2 minuty před 17. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy. Jsme v době přepisování historie asi, takže nebude konec vodníků v Čechách, ale konec vody v Čechách. Víc tedy ve zprávách. Potom divoký byl, čmelák. No a koukneme na to počasí. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, budou nějaké přehánky a bouřky, sem tam i silné, můžou být nějaké krupky. K večeru to bude ustávat. Na Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, ty bouřky sem dorazí později. Teploty 27 až 32, ve východní polovině Moravy a Slezska stále ještě 32 až 37 a kolem 25 bude na horách.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě.

0: nepociťují. Situaci pomůže trvale vyřešit nový vodovod. Stavba necelých 8 kilometrů si vyžádá 47 milionů korun. Začala v úterý a skončit má do konce příštího roku. Na stavbu obec požádala ministerstvo zemědělství o dotaci 31 milionů korun. Nedostatek vody se v Tučapech projevil už i v místním rybářství. Do některých rybníků voda vůbec nenatekla. Vandalem poškozená okna na Ještědu Liberecký kraj opraví. Kompletní výměna by teď podle zástupců hejtmanství nedávala smysl. Kraj chystá kompletní rekonstrukci horského hotelu. Vandal poškodil památkově chráněnou budovu na konci července. Náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová říká, že okna na Ještědu budou potřebovat zásah odborníka.
1: Dokážeme to asi rozleštit, tam ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Kromě nákladů, které by s tím byly, ale to jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
0: Způsobenou škodu zatím kraj nevyčíslil. Pachatel je obviněný z poškození cizí věci. Český prezident zúročí svůj koníček. Petr Pavel se jako volný fotograf stal členem klubu sportovních novinářů. Klub o tom informuje na webu. Vedení profesního sdružení ujistilo, že přihlášku hlavy státu klub posoudil ve standardním přijímacím procesu. Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě. Zaměřuje se hlavně na motoristický sport. V poslední době prezident fotil třeba slavný závod 24 hodin Le Mans nebo Grand Prix v Brně. Na konci července se jako fotograf s akreditací mezinárodní organizace FIA objevil i na velké ceně Maďarska Formule 1. Klub sportovních novinářů od roku 1923 sdružuje profesionální sportovní novináře a další pracovníky médií. Před 60 lety vydali legendární Beatles přelomovou desku. Revolver se zařadil mezi nejlepší počiny rockové historie. V žebříčku amerického časopisu Rolling Stone album obsadilo třetí místo v anketě nejlepších desek všech dob.
2: Beatles se ve skladbách na desce Revolver pro ně do té doby netradičně věnují tématům osamělosti, smrti nebo sociálním problémům. Hudební publicista Josef Vlček říká, že šlo o něco naprosto unikátního i z pohledu zvuku. Elektronika, nápady z orientální kultury, neobvyklé hudební motivy.
3: To už nebyl takový ten líbivý pop. Když jsem to poprvé slyšel, jsem kulil oči, protože jsem si říkal, to jsem ještě neslyšel. Helena
2: Rigby. I kvůli složitým aranžím Beatles z Revolveru nehráli na koncertech žádnou píseň. Navíc krátce po vydání alba skončili s vystupováním úplně. I tak se skladby fanouškům zaryly hluboko pod kůži. Zřejmě nejznámější je hitovka o žluté ponorce. Dnes uplynulo přesně 60 let od jejího vydání. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: A 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Další za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík. Krásné odpoledne. Letní muzika bude Summertime od C-Block, anebo teď je Divoký Bill a Čmelák. Tak ať je vám s námi dobře.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

Puls ve středu odpoledne, 3 minuty před 5:45, za chvíli další muzika česká. Budou opět a Radeček, všechno je v pořádku, jinak ten prázdninový letní čas stále trvá, ale už je 5.8. To znamená, že i ta škola se pomaličku začíná blížit, bacha na to. Ale my sledujeme i prázdninové silnice, stále jsou potíže na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona na 5. kilometru, pak to pokračuje na Pražský okruh. No a podrobnosti v dopravě 007, tady na Impulzu už za 3 minuty.

0: Polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na šest a na Impulzu servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Přímo v Praze je ucpaná Štěrbolská spojka mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Další kolonu máme na Novopatské mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou. A v opačném směru čekejte přerušovanou kolonu na Cínovecké mezi Zdiby a nájezdem na Kbelskou. Na D1 ve směru od Prahy na Brno stále popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů, a to mezi kilometry 182 a 196. Do toho mají projít republikou nějaké bouřky, dávejte pozor i na silnicích. A když se zapojíte do dopravy 007, budeme rádi a hlavně další kolegyně a kolegové za volantem. Zavolejte 605 222 007 a pro vaše nahrávky je to i naše žlutá mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a ať je všechno v pořádku. Teď opět a Radeček. We'll be right back.

0: odpolední impulse, za chvíli bezvadná letní muzika Mirai, Summer Love, bude co nevidět, byť je název anglický, tak si budeme zpívat česky. Vydržte dál při poslechu Impulzu. Taky dneska byli fakci naši radostní velvyslanci, konkrétně Martinka Kroa, ta se zajímala přímo o vaše životní radosti. Za chvíli se dozvíme.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpolední impuls. Impuls věc krabičky, tak je připravena v ní Petr Novák, skupina George and Beethovens a Hvězdička blízkavá. No a to, co vám pro vás prozářilo ty vaše životy, co vám přináší štěstí, tak to už je práce vlastně pro naše radostné velvyslance. Dneska to byla Martina Krova, která se zajímala právě přímo o vaše životní štěstí a radosti.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
2: Asi hlavně kamarádi, rodina a pobyt venku, sportování.
3: Se snažím nacházet radost v maličkostech a hrozně velkou radost mi dělá teď být s přáteli nebo jenom hrnek kafe ráno, teplej. Děláme radost, když se kouknu třeba na sluníčko přes den, když svítí sluníčko. A děláme radost, když mám čas na to si přečíst něco ze knížky.
1: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Solidarita mezi lidma, která je založena na nějaké srdečnosti, spontánnosti a pospolitosti.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: půl se další česká muzika bude za chvíli. Lucie Vondráčková, Kdy vzlétnu já. No, některá místa by bylo dobré skutečně přeletět, my sledujeme i silnice. Auto po požáru stále stojí na D2 na 33. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. Ještě se vrátím k té muzice. Asi není nikdo, kdo by neměl rád minimálně jednu písničku Marka Ztraceného. My ho máme rádi velmi a už tenhle týden společně s vámi vyrazíme na jeho koncert jako velká rádiová rodina. Ještě zítra poslouchejte Impulzovi mezi 5. a 9. A jakmile uslyšíte novou písničku Marka Ztraceného, pošlete na náš studiový WhatsApp jediné slovo koncert. 20. z vás pak zavoláme přímo během vysílání a vezmeme vás na koncert Marka Ztraceného společně s dalšími posluchači, to je ta rádiová rodina, a hlavně společně s Impulzovými, s Honzou a Klárkou. Třeba Lucie už se moc těší, když vyhrála tuhle exkluzivní záležitost. Obuj si mý boty,
1: jestli mě chceš soudit. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, víte, že jste byla 20.
2: Luci, jdete s náma na koncert. Představte si to, já se na vás těším, Honzík se na vás těší. A mě teda sebestředně zajímá, co je větší lákadlo, Marek nebo my?
1: Asi obojí.
2: No tak.
0: Bomba!
2: Dobrá kombinace rodin.
0: Koho sebou vezmete na koncert?
1: Přítela. Ale my jsme se právě nedávno bavili, že jsme si na nějaký koncert zašli, takže...
0: Ano, ano, je to boží. Mějte se moc hezky, pozdravujte přítele. Ahoj!
2: Ahoj, pátek!
1: Ahoj!
0: Bude to obrovský rodinný impulzní zážitek. Takže poslouchejte ještě zítra ráno Impuls a vyrazte s rádiovou rodinou na koncert Marka Ztraceného.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Žijeme muzikou. Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: I teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a z Global Asistance hlásí Marta Rafajová. Marti, hezký podvečer.
3: Ahoj Petře, krásný podvečer. Na bratislavské D2 na 33. kilometru směrem do Brna stále probíhají odklízecí práce po požáru nákladního auta. Kolona se zkrátila na více než kilometr. A dále na příjezdu do Brna do fronty dojedete na 3. kilometru. Na silnici z Uherského Brodu do Uherského Hradiště před odbočkou na Vésky havarovalo osobní auto do příkopu. Zdržíte se tam v obou směrech. A přibrzdíte na trase z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova kvůli opravě vozovky. Na cestě z Loun do mostu zpomalíte kvůli zúžení mezi Bělušicemi a Skršínem. V Praze v Černokostelecké ulici u křižovatky s Průmyslovou narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte tam se zdržením. Tradičně si postojíte na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. A doprava vázne na 38. z Čáslavy do Havlíčkova Brodu mezi Skuhrovem a Rozňákem. Global Asistance Marta.
2: Marti, díky za dokonalý servis. Vy se do dopravy můžete zapojit taky. Zavolejte 605 222 007 a pro vaše nahrávky je to i naše žlutá rádiová aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. Všechno loučí se Petr Brožík a přichází Vláďa Jaroš, vítej.
4: Ahoj, ahoj, my máme spoustu povinností, i po 18. hodině pokračují české prázdniny. Jihomoravské kroje dneska, budeme zjišťovat, jak se vyrábí, máme tam našeho Tomáše, jak víme, naše jižní Morava, já říkám naše, protože si myslím, že jí má každý rád.
2: No, kdo by neměl?
4: Jo, já doufám právě, jako, a jestli ne, změňte to.
2: Dojďte sám podívat.
4: Ano, ano.
2: Díky typům Tomáše Kabáta. Kromě toho jsme dneska jezdili s úsměvem a tak jsem zaregistroval něco velkého, že padlo, tak...
4: No tak to si zaregistroval dřív než já. Takže já to zjistím po 18. hodině společně s ostatními posluchači, protože byl Petr dneska na výjezdu.
2: Ano, ano, přesně tak.
4: Tak dobře, tak to zrekapitulujeme.
2: No, necháme to ještě v napětí chviličku, nebudeme dopředu nic prozrazovat. A proto dál poslouchejte Vláďu. Krásný podvečer, ahoj.
4: Tak jo, pozor na ty tropy, ahoj.
2: Ahoj.

0: Hezký tropický večer, posloucháte Radio Impuls, 18. hodina za moment, Vláďa Vokál připraven na zprávy, budeme oslavovat ve zprávách našeho tenistu Jiřího Léčku. Ještě než se k tomu dostaneme, sledujeme taky zítřejší počasí, tak co myslíte, kolik to bude? V Čechách oblačno zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky, bouřky, nejvyšší teploty okolo 32, na východě Moravy a Slezska to bude 37.
1: Impulzovi, české prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: Se to jde jako po drátkách, těšíme se, chodím tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
7: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
8: V Praze jsou tisíce lidí bez pitné vody. Putin mění své velitele na Donbasu a Lehečka je v 8. finále turnaje v Montrealu. Jsou tu zprávy v 6 a s nimi Vladimír Vokál.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Praha 6 hlásí havárii. V oblasti Veleslavína totiž pokračuje oprava prasklého vodovodního potrubí. Bez vody momentálně zůstává asi 5500 lidí a náhradní zásobování zajišťují cisterny. Na místě se vydává také balená pitná voda. Dodávky se podle pražských vodovodů a kanalizací mají obnovit až zítra, a to kolem 13. hodiny. Opravu komplikuje křížení vodovodního a plynového potrubí v místě havárie. Impuls situaci sleduje. Rádiová rodina bere své další členy na

0: právě nedávno bavili, že bychom se na nějaký koncert zašli, takže...
1: Ano, ano, je to boží.
2: A šanci jít na koncert Marka Ztraceného s Impulzovými je stále ve hře. Poslední dva lístky rozdáme během zítřejšího ranního vysílání Rádia Impuls. Poslouchejte mezi 5. a 9. hodinou. Pokud uslyšíte Ztraceného píseň Obuj si mé boty, napište slovo koncert a třeba se usměje štěstí také na vás. V pražských Kolovratech srazil ženu vlak. Zraněná byla při vědomí a záchranáři ji našli až s pomocí vrtulníků. Kvůli nehodě stojí provoz mezi Úříněvsí a Říčany a místo vlaků teď jezdí náhradní autobusy. Omezení zasáhlo desítky regionálních i dálkových spojů a podle odhadů potrvá zhruba do 19. hodiny. Vedra mění zvyky i na soudech. V některých budovách v Plzeňské kraji soudci při jednání sundávají taláry. Děje se tak v místnostech, kde chybí klimatizace.
3: Klimatizaci nemá například okresní soud v Domažlicích, kde už někteří soudci taláry sundali. Každý situaci posuzuje individuálně. Platí, že nesmí být ohrožena důstojnost jednání. Některé síně okresního soudu Plzeň město se nacházejí v suterénu bez oken a také bez klimatizace. I tam mohou soudci, ale i státní zástupci nebo obhájci talár odložit. Problémy nejsou na krajském soudě v Plzni a také na okresních v Klatovech nebo v Tachově, kde jsou síně klimatizované. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňský kraj.
2: Putin vyměnil klíčové velitele ruských vojsk na Ukrajině. Změny se týkají hlavně uskupení Centrum, které má na starosti dobývání Donbasu. Kreml je označuje za úpravu velení podle potřeb války. Média je ale spojují se zpomalením ruského postupu, ale i s problémy v armádní logistice. Novým velitelem vojsk bezpilotních systémů se stal generál Ljamin. Podle ČTK Rusko dál trvá na dobytí celého Donbasu a bez toho nechce jednat o míru. Náš Jiří Lehečka zvádl české derby v Montrealu. Osmý nasazený tenista porazil Krajana Víta Kopřivu po setech 6-4 a 6-2 a postoupil do osmifinále prestižního turnaje Masters. O čtvrtfinále si Lehečka zahraje s Belgičanem Bloxem.
4: Hezký večer přejeme. Dneska jsme rozdávali další odměny při našem výjezdu Jezdím s úsměvem. Kde pak jsme byli a kdo měl radost, řekneme si za 35 minut. Teď už nabízíme kapelu Krištof a taky letní hity budou letní kors.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend Michal Prokop a hity v krásných aranžích plných kytarových sol. Sobota v 8 večer. Víkendový

0: To si necháme líbit přesně takhle. Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Hrajeme českou muziku na Impulzu. Za malý moment nabídneme i kousek Slovenska. To taky máme rádi. Miroslav Žbírka bude velmi optimistický a třeba i z hvězd ze zahraničí. To bude Miley Cyrus. Těšte se. D1, tam jsou starosti ve směru od Prahy na Brno a dobrá zpráva přijde z D2. Doprava 007 tady bude za 3 minuty.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Vezeme tropické nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. D1 ve směru od Prahy na Brno. Tady popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 188. a 196. Na příjezdu do Prahy po D5C tady vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru. Ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V Praze potom máme ucpanou Novopatskou mezi sjezdem z D10 a nájezdem na Kbelskou a v opačném směru čekejte přerušovanou kolonu na Cínovecké mezi Březí Vsí a nájezdem na Kbelskou. Dobrá zpráva nakonec, D2, 33. kilometr ve směru od Břeclavy na Brno. Tady se podařilo nákladní auto po požáru odstranit a dálnice je průjezdná bez komplikací. Čekáme další dobré zprávy i tam, kde se to třeba zrovna teď nepovedlo. Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu.

0: Dobrý večer, tady je Radio Impuls. Naše hra Halo tady Impulsovi dnes opět úspěšně. Pavla Zvolar vyhrála 10 000 korun jenom za výherní heslo. Když by si nechala položit otázku a správně odpověděla, bylo by to za 20. Třeba to zítra zvládnete vy. Už jste přihlášeni www.impuls.cz.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Pane faráři, dobrý den, prosím vás, moje žena byla včera u vás na zpovědi. Mohl byste mi říct, nepodvádí mě? Ale synu, to je přece zpovědní tajemství. Běž v klidu domů spát, jelene můj.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Velké pozdravy ze studia Rádia Impuls, dobrý večer. Za chvíli Robinson, Jiří Korn, a to tedy nám bude vlastně svojí písní vyprávět. Sen, jak se mu to zdálo, právě s Robinsonem. Impulzovic krabička.
1: Jezdím s úsměvem.
0: A teď něco, co není sen. Náš projekt Jezdím s úsměvem opět vyjel za vámi. Po celé republice jsme s úsměvem, ale dneska to bylo zase jedno konkrétní místo, kde se rozdávala radost na čerpacích stanicích OMV. Petr Berka dnes vyjel za vámi. Petře, jak to dopadlo? Ahoj, zdravíme tě.
2: Projekt Jezdíme s úsměvem dneska zavítal na čerpačku OMV v Havlíčkově Brodě. Zde v ulici Humpolecká jsme rozdávali odměny pro zodpovědné šoféry a povedlo se. Jako první po mé výzvě dorazila paní Soňa.
3: Dobrý den.
2: Vy jste slyšela rádio, tak co jste udělala jako první?
3: No, já už jsem byla v autě a tak jsem mířila na stanici OMV, kterou mám při cestě.
2: Takže jste to měla při cestě.
3: Ano.
2: No vidíte, byla jste tady první, máte aplikaci My Station, což je podmínka tomu, abyste získala nějakou odměnu od rádia Impuls OMV. Tak si tam sáhněte po nějakou odměnu a řekněte nám na mikrofon, co jste si vybrala. Tankování na rok zdarma!
3: Tak to je super úplně.
2: Velká gratulace.
3: No, děkuju moc. Tak to mám velkou radost, teda to se hodí.
2: No, to bylo radosti dneska v Havlíčkově Brodě, co vám budu povídat. Všem dnům ale není konec, přátelé, protože i zítra vyjede náš usměvavý tým Jezdíme s úsměvem rozdávat odměny pro ty zodpovědné. Poslouchejte už od rána Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: včera z večera měl jsem zvláštní sen a krásný sen, že jsem byl Robinson, Jiří Korn z Impulzovic krabičky, dobře to dopadlo, některé sny jsou v pořádku. Petr Nať taky za chvíli, Kristýnka Iba spí, to bude daleko smutnější, ale stále věc, kterou chceme slyšet. A teď realita, nehoda se stala v Praze na jižní spojce za sjezdem na Vídeňskou, to je ve směru ke Štěrboholům. Podrobnosti z dopravy 007 tady budou za necelou minutu.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
2: Když se dotkne tlahavá moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Vítejte na Impulzu, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Velké pozdravy pro Martu Rafajovou z Globálu. Marta pomůže, ahoj.
3: Ahoj Vláďo, hezký večer. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vídeňskou se srazila 2 osobní auta. Kolona se táhne od Barandovského mostu. Popojíždět budete tradičně na Pražském okruhu od Chrášťan po Ořech směrem od letiště a ještě na celé Novopatské ke sjezdu na Kbelskou. Nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy od 193. kilometru. Kratší zdržení naberete na cestě z Brna do Svitav před Letovicemi a dále před Březovou nad Svitavou. Na silnici z Uherského Brodu do Uherského Hradiště před odbočkou na Vésky se likvidují následky nehody osobního auta. Zpomalíte tam v obou směrech. A provoz vázne na 50. z Uherského Hradiště do Brna, a to u Zlechova kvůli opravě vozovky. Z Globál asistent Marta.
0: Jedno velké dopravní ahoj pro naše agenty. Dopravní nehoda Českolipsko.
4: Dobrý den, tady řidič Jarda, zrovna jedu od Bouračky ve Cvikově naproti čerpačce ONO, bude tam za chvilku přistávat vrtulník, tak bacha na to, jo?
0: Agente Jardo, děkujeme za hlášení, už jsme slyšeli v pozadí majáčky, tak opatrní, buďte nejenom tady, ale kdekoliv v republice, hlaste se nám, jak to aktuálně jede, nejede, využívejte žlutou mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: Dobrý večer, tady je Radio Impuls. Po celé budeme hrát Kabáty Colorado, vzpomínat na jejich první písně. Žijeme českou muzikou. Vládě Vokál přinese zprávy na 7:00. Na pražském Václavském náměstí také Pupendo. Za chviličku si o tom řekneme víc a otajníme, jak to vlastně je, co se zatím ukrývá. Zítra v Čechách bude oblačno, zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky i bouřky silné. Nejvyšší teploty okolo 32, na východě Moravy a Slezsku bude 37.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Český e-recept nově uplatníte i v Rakousku. Zachranáři zatím hlásí i přes horko klidný den a golman Vítek končí v Manchesteru. Jsou tu zprávy v 7 a s nimi Vladimír Vokál.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Češi si ode dneška mohou vyzvednout léky na elektronický recept i v Rakousku. Český e-recept tedy v tuto chvíli platí už v 10 evropských zemích. Rakouští pacienti si naopak vyzvedávají léky na své e-recepty v Česku už od letošního února. V zahraničí lékárník vydá správný lék podle účinné látky, i když se jeho název může lišit. Zapojení do systému je dobrovolné a příbalový leták dostane pacient v jazyce země, kde si lék vyzvedne, tedy v Rakousku v němčině. Karlovarský kraj prohrál spor o rekonstrukci chebské nemocnice. Hejtmanství teď musí jedné z firem doplatit za práci a navíc uhradí soudní výlohy. Kauzu sleduje náš zpravodaj Dušan Valenta. Dušane, dobrý večer.
5: Zdravím z Chebu, kde byl před několika lety problém s rekonstrukcí nemocnice. Firma Energie stavební a báňská, která byla součástí sdružení stavebníků, se během oprav nepohodla s hejtmanstvím. Šlo především o způsob práce a termíny. Kraj proto od smlouvy odstoupil, stavba se zastavila a rekonstrukci za zhruba

0: nemocí. Záchranáři proto doporučují dodržovat pitný režim a omezit námahu. Na pražském Václavském náměstí se ode dneška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo sdružení Nového města pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, proto byl podle Richarda Hesse nejvyšší čas kapsly zakopat do země.
1: Cíl je uložit a nějakým způsobem zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
0: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry nebo dopis a poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém si lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Kolumbii možná čeká náboženský obrat. Nový prezident Espriella totiž před nástupem do funkce uspořádal modlitební setkání pro budoucí ministry. Společně pak sledovali biblické příběhy vytvořené umělou inteligencí. Prezident následně prohlásil, že Bůh má stát v centru každého rozhodnutí vlády. Jeho vystupování i výběr ministrů vyvolávají podle médií obavy o zachování laického charakteru Kolumbie. A fotbalový golman Radek Vítek mění angažmá a míří z Manchesteru United do Middlesbrough. Podle Sky Sports může přestup českého brankáře z bonusy dosáhnout téměř 400 milionů korun. Součástí dohody je také opce na zpětný odkup pro Manchester a podíl z případného dalšího přestupu. 22-letý golman zatím za první tým United nenastoupil a naposledy byl vyhlášen nejlepším hráčem druholigového Bristolu.
2: Poselství budoucím generacím, tak to podepiš, já to klidně podepíšu tady, strčím to do té propisky.
3: Jdeme do toho?
2: Něco mi to připomíná. Děkujeme Vládě Vokál zprávy. Jak se vyrábí jeho moravské kroje? To si řekneme v rámci našich českých prázdnin. Už za 35 minut Tomáš Kabát všechno zjišťoval. Propojíme se s ním v této hodině.
4: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na jižní Moravě. Tam, kde se zpívá, pije nejlepší víno a slunce tam svítí, jako by nikdy nechtělo odejít. České prázdniny s rádi.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tu. D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové, 25. kilometr, tady bourala v místě omezení 3 osobní auta, čekejte tam víc jak 2-kilometrovou kolonu. D8, 51. kilometr směrem od Drážďan na Prahu, havarovalo osobní auto do svodidel, místo nehody je průjezdné bez zdržení a v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Vídeňskou se srazila 2 osobní auta. Kolona se táhne do Barandovského mostu a ve Vlašimi v Lidické ulici poblíž křižovatky s Havlíčkovou mourala také 2 osobní auta. Jak pak to jede u vás? Přihlašte se přes žlutou mobilní aplikaci kdykoliv do našeho vysílání. A teď budeme trošku vážnější po Evě. Elton John, písnička pro princeznu právě teď.

0: jestli máte také v práci nějakého toho kolegu, který vás tak nenápadně obletuje, pořád něco nosí k jídlu, ptá se, jestli máte tohle, nepotřebujete počít pravítko, nalejit pití a tak, tak má to dvě věci. Buď vás miluje, vy o tom ještě nevíte, anebo prostě bych chtěl od vás nechat zahrát na Impulzu 7 pecek v kuse bez reklam v našem dopoledni, tak zkuste to vypátrat a v případě, že je to ta varianta číslo 2 a vlastně možná i v případě první varianty, ho objednejte, respektive vás na www.impuls.cz, my vám zavoláme, pozdravíte svého milujícího kolegu i ostatní kolegy a zahrajete si do své kanceláře prostě pracovního místa 7 pecek v kuse. Jak jednoduché, pojďte k nám na web, přijímáme objednávky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: koncem 90. let zpěvačka Cher vystupovala s touhle písní co by novinkou na našich hudebních cenách Anděl, tehdy se to ještě nemenovalo Anděl, ale ceny Akademie populární hudby. Byla tady celá ve stříbrném.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Za chvíli olympici z Impulzovic krabičky. Teď pokračují naše české prázdniny a to pohledem na výrobu jihomoravských krojů. Reportér Tomáš Kabát se našitíl podívat do Ježova na Hodonínsku a to přímo za tamní mistryní. Tomé, ahoj.
2: Zdravím vás z Ježova, mě u sebe doma přijala paní Naděžda Bílková. Dobrý den.
3: Všechny vás vítám.
2: A ona od 15 let začínala. Nejprve vypomáhala s pomocí při šití krojů, pak šila nejprve mužské kroje a kolem 30 začala šít i ty dámské. Avšak po částech, je to tak?
3: Je to tak. Začala jsem jednoduchých věcí jako kordulka nebo spodničky. Pak jsem, když babička vyšila vlastně tu zástěru, tak jsem udělala tu zástěru a vlastně postupně se mě to dařilo, tak jsem jako začala víc a víc. A tak se to předává z generací na generaci. Já třeba jsem měla babičku, která šila, ta měla maminku, která to taky šila a vyšívala. A tak já s tím pokračuji. A vnučka mě říká, babi, a kdy mě to teda naučíš vyšívat? Ale pořád nemáme čas, takže snádi něco předám.
2: Paní Naděžda Bílková nás zasvěcuje do výroby krojů. Kde se vlastně dozvíte, jak mají ty kroje vypadat?
3: Nějaký pan vyfotil tady na Jižní Moravě ty kroje, které jako vlastně se nosily. A z toho já čerpám. Jinak si hrozně vážím těch lidí, kteří něco umí. A poradí u mě ty staré lidi. Přece já jsem to všechno nevěděla. Tak jsem zašla za určitýma tetičkama, u nás se tady říká, aby poradili, jak a co se nosí, co tam má být. Ale postupem už vymírají ty a už se nebudu moc někoho zeptat.
2: Vy k tomu musíte mít opravdu silný vztah.
3: Já jo. Já mám z toho radost, když ten výrobek vidím pak hotový. Já jsem k tomu měla vždycky vztah. Chodila jsem v kroji hned od malička jako a vedu k tomu aj ty vnuky. Dcera moc ne, syn taky jako chodil, ale včeltá vnučka s tím vnukem chodí. Takže mám z toho radost, že vlastně to pokračuje dál jako.
2: Říká Naděžda Bílková. Děkuju za rozhovor. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: A z Ježova se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: dobrý večer, tady je Radio Impuls. Klasika z Impulsovic krabičky od Olympiků, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Karel Gott a Lucie Bílá v duetu, co sudičky přáli nám za chvíli, a nehoda částečně brání provozu na D11, 25. kilometr ve směru na Hradec Králové. Podrobnosti získáte za minutu v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Žijeme muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová chystá podrobnosti z globálu. Marto, ahoj, jak to vypadá?
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové se v místě zúžení srazila dvě osobní auta. Kolona tam má 3 kilometry. Bouralo se také v Praze na jižní spojce směrem na Černý most za sjezdem na Vídeňskou. Popojíždět budete už od Barandovského mostu. Fronty jsou hlášené tradičně na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova u Komorovic a na 38. před Havlíčkovým Brodem směrem z Čáslavy zhruba od Skuhrova. Na příjezdu do Rožnova pod Radhoštěm směrem ze Slovenska havarovalo osobní auto s nákladním. Čekejte tam výrazné omezení a zdržení. A doprava zpomaluje na silnici z Uherského Hradiště do Brna u Zlechova kvůli dopravnímu zúžení. Z Global Assistance Marta.
1: Vysílejte s námi kdykoliv přes žlutou mobilní aplikaci. Pozdrav do celé republiky. Šťastnou cestu.

0: Phil Collins nás vrátil zpátky k filmu Nevěsta na útěku. Ani nevěděla, jak má ráda vajíčka, jestli míchané na tvrdo, tak jak to máte rádi vy. Každopádně od filmu teď k realitě. Za chvíli nejnovější zprávy. Vláďa Bakal připraven na 8 hodinu. Fotbalovou korupční kauzu totiž doprovázejí další tresty, známe podrobnosti. A díváme se i na zítřejší počasí. V Čechách bude oblačno, zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Pak to můžou být k večeru i silné. Nejvyšší teploty okolo 32, východ Moravy bude mít 37.
1: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
2: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
3: Se to jde jako podrátka, těšíme se, chodím tam každý den.
1: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
4: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
2: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
1: A co dostanou výherci?
2: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
1: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na Pražskou Letnou.
2: Pochopitelně, že účet platíme my.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.
6: Vláda sníží počet vojáků na východě Aliance. Sucho devalvuje na Slovensku úrodu a fotbalista Šigut se dověděl trest. Jsou tu zprávy v 8 a s nimi Vladimír Vokál.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vláda navrhuje snížit maximální počet českých vojáků na východním křídle NATO. V příštích 2 letech by jich mohlo být nasazeno nejvýš 1600 místo dosavadních 2000. Návrh zároveň počítá s vyšším počtem instruktorů pro výcvik ukrajinských vojáků v zahraničí a s posílením ochrany české ambasády na Ukrajině. Naopak výcvik ukrajinských vojáků v Česku i některé další zahraniční mise se mají omezit. Naše koloběžkářky dál zdolávají nástrahy Tour de France. Pětičlenný amatérský tým absolvuje ve Francii jednotlivé etapy slavného závodu vždy den před oficiálním ženským cyklistickým pelotonem. To všechno na koloběžkách a bez profesionálního zázemí.
8: Celkem téměř 1200 kilometrů, 9 náročných etap a extrémní převýšení skoro 19 000 metrů. Včerejší 5. etapa projektu Kick France Fram byla podle jedné z účastnic Barbory Horsákové pořádně náročná.
9: Jezdili jsme nahoru dolů, bylo teplo, sluníčko. Motali jsme se mezi francouzskýma vinicema, že jsme měli krásné výhledy.
8: Nedostatek spánku, hodiny na takzvaném kickbajku, těžký terén, ale i nástrahy přírody. S tím vším se musí koloběžkářky potýkat.
9: Ráno nám přes cestu přebíhalo stádo ovcí a jedna se zasekla v plotku, tak jsme si zahrali trošku na záchranářské, jednu ovci jsme museli vyprošťovat. No a asi jsme si moc dlouho stěžovali na přílišné teplo, protože v posledním dost prudkém kopci nás splachla bouřka a déšť, že jsme byli durh promočené asi tak za 30 sekund.
8: Popisuje Horsáková. České koloběžkářky se blíží finiši. Výzva má skončit v pátek na Azorovém pobřeží ve francouzském Nice. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
6: Zemědělci na Slovensku hlásí obrovské škody, žádají stát o pomoc. Může za to extrémní sucho a problémem jsou i nízké odbytové ceny mléka. Pouze v prvovýrobě odhadují chovatelé ztrátu za letošní rok na více než 95 milionů eur, tedy téměř 2 miliardy a 400 milionů korun.
10: Poľnohospodári vo všetkých regiónoch zisťujú rozsah strát na poškodených plodinách vrátane krmovín, ktorých bude pre hospodárske

0: hráče, kteří podle etické komise ovlivnili zápasy. Kvůli korupční kauze už dříve přišla Karviná o místo v první lize a musí hrát druhou nejvyšší domácí soutěž. Zprávy jsou u konce, přeji krásný večer s Impulzem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

s princezem. Jde cesta, necesta, tady je má nevěsta.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátek

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míříš.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme jména na sklách.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys přijít.

0: Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Praha 6 hlásí havárii. V oblasti Veleslavína totiž pokračuje oprava prasklého vodovodního potrubí. Bez vody momentálně zůstává asi 5500 lidí a náhradní zásobování zajišťují cisterny. Na místě se vydává také balená pitná voda. Dodávky se podle pražských vodovodů a kanalizací mají obnovit až zítra, a to kolem 13. hodiny. Opravu komplikuje křížení vodovodního a plynového potrubí v místě havárie. Impuls situaci sleduje. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
2: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun, a to za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
3: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo, aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
1: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Putin vyměnil klíčové velitele ruských vojsk na Ukrajině. Změny se týkají hlavně uskupení Centrum, které má na starosti dobývání Donbasu. Kreml je označuje za úpravu velení podle potřeb války. Média je

0: nízké horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

jeli bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu.

návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Dobrá muzika, ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji krásný večer. Češi si ode dneška mohou vyzvednout léky na elektronický recept i v Rakousku. Český e-recept tedy v tuto chvíli platí už v 10 evropských zemích. Rakouští pacienti si naopak vyzvedávají léky na své e-recepty v Česku už od letošního února. V zahraničí lékárník vydá správný lék podle účinné látky, i když se jeho název může lišit. Zapojení do systému je dobrovolné a příbalový leták dostane pacient v jazyce země, kde si lék vyzvedne, tedy v Rakousku, v němčině. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
2: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Před 60 lety vydali legendární Beatles přelomovou desku. Revolver se zařadil mezi nejlepší počiny rockové historie. V žebříčku amerického časopisu Rolling Stone album obsadilo 3. místo v anketě nejlepších desek všech dob.
3: Beatles se ve skladbách na desce Revolver pro ně do té doby netradičně věnují tématům osamělosti, smrti nebo sociálním problémům. Hudební publicista Josef Vlček říká, že šlo o něco naprosto unikátního i z pohledu zvuku. Elektronika, nápady z orientální kultury, neobvyklé hudební motivy.
4: To už nebyl takový ten líbivý pop. Když jsem to poprvé slyšel, jsem kulil oči, protože jsem si říkal, to jsem ještě neslyšel. Helena
3: Rigby. I kvůli složitým aranžím Beatles z Revolveru nehráli na koncertech žádnou píseň. Navíc krátce po vydání alba skončili s vystupováním úplně. I tak se skladby fanouškům zaryly hluboko pod kůži. Zřejmě nejznámější je hitovka o žluté ponorce. Dnes uplynulo přesně 60 let od jejího vydání. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Kolumbii možná čeká náboženský obrat. Nový prezident Espriella totiž před nástupem do funkce uspořádal modlitební setkání pro budoucí ministry. Společně pak sledovali biblické příběhy vytvořené umělou inteligencí. Prezident následně prohlásil, že Bůh má stát v centru každého rozhodnutí vlády. Jeho vystupování i výběr ministrů vyvolávají podle médií obavy o zachování laického charakteru Kolumbie. Fotbalový golman Radek Vítek mění angažmá a míří z Manchesteru United do Middlesbrough. Podle Sky Sports může přestup českého brankáře z bonusy dosáhnout téměř 400 milionů korun. Součástí dohody je také opce na zpětný odkup.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

tím, co ostatní sehnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vláda navrhuje snížit maximální počet českých vojáků na východním křídle NATO. V příštích 2 letech by jich mohlo být nasazeno nejvýš 1600 místo dosavadních 2000. Návrh zároveň počítá s vyšším počtem instruktorů pro výcvik ukrajinských vojáků v zahraničí a také s posílením ochrany české ambasády na Ukrajině. Naopak výcvik ukrajinských vojáků v Česku i některé další zahraniční mise se mají omezit. U bazénu ve Zlínském kraji je pořádně nabito. K vodě se dá jít většinou za 100 anebo také za 5, ale i zdarma.
4: Je to opravdu velmi, velmi rozdílné. Nejvyšší ceny samozřejmě v akvaparku, v tom Uhersko-Hradišťském o víkendu na celý den za 500. Pak tu máme krásně plná klasická koupaliště. Tam se chodí na celý den za 100. To je třeba příklad oblíbeného Holešova nebo Koryčan. No a Třešínka na maxi horkem roztékajícím se šlehačkovém koupacím dortíku, Luclavice, sportovní areál, krásně vylepšená hasičská nádrž, vstupné 0 korun. Ovšem koupání na vlastní nebezpečí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
3: Vandalem poškozená okna na Ještědu Liberecký kraj nakonec opraví. Kompletní výměna by teď podle zástupců hejtmanství nedávala smysl. Kraj totiž chystá kompletní rekonstrukci horského hotelu a vysílače v Liberci. Vandal poškodil památkově chráněnou budovu 26. července. Náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová říká, že okna na Ještědu budou potřebovat odborný zásah.
5: Dokážeme to asi rozleštit, tam ta náhrada v tuto chvíli nepřichází v úvahu. Kromě nákladů, které by s tím byly, ale to jsou unikátní okna z Belgie, která budou pravděpodobně nahrazena při rekonstrukci, ale úplně každá věc, která se tam bude obnovovat, tak bude mimořádně náročná na realizaci.
3: Vandal se k poškození oken, ale i vstupních dveří restaurace přiznal. Chtěl prý vyzkoušet, jestli jsou skleněná nebo plastová. Způsobenou škodu zatím kraj nevyčíslil. Pachatel čelí obvinění z poškození cizí věci. Pláže u Lamaňského průlivu se mění v nové centrum migrační krize. Přísnější kontroly u francouzského Calais totiž vytlačili převaděče na jih a turisté ve francouzském Ardelotu teď sledují pokusy migrantů dostat se na čluny mířící do Británie. Jen během jediného dne se odtud přes průliv přeplavilo kolem 700 utečenců. Francouzské úřady proto posílili hlídky. Převaděči ale mění trasy i taktiku, aby kontroly obešly. Doplním, že do Británie loni na malých člunech dorazilo přes 41 000 migrantů. A fotbalovou korupční kauzu provázejí další tresty. Záložník Karviné Samuel Šigut dostal zákaz činnosti na 16 měsíců a pokutu 80 000 korun, a to za ovlivnění zápasu i další provinění. Tresty padly i pro další hráče, kteří podle etické komise ovlivnili zápasy. Kvůli korupční kauze už dříve přišla Karviná o místo v první lize a musí hrát druhou nejvyšší domácí soutěž. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, a pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Žijeme českou muzikou ve dne v noci.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Impulzovi. České prázdniny na Impulzu gradují.
1: Honza a Klára s vámi vyrazí na páteční koncert Marka Ztraceného na Letno.
2: Co to jde jako podrátka, těšíme se, chodím tam každý den.
0: Stačí dávat ráno mezi 5. a 9. pozor, až bude hrát nová Markova písnička.
3: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
1: Když písnete na rádiový WhatsApp heslo koncert, jste ve hře.
0: A co dostanou výherci?
1: V pátek se stanete součástí rádiové rodiny.
0: Výhrou je večeře s Honzou a Klárou a hned po ní se jde na koncert Marka Ztraceného na pražskou Letnou.
1: Pochopitelně, že účet platíme my.
4: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
6: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Po celém obvodu umístí stavbaři takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Další bariéru vytvoří trojitá skla odlišná na severní a jižní fasádě. K příjemnému klimatu pak přispějí také hlubinné vrty. Stavba Černé kostky, která bude mimo jiné i sídlem vědecké knihovny, by měla být hotová v příštím roce. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
5: Dr. Max ze skupiny Penta posiluje v Itálii. Český lékárenský řetězec se dohodl na koupi sítě Farmacie Italiane se 44 lékárnami a internetovým obchodem. Transakci ještě musí schválit italský antimonopolní úřad. Po dokončení obchodu bude mít Dr. Max v Itálii více než 300 poboček a dál posílí svou pozici na tamním trhu. Na pražském Václavském náměstí se od včerejška ukrývá poselství budoucím generacím. Časovou schránku tam nedaleko pomníku svatého Václava uložilo Sdružení Nového města Pražského. Ve zhruba 8-kilové plastové krabici je asi 30 různých předmětů. Václavské náměstí v hlavním městě teď prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Proto podle předsedy výboru Sdružení města Richarda Hesse byl nejvyšší čas datovou kapsli zakopat do země.
7: Cíl je uložit a nějakým způsobem zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky.
5: Budoucí generace v časové schránce najdou i mince, trička, deskové hry, dopis nebo třeba poselství z pražského Václaváku. Kapsle bude schovaná pod chodníkem, po kterém se lidé po dokončení stavby budou normálně procházet. Hormuzský průliv je blíž dohodě o plavbě. Írán a Omán se shodli na trase pro lodní dopravu a dokončují společné prohlášení o podmínkách. Hormuzský průliv je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou a plynem. Kvůli jeho blokování zdražují pohonné hmoty. Írán ale varuje, že dohodu mohou ohrozit zásahy dalších států. Spojené státy americké oproti tomu tvrdí, že mezinárodní plavební cesta zůstává otevřená. Dva zajímavé přestupy hýbou fotbalovou ligou. Baník Ostrava si až do roku 2031 pojistil nigerijského reprezentanta Abdulláhího Beveného, o kterého byl zájem i ze zahraničí. Pardubice naopak získali na hostování z Karviné brazilského útočníka Kahuana Viniciuse, hrdinu loňského triumfu v domácím poháru. Oba kluby teď věří, že nové posily výrazně posílí jejich ambice v letošní sezóně. Dnes dorazí do Česka přehánky a bouřky, ale v části republiky zůstane tropické vedro. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
4: Rádio Impuls.
0: radost ze života.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vedra brzdí českou ekonomiku. Analytici odhadují, že letošní vlna veder může snížit růst české ekonomiky zhruba o 0,1% bodu. Horko podle nich snižuje produktivitu práce, zvyšuje spotřebu elektřiny a komplikuje situaci v zemědělství. Naopak cestovní ruch z teplého počasí krátkodobě těží. Delší období veder se ale podle ekonomů může promítnout i do vyšších cen energií a potravin. Letošní léto je nejen v Česku extrémní a jde už o druhou horkou vlnu, kdy teploty přesáhly 40 stupňů Celsia. Policie řeší prodej historického nádraží na Krušnohorské Moldavě. Novým vlastníkem je společnost teplického podnikatele a bývalého poslance Petra Bendy. Tomu radnice chátrající objekt prodala za necelé 2 miliony.
2: Jde o cenu 1 700 000, části moldavských zdá málo. Když radnice zdevastované nádraží před lety kupovala, zaplatila víc než dvojnásobek a ještě investovala do dílčích oprav. Musela se postarat o to, aby do objektu nezatékalo a neničili ho vandalové. Další peníze pak spolkly úvěry. Prodej za necelé 2 miliony proto na hřebenech Krušných hor budí emoce a začala ho prověřovat policie. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Náš vývoz zbraní výrazně roste. Loni se z Česka vyvezl vojenský materiál za téměř 113 miliard korun, což je meziročně o skoro čtvrtinu více. Největším odběratelem zůstala Ukrajina, kam směřoval materiál za více než 50 miliard korun. Výrazně vzrostl také dovoz vojenského materiálu, a to o více než polovinu, na 39 miliard. Na zámku v severočeských Zákupech se chystá obnova barokních teras. Ještě než práce odstartují, projekt spoliká asi 10 milionů korun za odborný průzkum, dokumentaci a inženýrskou činnost. Detaily přidává náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.
3: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo a aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
1: Samotná oprava zahrad v italském stylu vyjde asi na 100 milionů korun. Náročná bude kvůli statice. Rizikem je totiž propad podzemní klenby, případně pokročilá degradace sochařské výzdoby. Areál byl navíc dlouhodobě terčem vandalů. Marine One měl u Washingtonu blízko k dopravnímu letadlu. Tento vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se totiž při odletu od Bílého domu na krátkou dobu přiblížil ke stroji, který startoval z letiště Ronalda Reagana. Federální úřad pro letectví uvedl, že došlo ke krátké ztrátě bezpečného rozestupu. Stroje se ale následně znovu vzdálily. Podle úřadů prezident nebyl v nebezpečí. A naše fotbalové kluby dnes budou pokračovat v evropských pohárech. Hradec Králové od 7 večer přivítá v evropské lize turecký Beşiktaş Istanbul, proti kterému bude hájit svou letošní neporazitelnost. Už o hodinu dřív vstoupí do konferenční ligy také Jablonec, který doma vyzve lotyšského mistra tým RFS Riga. Na Impulzu se výsledky dozvíte dřív než ostatní. Ve čtvrtek dorazí do Česka přehánky, ale v části republiky zůstane tropické horko. V Čechách teploty klesnou na 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku ale vystoupají až na 37 stupňů Celsia. Na mnoha místech se objeví bouřky, které mohou být silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu. A pozor i na kroupy a přívalové deště. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česko zažilo ve středu další rekordní den. Teplotní rekord pro 5. srpen padl na více než 90% dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili rovných 41 stupňů Celsia, což je nový rekord pro Moravu a Slezsko. Rekordní hodnoty zaznamenalo také 31 stanic pro celý srpen a 28 míst překonalo dlouhodobé historické maximum. Budova takzvané Černé kostky v Ostravě odolá extrémnímu počasí. Během letních veder současné úrovně stavbu ochrání nové technologie a použité materiály. Centrum digitalizace, vědy a inovací, které právě vzniká poblíž krajského úřadu, bude stát více než 2,5 miliardy korun.
3: Černá barva fasády je to první, co upoutá pozornost lidí. Ačkoliv tmavé povrchy přitahují slunce, uvnitř budovy